0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky,

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: A jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě se samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, když byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula... To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako
0: zacitují.
1: Si to tam dá, tak ale úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tady v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka aspoň tímto pochodem.

0: A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zaspomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: saxofon.
0: A Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu, učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvé fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal, ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si jí tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Mm. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasicky vzdělaní, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalý a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, tak to bude, tak ne, nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na harigonku a k tomu tuba. To takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ním pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku. No tak byl jsem přitom, ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku, jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se rozvíjíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na sběrok, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na sběroch. No a já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov, hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ
1: si? No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Skladba Castalodo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím, samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým si moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl, a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál, a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná, čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafičko a štrůdl, nebo závin. No a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
6: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
5: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu Humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je Humoriáda, ale je tady

0: Ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
1: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze Sulík. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
1: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
1: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne, ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec buřtu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
1: No jo, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli. Jiřinka Jirá a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona říkala, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
1: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
3: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
6: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší, a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, tatínku, představ si, pořád to drží. Yeah. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? A říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, no tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
5: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky. A já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás, Petr Zerhoty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Františku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To by vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste už třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky, po takovéhle jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B.
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: naschánou. Děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme
5: jdeme na hřbitov
3: a jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
2: Co jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
2: to je romantický,
9: dránku,
2: ale zeď no, to jak
9: a dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já jsem si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
2: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
2: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako, mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
2: Tak si tam jde rovnou tak potom lehnout.
9: Přilehne.
2: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
11: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
11: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
2: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
11: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: ne.
3: By si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu
5: hřbitov.
3: Vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje.
5: To zatím... No ne, já prosím, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. Tady bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal, takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to roz 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, nebo řekl, vám to dám jenom na rok. No uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Jurákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Moriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Žegnu palíčku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu jako, že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne paruky, to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako vyloženě,
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázně, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné, k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaní, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal na růst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy, rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosila bych Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku.
1: Mm-hmm.
6: A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Hrozně rád při poslech, ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělovi, jste lahůdkář takový. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, aha. Vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: No to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na konopáskovou, no.
7: No
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje.
7: Jo.
8: A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takovej ňouma to je, no. No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, no, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mně tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no,
3: byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zase není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu. Že třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš na jevišti, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jo, jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. To je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Junákem.
2: Ještě jednou za zrokavě a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdovnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. A to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuální.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: No nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že ze srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Sokolníci na Brněnsku dostanou nové polifunkční středisko. První česká studentská družice Kostka má dnes letět do vesmíru. Na 11 stovek studentů v Česku dnes nastupuje na dobrovolné vojenské cvičení. A dnes čekáme velkou oblačnost a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vedení Sokolnic na Brněnsku plánuje místo bývalého zdravotního střediska postavit nové polifunkční. Součástí bude zázemí pro komunitní centrum Lípa a několik bytů, které budou vázané na pečovatelskou službu. Prozatím je ale projekt pouze ve fázi plánování a žádosti o stavební povolení. Nezávislý starosta Libor Beránek si od nového střediska slibuje propojení generací.
2: Na jedné straně bude toto komunitní centrum, které vlastně se stará úplně o nejmenší generaci, až po ty nejstarší, kde tam probíhá cvičení právě seniorů, výuka samozřejmě nebo vzdělávání gramotnosti na počítačích a tak dále.
0: Byty s pečovatelskou službou budou převážně pro ty obyvatele, kteří prozatím nejsou vhodnými adepty do domova pro seniory, ale potřebují pomoc s běžnými denními činnostmi. Na oběžnou dráhu má dnes dopoledne tuzemského času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ním tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně. Vynést jí má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi.
3: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. V anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
4: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Fektu VUT.
5: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
4: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gensl, Český rozhlas.
0: Vojenskou uniformu od dneška oblékne více než 11 stovek plnoletých středoškolských studentů. Nastoupí k celkem 10 útvarům v Česku a absolvují měsíční dobrovolné vojenské cvičení. Projekt má motivovat mladé lidi ke vstupu do armády, říká mluvčí prostějovského 53. pluku průzkumu a elektronického boje Jan Králíček.
6: Hlavní novinkou letošního ročníku je sjednocení výcvikového programu napříč všemi útvary armády České republiky, které dobrovolné vojenské cvičení organizují. Cílem je zajistit stejný standard přípravy pro všechny účastníky, bez ohledu na místo, kde výcvik absolvují.
0: Sport. Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnoci se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se loučí Marie Bousková.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, místy bude i průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 421 v Bořeticích na Břeclavsku. Havarovalo tam osobní vozidlo, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás v úterý s magickým datem 7.7. a je to zároveň také do konce roku 177 dní, takže se nám to dnes sedmičkami víc než hemží. Svůj svátek dnes slaví Bohuslava, což je jméno, které zní velmi starosvětsky a má v sobě takovou trošku, řekněme, kostelní ozvěnu, protože je to ta, která oslavuje Boha. Bohuslavám budeme hrát po 8. hodině, ale písničky knížky, ty nebudou chybět už od samého počátku. A hned na začátku nás do Ameriky vezme kapela Lucie a letní kluky pak představí jednoho po druhém Hana Zagorová. Pavel Kašpar u mikrofonu, užívejte dnešního dne. Víte, že se říká, že v červenci, když dne ubývá, horka přibývá. Uvidíme, jak to bude, o tom za chvíli v počasí. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5:12, zpívala vám Hana Zagorová. Dnes je 7. července roku 2026. Dnešek patří mimo jiné čokoládě. 7. července v roce 1550 se totiž poprvé objevila na pultech evropských obchodů. Znalosti o výrobě horkého povzbuzujícího černého nápoje z kakaových bobů tehdy přivezl do Evropy z Mexika španělský dobyvatel Hernando Cortés. V roce 1890 zemřel švýcarský výtvarník a podnikatel Henri Nestlé. Narodil se jako 11. dítě v rodině. V dospělosti se ale nedožila tehdy ani polovina sourozenců. Vysoká úmrtnost trápila tehdy Švýcarsko i celý svět. A právě Henri se rozhodl pro farmacii. Jeho manželka ho později přivedla k tomu, že za vysokou úmrtností dětí stojí jejich podvýživa. Henri tehdy využil své lékárnické znalosti a zjistil, že na podvýživu je nejlepší kombinace mouky, cukru a kravského mléka. Za chvíli vznikla první kojenecká moučka a zprávy o jeho dětské výživě doslova obletily celý svět. Firma se rychle rozrostla a působí dodnes. V roce 1839 začal parní provoz na železnici z Vídně do Brna přes Břeclav. Kolem 11. hodiny dopolední přijeli po více než 4-hodinové jízdě 4 parní lokomotivy. V 38 vozech tehdy cestovalo více než 1000 cestujících. Ale pozor, ve Vranovicích došlo zároveň na zpáteční cestě ke srážce dvou souprav. Takže byl to nejenom příjezd prvního vlaku, ale také hned první železniční nehoda. Naštěstí se obešla bez vážnějších zranění.

První parní dráha tím získala ale primát také první srážky vlaků. 65 let dnes uplyne od největší poválečné tragédie československého hornictví. Došlo k ní na dole Dukla v Havířově na Karvinsku. V podzemí vinou požáru zahynulo 108 havířů. Většina se udusila, nejmladšímu tehdy nebylo ještě 17. Nejstaršímu pak téměř 56. Zůstalo po nich 63 vdov a 113 sirotků. Na záchranných pracích se tehdy podílelo okolo 700 záchranářů. Před 41 lety v neděli na Moravském Velehradě u příležitosti tisícího z tého výročí úmrtí svatého Metoděje vyvrcholila národní pouť věřících za účasti kardinála Tomáška. Přestože se státní moc snažila nejrůznějšími restrikcemi zabránit masové účasti, pouti se podle odhadu zúčastnilo až 200 tisíc věřících, kteří při nedělním mši svaté vypískali komunistické funkcionáře a hlasitě se dožadovali povolení návštěvy papeže Jana Pavla II. Před 35 lety zemřel náhle a předčasně ve víru hrdé vsi brněnský rodák Franta Kocourek, herec, sportovec, gladiátor a hlavně recesista a šiřitel brněnského Hantecu. Napsal v něm i řadu povídek a jako silák předváděl rozmanité kousky. Jeho proslulou větou bylo heslo furt ve střehu. No a 83. narozeniny by dnes oslavil Toto Cutugno. Ital, kterého znali i ti, kteří neuměli italsky. Narodil se jako Salvatore Cutugno v Toskánsku v roce 1943 a vyrůstal ve Specii. Otec byl námořní poddůstojník, hrával na trubku v městské kapele a právě to malého Tota přivedlo k muzice. Začínal tehdy jako bubeník, pozor, ne jako zpěvák. No a největším hitem je samozřejmě písnička El Italiano. Původně měl zpívat Adriano Celentano. Cutugno později vyprávěl, že vznikla po koncertě v Torontu, kde viděl před sebou tisíce italských emigrantů. Prý kdysi řekl, že pro tyhle lidi musí naspívat píseň. Melodie se zrodila v italské restauraci Mama Rosa. Celentano ji tehdy ale odmítl zpívat s tím, že nepotřebuje přece zpívat Jsem opravdový Ital. No a Toto Cutugno měl první hit. Právě ten si připomeneme i tady. Toto Cutugno El Italiano, tento italský zpěvák, by dnes oslavil 83. narozeniny.

0: počasí.
1: 5 hodin na 20 minut je tu aktuální počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes díky oblačnosti poměrně vysoké. Mezi 17 a 20 stupni, takové je rozpětí teplot na jihu Moravy. A předpověď slibuje, že oblačnost zůstane převážně velká, částečně průsvitná, nebo se může zmenšovat a nejvyšší teploty dnes opět tropické 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno slabý jihozápadní, přes den mírný západní vítr do 25, v nárazech do 55 km za hodinu. A rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut před pátou, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Jsou tu temné letopisy moravské, každý všední den na vás čekají reprízy těchto slavných dílů. Další je připraven právě teď.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1964, požár v televizním podzemí. Uplynulo jen o něco víc než 2,5 roku od prvního přímého televizního vysílání z Brna. Televize v moravské metropoli byla v plenkách. Několikapatrové podzemí domu Typos v dnešní Jezuitské ulici, které dostala, předtím sloužily pro přednášky, schůze, kabarety, jako tančírna, ale i divadlo. A v někdejší vinárně se na začátku roku 1964 rozbíhalo dabingové studio. Výroba českého znění k zahraničním dílům měla ukázat, co v Brně umělci i technici umějí. V zadání byl 22. ledna 1964 první brněnský dabing. Film Romana Polanského Nůž ve vodě. Jak praví propagační věta, sól pro dva muže, jednu ženu a plachetnici. Dílo nominované ten rok na Oscara. Ideální film pro dabingový začátek jen se 3 herci. Souběžně v nedalekém velkém podzemním studiu chystal režisér Evžen Sokolovský zkoušku jiné inscenace, nazvané Stín. Po budově se tak pohybovali třeba herci Jiří Tomek, Jaroslav Dufek nebo Jarmila Vesela. Dým, který se podzemím začal šířit, všechny zaskočil. V podzemí uvázly 10 lidí, schodišti se valil dusivý kouř, vypadla elektřina. Jedny schody, jindy volně průchozí, zůstaly nečekaně nahoře zajištěné mříží. Část lidí, která nemohla ven, se ukryla v dabingovém studiu, naději upírali k větrací šachtě a rychlému příchodu záchranářů. Ti nasazovali vlastní životy, aby vyprostili umělce, techniky i další přítomné. Nájemníci z tehdejších bytů nad televizí nemohli uniknout pasáží, museli po střechách. Více než 10 lidí lékaři hospitalizovali kvůli otravě, dalším ošetřovali zranění a popáleniny. Dabingový režisér a kameraman Miroslav Ambro, kterému mělo být za necelý měsíc 30, stál jen kousek od záchrany. Podle pamětníků se dostal k mříži na schodech, kterou mezitím řemeslníci otevřeli. A chtěl na šanci na útěk upozornit ostatní. Plazil se zpět dolů a na cestě padl k zemi. Lékařům už se mu nepodařilo pomoci. Jednou z jeho dcer byla Alena Ambrová, pozdější herečka divadla Husa na provázku. Příčinu požáru vyšetřovala veřejná bezpečnost i požárníci. Podle nich vznikl v dílně na výrobu kulis. Oheň však nikdo nezapálil úmyslně, ani nešlo o samovznícení. Spíš za něj mohla blíže neupřesněná neopatrnost nebo nedbalost. V budově našli požární inspektoři řadu nedostatků, takže v zápětí vydal televizní ředitel mimo jiné zákaz kouření s výjimkou pasáže, kde navíc museli být popelníky naplněné vodou. Televize pak dlouho vysílala z provizoria. V technice se vrátila téměř na začátek a sváděla diskuse s obyvateli domu, jestli je soužití bezpečné. Byty se postupně měnily v kanceláře. Většina lidí, kteří do podzemí chodili na natáčení a vysílání, už o tragédii ani nevěděla.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: Tak to byl další díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, který najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase. Konec konců, tak jako celé léto, vždy před 17:30 vám nabízíme reprízu tohoto cyklu. Za chvíli jsou tu zprávy s Davidem Hasmanem a po zprávách písničky, které nestárnou, Láska nám dvou všetkým, to bude Modus, tehdy ještě s Miroslavem Žbírkou a uslyšíte také Javory v legendárním hitu Javory. Sourozenci Ulrichovi už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je úterý 7. července, přejeme vám hezký poslech.
3: Půl šesté. Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
4: Brněnští radní schválili stavbu nového zdravotnického střediska na Tuřanském náměstí. Dům zdraví za více než 191 milionů korun nahradí bývalou pekárnu a poštu. Po jejich demolici se zde vybuduje nová pošta, ale hlavně lékařské ordinace a prostory pro další služby. Dnes končí termín, kdy je potřeba zaplatit za dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Dnes je už musí zaplatit v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. V Kroměříži se od dneška až do 28. srpna bude bioodpad vyvážet každý týden. Město Kroměříž tak reaguje na vyšší produkci biologického odpadu v letních měsících. Ve většině lokalit bude svoz ve stejný den, jak jsou obyvatelé zvyklí. V některých místních částech ale dojde ke změně svozu. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu města Kroměříž. Zítra odstartuje hudební festival Znojmo. Hudebníci budou až do 27. července doplňovat atmosféru vinařského regionu klasickou hudbou i inovativními projekty. Koncerty jsou naplánovány nejenom v historickém centru města, ale i v jeho okolí, například na Vinicích nebo vodní hladině. Hlavní událostí bude česká premiéra barokní opery Galantní světy v nově opraveném prostoru centra Jízdárna. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme velkou oblačnost, místy bude i průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Stále opatrně na silnici 421 na průtahu obcí Bořetice na Břeclavsku. Havarovalo tam osobní vozidlo, místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Brněnská Kraví hora se na týden proměnila ve vesmír pod širým nebem. V parku u Hvězdárny začal osmíročník festivalu Planet s obřími modely Jupiteru, jeho největších měsíců i dalších vesmírných těles. Některé z nich mají v průměru i několik metrů a po setmění se rozáří.
1: Zabijáme kotvy, aby jsme mohli zavázat lanovně.
2: Popisuje dobrovolník Juraj, který zatlouká do země velké železné kolíky. Na ně pak natahují 14 lan, která napínají nafouklý model Jupiteru. Ještě ani nebyl Jupiter úplně nafouknutý a ukotvený, když se na něj běžel podívat 7letý Jakub.
3: Že je tak velký, jo, třeba jaký má na sobě skvrny a tak.
2: Se sestrou přijeli z Třebíče na prázdniny za babičkou a za dědou do Brna.
4: No a tak jsme si říkali, že bychom je vzali, protože Kubu hodně právě zajímá vesmír. On mě překvapil, že už v pár letech, nevím kolik mu bylo, 3-4, věděl, co je to černá díra.
2: Doplňuje dědeček Zbyněk Šturma. I modelu černé díry se tu Kuba dočkal. Zhutněná černá díra do modelu koule je totiž jednou z vesmírných těles, které tu jsou letos vystavené.
5: Máme tady model černé díry, kterému říkáme Singulona, a potom model slunce Heliosfera, ale klíčově je samozřejmě Jupiter.
2: Popisuje ředitel Brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek.
5: My se snažíme všechny ty věci uvést do nějakého kontextu, takže u Jupiteru jsou vystaveny 4 jeho největší satelity, které kolem něho obíhají. Měsíce Io, Europa, Ganymed a Callisto. Kdyby měl Jupiter 12 metrů, měli velikost jenom 30 cm. A kromě toho je tam také k porovnání velikost naší planety Země. Planeta Země by měla průměr 1 metr.
2: Lidé si tak můžou udělat konkrétní představu o velikosti planet. Kromě samotných modelů vesmírných těles jsou tu pro lidi připravené taky přednášky astronomů, experimenty nebo třeba letní kino. Z Brněnské Kraví hory Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty díky oblačnosti dnes ve vyšších hladinách od 18 do 20 stupňů. Takové je aktuálně rozpětí teplot na jihu Moravy. A předpověď? Oblačnost zůstane přes den převážně velká, částečně průsvitná nebo se může dokonce i zmenšovat. A nejvyšší teploty dnes tropické 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno slabý jihozápadní, přes den mírný západní vítr do 25 km za hodinu, místy s nárazy do 55 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpár přeje dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Marek Ztracený na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 50 minut. Milí posluchači, viděli jste někdy polární záři? Jak tenhle úkaz vzniká, přiblíží dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Stadion Bludník ve Strážnici nejspíš čeká kompletní přestavba. V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. Česká delegace na ní ráno odletí z letiště v Belích. Třebíč hledá 3 strážníky na doplnění městské policie. A dnes čekáme velkou oblačnost a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se na každoročním festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun, popisuje ředitel Martin Šimša.
2: Chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
1: Česká delegace ráno odletí ve 2 letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
3: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme mu to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
1: S Babišem ráno odletí i ministr zahraničí Petr Macenka z motoristů. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Třebíčské městské policii dlouhodobě chybí strážnici. Aktuálně má 3 volná místa. Všechny pozice jsou v terénu a na 12-hodinové směny. Plně naplněné stavy nemá městská policie už více než rok, pokračuje její ředitelka Lucie Šerková.
4: Různě se to obměňuje, je to opravdu fluktuace. Noví strážníci přichází, starší odchází, ať už do toho starobního důchodu, případně někam za jinou pracovní pozicí.
1: Lidé mohou dnes odpoledne absolvovat první prázdninovou hodinovou vyhlídkovou plavbu kolem Uherského ostrohu po Baťově kanále. Lodní lístky jsou k dostání na webových stránkách Baťova kanálu nebo osobně v pokladně Ostrožského informačního centra nebo přístaviště ve Veselí nad Moravou. Každé prázdninové úterý potom mohou turisté i místní využít lodní linku z Veselí nad Moravou, která je doveze do Uherského ostrohu.
0: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme velkou oblačnost, místy bude i průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 směrem z Kroměříže do Brna houstne doprava za Rousínovem. Kamiony brzdí na 212. kilometru, osobní auta v levém pruhu až v okolí Holubic na 210. kilometru. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je úterý 7. července roku 2026. Svátek, jak už jsme zmiňovali, dnes slaví Bohuslava, ale možná nevíte, že dnešek je také světovým dnem čokolády a na své si přijdou i další mlsalové, protože dnešek je také dnem jahodového poháru, dobrou chuť, a nebo také třeba dnem makaronu. Jinak oslavují se také dneska malé hospody a bary, a nebo je také třeba den procházky otce s dcerou, velmi zajímavé výročí. Navíc Mezinárodní den míru a lásky připadá také na dnešek, je to pevný neoficiální den spojený právě s Ringem Starrem, který dnes slaví své narozeniny. A písničky, ty nebudou chybět ani po 6. hodině, tam, kde teče Mississippi, o tom bude zpívat Ondřej Čejka a zřejmě Mississippi nedotekla k Leoně Machálkové, protože ta trpí žízní lásky a o té bude zpívat už v zápětí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné úterní ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut, zpívala vám Leona Machálková. Nejen koupání v rybnících a putování po lesních a polních cestách je typické pro dovolenou v tuzemsku. Lidé rádi chodí po lesích a sbírají, co tam vyrostlo. Proto pro některé bude jistě dobrou zprávou, že na Vysočině dozrály borůvky. Horší ovšem je, že sběrači letos musí vyvinout větší úsilí než v jiných letech. Kvůli sochu jsou plody menší a rostou řídčeji. Kdo má však trpělivost, ten nazbírá.
1: Rostou borůvky, rostou.
2: Paní Jindřišku potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče. Je schrbená společně s dalšími dvěma dámami nad borůvčím. Opodál je další sběračská parta a před lesem jsem napočítal asi 4 auta.
1: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou.
2: Jsou menší, tedy možná je to tím suchem.
1: Je to tak, taky si to myslíme, no.
2: A kolik už máte?
1: Máme asi 2 litry a to jsme sbírali 4 na začátku, no. Není to jak vždycky.
2: Jo, a kde máte ale čtvrtého?
1: Oni právě odjeli nakoupit, pánové, kteří přijeli s náma, tak ty už to,
2: to nebavilo.
1: Nebavilo, jo, ale na buchtu si nazbírali, aby měli. A tak my tady ještě chvilku budeme a říkám, na knedlíky, na buchtu máme, nám to takhle stačí.
2: Ale zase jsou zralé docela brzo letos, ne?
1: Myslím si, že jo. A tím, že jsou i jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
2: Já se musím přiznat, že borůvky nejsou úplně moje hobby a když jdu do lesa, tak spíš na houby. A na to, jak to vypadá s nimi, jsem se zeptal Jaroslava Kadlece z mykologického kroužku ve Světlé nad Sázavou.
3: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly být dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný hlibů a je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
2: V uplynulém týdnu nicméně několikrát zapršilo opravdu vydatně.
3: Ty poslední bouřky mu určitě pomůžou, ale zase ne všude, ne všechny druhy. Myslím si, že teď vyrazí hodně ty muchomurky růžovky, na který se chodí a holubinky budou.
2: Na hřibovité houby si prý, ale ještě budeme muset pár dní počkat. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut vám přinášíme na vlnách Českého rozhlasu Brno aktuální předpověď počasí. Teploty díky oblačnosti relativně stabilní, to rozpětí na jihu Moravy je stále mezi 18 a 20 stupni Celsia. A předpověď počasí, časně ráno bude převážně polojasno, během pozdějšího rána a dopoledne bude oblačnosti přibývat a během dne pak bude převažovat velká oblačnost, chvílemi částečně průsvitná. Ač bude většina dne bez srážek, odpoledne se může na severu a východě pár drobnějších přeháněk přece jen vytvořit. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na jihu může být až kolem 31 stupňů a bude dnes foukat ráno slabý přes den mírný západní až jihozápadní vítr do 25 km za hodinu, v nárazech až do 55 km za hodinu. Bio je dnes na jedničce, rozptylové podmínky velmi dobré, no a slunce to dnes vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut a zapadne 2 minuty po 21. hodině. Dobré ráno.
2: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaroměři Sedláčkové. A povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách? Co byl impuls k počátkům spolkové činnosti? A jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas.

Zpíval vám Karel Duchoň, 6 hodin a 23 minut, tady je úterní Český rozhlas Brno. Robert Knebl je zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Je potřeba rozlišit, jestli pracujete s pečujícími osobami, které třeba nedokážou komunikovat, anebo jste naopak sociální pracovník, který využívá ty komunikační dovednosti. Je potřeba mít empatii, ale se zdravými hranicemi a taky sebereflexi. Říká, jaké zážitky si přivezl z mistrovství České republiky v autostopu, který je jeho koníčkem. Poslechněte si rozhovor se sociálním pracovníkem Robertem Kneblem, který s ním vedla Jarka Vykoupilová. Kompletní stopáž najdete na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení Sokolnic na Brněnsku plánuje místo bývalého zdravotního střediska postavit nové polifunkční. Součástí bude zázemí pro komunitní centrum Lípa a několik bytů, které budou vázané na pečovatelskou službu. Prozatím je ale projekt pouze ve fázi plánování a žádosti o stavební povolení. Od dneška řidiči v obci Ořechov na Brněnsku neprojedou ulicemi Sokolská a Brněnská. Úsek silničáři kompletně zrekonstruují. Pokud se lidé chtějí z Ořechova dostat do okolních Střelic nebo Nebovit, musí to obět přes Želešice a Modřice. Na opravu potom naváže další do sousedních Hajan. Ta začne letos na podzim. Vedení střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči zvažuje snížení kapacity na oboru praktická sestra. V posledních letech kvůli nedostatku uchazečů pravidelně vyhlašuje druhé kolo. Letos i po něm zůstalo 26 volných míst. Škola je zaplní z přestupů a studentů opakujících ročník. Ředitelka Lenka Francová by raději na úkor jedné třídy sester rozšířila nabídku vyšší odborné školy o dentální hygienu. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. A počasí na jihu Moravě ráno čekáme ještě polojasno, během dne přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se kolona kamionů protahuje. Teď už chvílemi brzdí za sjezdem na Rousínov okolo 214. kilometru a nesouvisle se sune až za Rohlenku. I na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy nabírají zdržení převážně řidiči nákladních souprav. Zpomalují těsně za sjezdem na Židlochovice na 11. kilometru. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno pře David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, to byla Sandra, písnička Maria Magdalena, která se poprvé objevila v éteru v roce 1985. Tehdy ji produkoval Michel Cretu, který se stal později také Sandřiným manželem. A byl to vlastně její první hitparádový úspěch, i když předtím už se pokoušela o svou kariéru v dívčím triu Arabesk. Je 6 hodin a 40 minut, s vámi je Český rozhlas Brno. Česká církev Československá husická spravuje v Blansku historický dřevěný kostel. O jeho historii si kolegyně Jarka Vykoupilová povídala s tamním farářem a dokonce si vyšlápla i schody na věž a dotkla se samotného srdce zvonu. A začít musíme ale samotnou historií.
1: Kostel stál původně jako pravoslavný v Nižním Selišti na Podkarpatské Rusi. Začali stavit v roce 1601, ale dostavěli ho až v roce 1641, protože celá obec vymřela na mor. Pak sloužil církvi pravoslavné, řecko-katolické, postavili kostel nový zděný, tento stál opuštěný a chátral. Naši předkové ho tam zakoupili, rozložili, očíslovali na 13 vagonech, převezli sem do Blanska a tady byl 23.5.1937 slavnostně vysvěcený. Takže příští rok to bude 90 let, co slouží svému účelu.
2: Říká farář Martin Kopecky. A právě zvoní ve věži.
1: Právě zvoní tři zvony. Cyril, Metoděj a mistr Jan Hus. A my se tam pak půjdeme podívat k ním.
2: Jaroslav Juran nám dělá průvodce do schodů. Jdete první?
3: Ano, no jdu první, ale budu vás zjistit pak nakonec ze zadu.
2: Tak jsme nahoře, tady už máme vítr ve vlasech.
3: Tady je to jak na rozhledně. Tady naproti vidíme kostelí svatého Martina, ten je zase katolický, takže vzájemně se ty kostelíky tady takhle vidí. No a tady máme tři zvony. Patroni Evropy, svatý Cyril, svatý Metoděj a pak tím, že to má ve správě husická církev ten kostelík, tak je tady i Jan Hus. Průvodce tady má takovou jednu historku k těm zvonům. Říká se, že když se na to srdce šáhne a přeje se přání, tak se vyplní. Ale má to jednu podmínku a ta je sice ta, že se nesmí rok hřešit.
2: To je výzva. Tak se toho srdce dotkneme.
3: Můžete si zazvonit.
2: A do třetice ještě cyrilovský zvuk. Takže mám pocit, že tady opravdu Bohu blíž. Tahle ta věž je přístupná kdy pro veřejnost?
3: De facto podle potřeby po bohoslužbách, když tady jsou návštěvníci nebo máme tady svého průvodce, který na webu máme i telefonní číslo kontakt, takže dá se i domluvit tady takhle neplánovaná prohlídka, ale když zajdou návštěvníci na bohoslužbu nebo plus minus v tuhletu hodinu, tak se dá i třeba po bohoslužbě v neděli nebo v pátek se tady zastavit a podívat se.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 je tu aktuální předpověď. Počasí, teploty na Jihomoravě se pohybují stále ve stejném rozmezí, v tuto chvíli od 17 do 20 stupňů Celsia, nejnižší hodnota momentálně v Tišnově Hájku. A předpověď pro dnešek, ráno polojasno, přes den převážně velká oblačnost, částečně průsvitná, a nejvyšší teploty dnes od 27 do 30 stupňů Celsia. Ráno slabý jihozápadní, přes den mírný západní vítr do 25 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut před pátou, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Je 6:52, posloucháte úterní Český rozhlas Brno. K létu patří mimo jiné cestování a jak na svých stránkách upozorňuje ministerstvo zahraničí, rozhodně nestačí jen zbalit zavazadlo a koupit jízdenky nebo letenky. Z užitečných rad, které najdete na webu, pro vás nyní stručně citujeme. Před odjezdem se pokuste získat co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země, tamních zvláštnostech, rizicích a zemi jako celkově takové. Základní orientační informace najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí v kapitole Cestujeme, v podkapitole Státy světa. Informace na cesty. Dále si pečlivě zkontrolujte platnost cestovních dokladů. Ověřte si, zda do cílové i transitní země je potřeba vízum. Pokud si na místě hodláte půjčit auto, pak taky zkontrolujte doklady k řízení motorového vozidla. Úplně nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Současně se také informujte, se kterými státy má Česká republika sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace také najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. No a na místě pak respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů, třeba mincí, drahých šperků, starožitností a tak dále. Porušení místních předpisů bývá velmi přísně sankcionováno a výjimkou ani není vysoká pokuta nebo dokonce odnětí svobody. Při nákupech určitě vyžadujte, uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly a před samotným nákupem prověřte, zda vývoz daného zboží nepodléhá zvláštnímu režimu. No a určitě nezapomeňte, že vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci. V případě porušení místního právního řádu vám může být uložena sankce podle místních předpisů. No a ta může být značně odlišná třeba od postihu v České republice. Přejeme vám šťastné cestování bez jakýchkoliv komplikací. Teď už si dáme Madonu, La Isla Bonita, taková letní, výletní píseň. No a zprávy s Davidem Hasmanem za chvíli, konkrétně za 6 minut.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Dělníci v Brně opravují 3 hřbitovy, současně na další 2 se chystají. Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko, přesto v kvalifikaci na mistrovství světa končí. A počasí dnes čekáme velkou oblačnost a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. 3 brněnské hřbitovy současně teď opravují dělníci. K rekonstrukci cest nebo potrubí na ústředním hřbitově a v Králově Poli se začátkem července přidali i práce v Řečkovicích. Správa hřbitovů města Brna zároveň na opravy připravuje další 2 areály v Tuřanech a v Komíně.
2: Budou tam úplně speciální kolumbária, které ještě v celém Brně nemáme.
3: A to podzemní kolumbária s dlaždicemi z tvrzeného skla. Jak říká o rekonstrukci hřbitova v Tuřanech ředitelka brněnských hřbitovů Alena Říhová. Dělníci tam opraví i kaply a zřídí vsypovou loučku. Práce tam mají začít příští rok. V Komíně ještě letos. Pohřebiště obklopí zeď proti divokým prasatům.
2: Zrovna v Komíně my máme poměrně velkou část oplocení z klasického drátěného plotu, což pro ty divočáky není žádná překážka.
3: Součástí zdi budou kolumbária. Větší opravu čeká ještě hřbitov v Židenicích. Rekonstrukce je teprve na začátku příprav. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frštánku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice 1/49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí ředitelství silnice dálnic, Zlínský kraj, město Zlín a správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Frišták a napojení budoucího přivaděče. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce. A to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
4: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
0: Pavel do Ankary odletí během rána. Vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Sport. Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace na mistrovství světa nepostoupili. V závěrečném duelu základní skupiny sice v Brně porazili Estonsko 75-73, přesto skončili v tabulce poslední. Nejlepší český střelec zápasu s Estonci Ondřej Sehnal si vážil alespoň toho, jak Češi zvládli dramatickou koncovku utkání.
5: Jsme tam jenom udělali trošku chybku, když jsme vedli o těch 10 bodů, že jsme si to hnedka nechali utéct zase zpátky na nějaký 2. Z toho se musíme poučit, ale jsme prostě mladý tým. Prostě se z tohohle musíme poučit a doufám, že si do těch dalších oken z toho něco odneseme. Počasí.
0: Na jihu Moravy zpočátku dne čekáme ještě polojasno, během dne velkou oblačnost, místy bude i průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna nesouvislá kolona narůstá. V obou průzích se brzdí už před Rousínovem na kilometru 218. K Rohlence trasa zabere bezmála půl hodiny. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné úterní ráno vám všem, milí posluchači, 7:05 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je úterý s magickým datem 7.7.2026. Aby těch sedmiček nebylo málo, tak do konce roku chybí 177 dnů. Před námi soutěž, jak se u nás mluví, už po písničkách Loďke hvězdám, kterou zaspívá Petr Muk, a dáme si také legendární hity Jména v podání Leška Semelky. A pak už pro vás bude připraveno slovo dnes ze Slovácka. soutěžní slovo, jehož význam máte za úkol uhodnout, anebo si vybrat správnou odpověď z našich nabízených možností. Pro výherce dnes máme román Útěk na řecký ostrov. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda a na vás všechny pak na lince 726465200 budu hned po dvou písničkách netrpělivě čekat, až zavoláte a zkusíte své štěstí. Držíme vám palce. K písničkám přidáme i počasí, už za chvíli, vypadá to dnes na horký letní den. Přejeme vám hezký poslech, pochutnejte si na snídani, dobré ráno, ať se vám dneska všechno podaří.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 13 minut, zpíval vám Lešek Semelka a připravené pro vás soutěž, jak se u nás mluví tradičně v tomto čase ve všední den. Dnes zamíříme na Slovácko pro soutěžní slovo a otázka je tentokrát na sloveso. Ptáme se vás, co to znamená, když se na Slovácku řekne řezůzňat nebo také řehůzňat. Co myslíte, milí posluchači Českého rozhlasu Brno? Co by to tak asi mohlo být? 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. A nebo můžete vybrat některou z možností, kterou vám v tuto chvíli nabízíme. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý ráno, tady Tomáš z Hornácka.
0: Tomáši, krásné ráno vám přeju, vítejte. Tak co myslíte, že znamená, když se na Slovácku řekne řezůzňat? Co znamená tady tohle sloveso, tušíte?
1: Jo, to nevím.
0: Tak nabídnu vám tři možnosti, držím palce, ať vyberete tu správnou. Znamená to buď za A umazat se, nebo za B smát se, anebo za C pořezat se. Co to znamená řezůzňat? Umazat se Ačko, smát se Bčko, pořezat se Cčko.
1: Tome, to Bčko by jsem dal.
0: Bčko se vám líbí a děláte dobře, ano, je to přesně tak, jak říkáte, perfektní.
1: Jo, děkuju.
0: Je to jenom váš tip, nebo jste si vzpomněl na nějakou souvislost, něco vám to připomnělo?
1: A tak mi to tam tak pasovalo, mi to tam k tomu, jo.
0: Ano, ano, ne, tak jak se říká, řechtat se, řezůznět, takové podobné, pravda, pravda. Gratuluju, tak knížka je vaše, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Tomáši, mějte se pěkně, děkujeme za zavolání.
1: No, naslyšenou. Taky, děkuju.
0: Díky. 7 hodin a 15 minut, tady je Český rozhlas Brno, po písničce kapely UB40 počasí a soutěž zase zítra krátce po 7. hodině. Hezký poslech přeje Pavel Kašpar. Wow.

0: Proslulá skladba Elvise Presleyho, tentokrát v podání kapely UB40, je 7 hodin a 18 minut. Na vlnách Českého rozhlasu Brno je tu počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy momentálně mezi 16 a 21 stupni Celsia, 21 už je v Pohořelicích a ve Strážnici a předpověď počasí dnes slibuje ráno polojasno, přes den převážně velká oblačnost, která bude částečně průsvitná, nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů Celsia. Ráno slabý jihozápadní, přes den mírný západní vítr do 25 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
2: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když se nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:23. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Ještě dnes můžete na hradě Býtov na Znojemsku potkat šermířskou skupinu Buhurt, která tam vystupovala o víkendu. Představení nazvané Nadluh začne v 11:30, ve 13 a ve 14:30. Prohlédnout si v areálu můžete také vojenské ležení, dobové zbraně a zbroje a k ochutnání budou také staročeské placky. No a když už na Býtově budete, nezapomeňte, že tam k vidění také výstava Příběh dřevěné hračky. Exponáty zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou a lidové hračky pocházejí z přelomu 19. a 20. století. S některými si děti budou moci pohrát na koberci, vyzkoušet si skládat dřevěné stavebnice a podobně. Vstup na výstavu je zahrnut ve vstupném na všechny prohlídkové okruhy. No a z Býtova do Třetice zítra spolu s divadlem v pohybu Exulis připravila Správa hradu nové vystoupení Robin Hood Tajemství Sherwoodu. Děj se odehrává v exteriérech parkánové zahrady a malého nádvoří paláce a vystoupení bude začínat v 7:30 a pak ještě v 21 hodin. Vstupenky je třeba si rezervovat, protože kapacita je omezená. Kontakt na webu www.hrad-bitov.cz. No a zprávy ty dnes pro vás připravuje David Hasman a ty nejčerstvější tu budou za 5 minut. Hej!

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se na každoročním festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun. Více se tématu ve vysílání budeme věnovat už krátce před 8 hodinou. Dnes končí termín, kdy je potřeba zaplatit za dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Dnes je už musí zaplatit v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Kraj Vysočina zaznamenal velký zájem obcí o příspěvek na informační a komunikační technologie. Ze 138 žádostí podpoří necelou polovinu. Samosprávy nejčastěji žádaly peníze na elektronické služby veřejné správy nebo na posílení kyberbezpečnosti. Například Číchov na Třebíčsku chce na web převést správu různých poplatků nebo žádosti o povolení od občanů. Zítra odstartuje hudební festival Znojmo. Hudebníci budou až do 27. července doplňovat atmosféru vinařského regionu klasickou hudbou i inovativními projekty. Koncerty jsou naplánovány nejenom v historickém centru města, ale i v jeho okolí, například na vinicích nebo na vodní hladině. Hlavní událostí bude česká premiéra barokní opera Galantní světy v novém operním prostoru centra Jízdárna. A počasí na jihu Moravě ráno čekáme ještě polojasno, během dne přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem se tvoří nesouvislá, hodně roztrhaná fronta v okolí Holubic. Chvílemi se natahuje až k Rousínovu. Aktuálně se zpomaluje na 215. kilometru a pokračuje se až do omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, jsme rádi, že jste s námi v úterý 7.7. Je 7 hodin a 39 minut. Brněnská Kraví hora, kam vás pozveme, se tento týden proměnila ve vesmír pod širým nebem. V parku u Hvězdárny začal 8. ročník festivalu Planet s obřími modely Jupiteru, jeho největších měsíců i dalších vesmírných těles. Některé z nich mají v průměru i několik metrů a po setmění se rozáří.
1: Zabijáme kotvy, aby jsme mohli zavázat lanovně.
2: Popisuje dobrovolník Juraj, který zatlouká do země velké železné kolíky. Na ně pak natahují 14 lan, která napínají nafouklý model Jupiteru. Ještě ani nebyl Jupiter úplně nafouknutý a ukotvený, když se na něj běžel podívat 7letý Jakub.
3: Že je tak velký, jo, třeba jaký má na sobě skvrny a tak.
2: Se sestrou přijeli z Třebíče na prázdniny za babičkou a za dědou do Brna.
4: No a tak jsme si říkali, že bychom je vzali, protože Kubu hodně právě zajímá vesmír. On mě překvapil, že už v pár letech, a nevím, mu bylo 3-4, věděl, co je to černá díra.
2: Doplňuje dědeček Zbyněk Šturma. I modelu černé díry se tu Kuba dočkal. Zhutněná černá díra do modelu koule je totiž jednou z vesmírných těles, které tu jsou letos vystavené.
5: Máme tady model černé díry, kterému říkáme Singulona, a potom model slunce Heliosfera, ale klíčově je samozřejmě Jupiter.
2: Popisuje ředitel Brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek.
5: My se snažíme všechny ty věci uvést do nějakou kontextu, takže u Jupiteru jsou vystaveny 4 jeho největší satelity, které kolem něho obíhají. Měsíce Io, Europa, Ganymed a Callisto. Ty by, kdyby měl Jupiter 12 metrů, měly velikost jenom 30 cm. A kromě toho je tam také k porovnání velikost naší planety Země. Planeta Země by měla průměr 1 metr.
2: Lidé si tak můžou udělat konkrétní představu o velikosti planet. Kromě samotných modelů vesmírných těles jsou tu pro lidi připravené taky přednášky astronomů, experimenty nebo třeba letní kino. Z Brněnské Kraví hory Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stylově před předpovědí počasí Beatles a Here Comes the Sun a bude opravdu svítit.
1: Počasí.
0: Vypadá to podle prognóz meteorologů, že to bude takové napůl. Ráno ještě čekáme polojasno podle předpovědi počasí, přes den větší oblačnost, která bude ale částečně průsvitná. Nejvyšší teploty dnes mezi 27 a 30 stupni Celsia, takže to sluníčko tam opravdu bude. Ráno slabý jihozápadní, přes den mírný západní vítr do 25, místy v nárazech do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
2: V pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterým jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace a vlastně tím to začalo.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 49 minut. Stadion Bludník v Zámeckém parku ve Strážnici na Hodonínsku čeká nejspíš kompletní přestavba. Na pódiu se při každoročním festivalu setkávají folklorní soubory z celého světa. Jen letos tam přišlo 30 tisíc návštěvníků. Železobetonová konstrukce podle expertů dosluhuje a do několika let bude potřeba ji nákladně opravit nebo zbourat. Národní ústav lidové kultury na místě plánuje úplně nový amfiteátr za zhruba 200 milionů korun.
1: Největší problém je v tom, že ten stadion má už za sebou půl století. Byl postavený v polovině 60. let. Navíc ten plášť, který vlastně měl krýt izolací, byl nějak nepravě kvalitně provedený, takže nám do těch konstrukcí přímo zatěká.
2: Popisuje ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Podle posouzení statiků vydrží konstrukce 5 až 10 let. Se sanací možná díl.
1: Všechny ty betonářské práce se prováděly přímo tam, kde on je. Při takovéto stylu práce se neubráníte tomu, že ne vždycky ty armatury úplně přesně umístíte, někdy se vám dotknou toho bednění a potom, když prostě praskne ta horní slupka toho betonu vlivem povětrnosti, vlhkosti, tak ta armatura začne korodovat. A ve chvíli začne korodovat, o to víc trhá ten beton a to je právě největší problém této stavby.
2: Ze studií ale vyplývá, že je výhodnější celý amfiteátr srovnat se zemí a postavit nový.
1: Vzhled se v zásadě nezmění. Trošku chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný nebo jeho část mohla být využívána celoročně. To zázemí, které tam v současné době máme, bychom chtěli pojmout tak, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
2: Národní ústav lidové kultury ještě musí podat žádost na povolení zbourání amfiteátru, doplňuje Martin Šimša.
1: Můžeme se do ní pustit teprve chvíli, kdy vlastně nám ministerstvo potvrdí, že zhruba těch 180 milionů, jak to odhaduje studie, jsou ty reálné prostředky, které mají pro nás připravené, aby jsme se do toho mohli pustit. Potom už to bude prostě otázka 2-3 let zbourat, postavit nové.
2: My jsme na tohle téma poslali dotazy na ministerstvo kultury. To na ně ale zatím nereagovalo. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se k tomu na sociální síti Facebook vyjádřil takto.
3: Musíme něco udělat s amfiteátrem, který se jmenuje Bludník. A co se stane? Jako první krok dokončíme projektovou dokumentaci Bludníku řádově za desítky milionů korun. Protože podpora lidového umění a folkloru je pro mě a pro naši vládu priorita.
2: Zbourání stávajícího amfiteátru Bludník a stavba nového zázemí nejspíš ovlivní minimálně jeden ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ten příští to ale ještě s největší pravděpodobností nebude. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchá roba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Sokolnici na Brněnsku dostanou nové polifunkční středisko. První česká studentská družice Kostka má dnes letět do vesmíru. Česká delegace odlétá dvěma letadly na summit NATO do Ankary. A dnes čekáme zpočátku polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Vedení Sokolnic na Brněnsku plánuje místo bývalého zdravotního střediska postavit nové polifunkční. Součástí bude zázemí pro komunitní centrum Lípa a několik bytů, které budou vázané na pečovatelskou službu. Prozatím je ale projekt pouze ve fázi plánování a žádosti o stavební povolení. Nezávislý starosta Libor Beránek si od nového střediska slibuje propojení generací.
3: Na jedné straně bude toto komunitní centrum, které vlastně se stará úplně o nejmenší generaci, až po ty nejstarší, kde tam probíhá cvičení právě seniorů, výuka samozřejmě nebo vzdělávání gramotnosti na počítačích a tak dále.
1: Byty s pečovatelskou službou budou převážně pro ty obyvatele, kteří prozatím nejsou vhodnými adepty do domovu pro seniory, ale potřebují pomoci s běžnými denními činnostmi. Na oběžnou dráhu má dnes dopoledne tuzemského času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně. Vynést jí má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi.
4: Přesná velikost je 10x10x11,3 cm. V anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
5: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
6: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponentů.
5: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gensl, Český rozhlas.
1: Česká delegace odlétá na summit NATO do turecké Ankary. Z kbelského letiště za chvíli odstartuje vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, který delegaci povede. Chvíli po něm odletí se svým týmem i prezident Petr Pavel. Premiéra Babiše večer čeká neformální večeře lídrů členských států Severoatlantické aliance. Zítra potom jednání Severoatlantické rady. Před odletem zopakoval priority, se kterými česká delegace na summit letí.
7: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
1: Česko je jedna ze tří zemí NATO, která loni nesplnila alianční závazek vydávat alespoň 2% HDP na obranu. Europoslanci rozhodnou o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Změna počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravě ráno čekáme ještě polojasno, během dne přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na lince D1 ze směru Kroměříž-Brno před Kojetínem na kilometru 254 byla kvůli požáru uzavřená. Podle Národního dopravního informačního centra už se jede alespoň levým pruhem, v pravém stále několik vozidel hasičů i policie. Kolona na téměř půl hodiny se sune od sjezdu na Kroměříž-Západ z kilometru 258. Tam můžete sjíždět, pokračovat po souběžné silnici 47 a na D1 se napojit zpět exitem 253 Kojetín. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je úterý s magickým datem 7.7.2026. Svátek podle kalendáře slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky jména Bohuslava. Vedle ní se v některých kalendářích objevují i další jména Hostivít nebo Willibald. Všem Bohuslavám přejeme, ať jsou zdravé, šťastné a spokojené, minimálně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. Mezi ty svého času patříval třeba hudební skladatel Gustav Mahler. Vzpomínáme dnes třeba také na Frantu Kocourka, který v tento den odešel do hudebnického hereckého nebe, nebo na Milenu Vostřákovou. Tomáš Magnusek dnes slaví narozeniny, nebo Igor Orozovič z herci a určitě mnozí z vás také na vlnách Českého rozhlasu Brno. Posíláme vám písničku Kolem báté Marty Ateny Eleftheriadu a přejeme vám, ať se dnešní večírek vydaří a klidně může začít už teď po 8. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také brněnští meteorologové. Krásné ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno.

0: Kraus, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Tři hřbitovy současně opravují dělníci v Brně a na další dva se chystají. Vyměnit a víc zahloubit musí především praskající vodovodní potrubí. Jinde zase zřídí speciální podzemní kolumbária nebo postaví zeď proti divokým prasatům. Popíšeme to teď s redaktorem Ondřejem Schneiderem, který už je se mnou ve studiu. Ondro, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde teď dělníci pracují?
1: Tak od loňského jara stále na ústředním hřbitově, nedávno tam dokončili čestný kruh, opravují další poničené cesty, které zužují tak, aby podél nich mohly lépe růst stromy. Hotová už je kanalizace, funkční kamerový systém, přibudou taky nové směrovky a hotová je technická příprava pro robotické sekačky, aby mohly po hřbitově jezdit stroje na elektřinu. Taky už jsou nachystané retenční nádrže na zachytávání dešťové vody pro další zalévání, říká ředitelka správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.
2: Při prvních deštích, které jsme teď tady měli v posledních 14 dnech, tak samozřejmě jsme byli velice zvědaví, jestli nám to do toho teče, tak tady z této části té poloviny už nám to do toho teče a ta druhá polovina se teprve teda dopojuje.
1: V červnu začali dělníci opravovat taky Královopolský hřbitov, tam budou nová kolumbária a rozptylová loučka a v červenci začala rekonstrukce Řečkovického hřbitova. Tam se rovněž počítá s novými kolumbárii. U všech tří zmíněných hřbitovů dělníci opravují cesty a především potrubí, které je teď nízko pod povrchem. Dělníci ho víc zahloubí, aby trubky v mrazech nepraskaly a lidem tekla voda na zalévání nebo umývání náhrobků.
0: Na jakých dalších hřbitovech dělníci opravu chystají?
1: Tak ještě letos by měli začít pracovat v Komíně, tam jde především o stavbu nové pevné zdi, která má zabránit, aby na hřbitov vnikla divoká prasata. Ta totiž pohřebiště ničí a rozrývají, dodává Alena Říhová.
2: Zrovna v Komíně my máme poměrně velkou část oplocení z klasického drátěného plotu, což pro ty divočáky není žádná překážka, oni si to zvednou, jak potřebují. I když jsme tam už dávali karisítě, roxory a podobně, nefunguje to úplně tak, jak by mělo a z pohledu teda té piety si myslím, že určitě by tam stálo za to, aby byl zděný plot, který vlastně jediný osvědčený prostředek, který tomu zabrání.
1: A protože má komínský hřbitov zaplněná nebo pronajatá kolumbária, součástí zdi budou nové schránky. Příští rok by pak měla začít rekonstrukce hřbitova v Tuřanech, kde dělníci kromě dalšího opraví hřbitovní kapli, zřídí vsypovou loučku a taky zřídí místo pro urny, které ještě nikde v Brně není. Takové kolumbária v zemi, zakryté pevnými dlažďicemi stvrzeného skla, na které si pozůstalí budou moci vygravírovat jméno, datum narození, úmrtí a další podobné informace.
0: Čím to je, že se teď dělá nebo připravuje rekonstrukce pěti hřbitovů současně?
1: Tak podle ředitelky Říhové je to spíš náhoda, že se všechno takto sešlo dohromady. Některé opravy třeba na ústředním hřbitově byly dlouho připravované a ty další se připravují. Teď mluvím hlavně o Židenickém hřbitovu, kde je taky potřeba výměna nebo oprava cest a větší zásah do celého areálu. Tam jsou ale plány teprve na začátku a protože ty opravy budou velmi drahé, tak je bude nutné provádět po etapách. Už teď ty práce na všech těch zmíněných hřbitovech stojí dohromady 100 miliony korun.
0: O opravách brněnských hřbitovů jsme mluvili s redaktorem Ondřejem Schneiderem. Ondro, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Od dneška řidiči v obci Ořechov na Brněnsku neprojedou ulicemi Sokolská a Brněnská. Úsek silničáři kompletně zrekonstruují. Pokud se lidé chtějí z Ořechova dostat do okolních Střelic nebo Nebovit, musí je objet přes Želešice a Modřice. Na opravu potom naváže další do sousedních Hajan. Ta začne letos na podzim. Vedení střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči zvažuje snížení kapacity na oboru praktická sestra. V posledních letech kvůli nedostatku uchazečů pravidelně vyhlašuje druhé kolo. Letos i po něm zůstalo 26 volných míst. Škola je zaplní z přestupů a studentů opakujících ročník. Vedení školy by raději na úkor jedné třídy sester rozšířilo nabídku vyšší odborné školy o dentální hygienu. V Kroměříži se od dneška až do 28. srpna bude bioodpad vyvážet každý týden. Město Kroměříž tak reaguje na vyšší produkci biologického odpadu v letních měsících. Ve většině lokalit bude svoz ve stejný den, jako jsou obyvatelé zvyklí. V některých místech částech ale dojde ke změně svozu. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu města Kroměříž. Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad domácím Slovinskem 88-79. Poslední v základní skupině H skončili Češi kvůli nejhoršímu skóre. A počasí na jihu Moravy ráno čekáme ještě polojasno, během dne přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 z Přerova do Brna před sjezdem na Kojetín na kilometru 254 stále odklízejí následky po požáru nákladního vozidla. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona od sjezdu na Kroměříž západ z kilometru 258 popojíždí přes 20 minut. Pokud se jí chcete vyhnout, sejďte exitem 258 a pokračujte po souběžné silnici 47, ta je plynule průjezdná. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Pane Meixnere, vítejte, pěkné ráno.
1: Ano, takové dusné, ale příjemné ráno přeji vám i všem posluchačům.
0: Včera hráli na londýnských dvorcích All England Clubu o čtvrtfinále 3 naši tenisté a pane Meixnere, postoupili nebo Wimbledon opouští? Jak to dopadlo?
1: Má to takové tři varianty, protože Bousková prohrála s Belgičankou Mertensovou 0-2, 4-6, 4-6, skoro dvě hodiny hráli, bojovali, ale Mertensová má dobrou formu. Bousková po utkání řekla, tam mě překvapila, že Elize si výhru zasloužila, hrála skvěle a v klíčových momentech zůstala silná. Místo, aby řekla, že jich chtěla vyškrábat oči, že porazila, tak ona, Maruška Bousková, je taková hodná dívka. Takže bohužel se loučí, ale Nosková porazila Američanku Rejsovou a sice 2-2 na sety, 6-4, 7-6, tam to bylo tiebreak, 7-2, hráli asi hodinu a půl, takže Nosková postupuje, je ve čtvrtfinále. No a Lehečka hrál s Rusem Zverevem, to víme, že má za sebou vítězství na Roland Garros, ale po dvou prohraných setech Zverev je vyhrál 6-4 a 7-5, tak se utkání ve třetím setu za stavu 3-3 v 11 hodin londýnského času přerušilo a bude se dohrávat dnes. Takže to je tady k tomu, k těm třem zápasům včerejším.
0: Tak a ještě se pojďme podívat za Karolínou Muchovou. Ta bude hrát o postup do semifinále dnes odpoledne a její soupeřkou bude hráčka, která v předcházejících zápasech nestratila ani set. A pane Meixnere, kdo to je? Prozraďte jméno.
1: No tak je to Japonka, máme Osaková. Je to taková zvláštní postava, protože ona je po mamince Japonka, po tatínkovi je Haiťanka. Tatínek studoval v New Yorku na vysoké škole, potom přijel do Japonska, tam se seznámili a když byli Osakové, byli 3 roky, tak se odstěhovali zpátky do Ameriky, takže ona je taková prostě takový světoběžník, řekněme, a pozor, a chodí na kurty v takových různých hábitech, už to, myslím si, že to trochu přehání, něco mělo přibýt jako japonské kimono, no, říkal jsem si, že by mohla strašit za národní mužstvo tady v tom, co tedy předvádí, pak si to vysleče a má normální sportovní tričko. No, ale nicméně, té Osakové se fakt daří, to je pravda, ale Muchová nad ní vyhrála ve finále v Bad Homburku v Německu po prvním setu 6-1, potom za stavu 1-0 pro Muchovou ona Osaková vzdala. Jestli ze zdravotních důvodů nebo cítila, že na to nemá, to nevím. Takže se uvidí dnes odpoledne, má to být až někdy po 4 hodině, by měla hrát tady tohleto utkání. No a samozřejmě zítra čeká Noskovou další utkání a sice s tou Belgičankou Martensovou, která vyřadila Bouskovou. A jinak je potřeba připomenout, že dnes je výročí vítězství ve Wimbledonu Jana Kodeše, který porazil Gruzince, nebo tenkrát Rusa, Medvedeva 3-0 na sety a zařadil se mezi tu plejádu našich hráčů, počínaje drobným, kteří tenhle ten Wimbledon vyhráli. Takže velká gratulace. Honza Kodeš je určitě na místě.
0: Pane Meixnere, moc krát díky za dnešní setkání. Už teď se těšíme na další. Mějte se hezky, krásné úterý. Zítra naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A je tu počasí přesně ve 8:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy stoupají, momentálně se pohybují v rozpětí od 20 do 23 stupňů Celsia. Předpověď, ta slibuje ráno polojasno, přes den převážně velkou oblačnost, částečně průsvitnou a nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů Celsia. Ráno slabý jihozápadní, přes den mírný západní vítr do 25 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut před pátou, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Exotická zahrada v Jihomoravských Přibicích je plná rostlin, kterým se kvůli oteplování u nás začíná dařit. K tomu přidejte okrasné jezírko i chovnou stanici želv. A právě tam se vydala Jarka Vykoupilová.
1: V zázemí exotické zahrady v Přibicích se skrývá chovatelská stanice, kde spokojeně pobíhají želvy.
2: Takže jsme si vybrali želvu ostruhatou sulkátu, která je velmi nenáročná, je to krásný zvíře a hlavně je to jedna z největších, asi druhá největší želva, která se dá chovat u nás.
1: Želvy mají u vás jména?
2: Ano, každou máme pojmenovanou. My máme vlastně dohromady 14 dospělých želv.
1: Říká Jiří Michna.
2: S tím, že každá z těch samic zhruba třikrát ročně snáší po 30 vajcech a tam je zhruba nějakých 90% úspěch toho vylíhnutí té malé želvičky.
1: Tak jedna želva leží pod námi a když bych si ji chtěla pohladit, mám pocit, že přes krunýř necítí nic. Jak to je?
2: Želvy cítí, ba naopak určitě hodně, hlavně teda ve spárách celého toho krunýře, takže ty spáry má všechny citlivé, jinak pak se může hladit přes přední nohy po hlavě, když to má ráda.
1: A rozdíl samička samec, jak je to poznat?
2: Tak samec má propadlé bříško ze spoda. On vlastně, když naskakuje na tu želvu, na tu samici, tak on se na ní musí udržet. Takže on má vlastně propadlé bříško, kdežto samice má břicho rovné.
1: A vydává někdy želva nějaký zvuk?
2: Právě při samotném aktu jsou hlasité.
1: U želvy mám vždycky pocit, že vypadá staře už jako malá. Kolik let má tady ten krasavec, váš největší samec?
2: Tak zrovna tady ten Gandia má 40 let a dožívají se v zajetí 160 let.
1: Tyda, teď vidím úplně naopak malé želvičky, ta má do dlaně se vejde, ta má kolik?
2: Roka půl a je to vlastně potomek od našeho samce Martina a samičky Veruny.
1: Takže rok a půl letá želva je do dlaně.
2: Ano, a když se narodí, tak má asi 30 gramů s tím, že velikostně je zhruba jak 20 koruna, když se vylíhne z vajíčka.
1: 20 korun, to je neuvěřitelné zvíře. A co její inteligence? Možná o ní někdo pochybuje, jak to je?
2: Já bych řekl, že určitě jsou celkem hodně inteligentní, už jenom v tom, že my třeba máme všechny želvy pojmenované a když voláme například na samce Martina, tak Martin určitě vždycky otáčí hlavu a kouká se po nás a zkrátka za náma přijde.
1: V těch kulisách těch palem a těch rostlin, které tady máte, to vypadá skutečně, že jsme se ocitli v nějaké úplně jiné zemi než na jižní Moravě. To, co vás na tom nejvíc baví?
2: Za mě asi to, že je za náma vidět kus práce, která jenom tak někde není vidět. Jo? Je to prostě věc, řekl bych, že jsme hodně originální a to se mně na tom líbí, že si děláme něco prostě sami za sebe a je všechno krásně vidět. A pak hlavně ti spokojení zákazníci, že jo? Protože každý, kdo přijde, tak se nestačí divit, co všechno je tady vidět.
0: A ještě s chutí a radostí doplním, že z exotické zahrady v Přibicích bude Jarka Vykoupilová v pondělí 13. července vysílat speciál Dobrých rad.

0: Máma Mia, je 8 hodin 54 minut. Přátelé, Zdeněk Junák už je tady se mnou ve studiu 7. července v úterý, celý v modrém. Tady ten anděl vás bude provázet dnešními srdcovkami po 9. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Začnu netradičně. Jestli pak víš, že je dneska světový den čokolády?
0: Vím a představ si, že je i světový den jahodového koktejlu.
1: A, tak ten jsem nesehnal, ale tady máš čokoládu.
0: Ne.
1: Tady máš čokoládu, Pavlíku.
0: Ježíš, děkuji.
1: Abys oslavil.
0: Jak víš, že mám rád studentskou pečeť?
1: To nesmíme říkat.
0: Jak víš, že mám rád tuto čokoládu?
1: Mám rád studentská léta a tak jsem si všiml, tak jsem si řekl, že to musíme spolu spečetit, rozumíš?
0: Děkuju.
1: Protože já mám taky příspěvek v srdcovkách, víš, a Kristýnka Zapletalová, která nade mnou drží ochranou ruku, tak ano, tam mám napsáno a nějakou hezkou vzpomínku, Zdeňku, ale prosím tě, žádnou značku. No a tak to já nemůžu, protože já mám nádhernou vzpomínku na své jako v dětství, když jsem chodil do školy, když maminka prostě nestíhala nám nachystat svačiny do školy,
0: ano.
1: Tak jsme našli modrou 3 korunu no, a měli jsme si něco koupit. Já jsem si vždycky kupoval 2 rohlíky a teď nemůžu
0: něco
1: říct, co, protože to byla opravdu delikatesa. To už dneska není. Ale tak to se nedá, takže vzpomínku jako to. Takže ten světový den čokolády, užij si ho dneska, zamasti si pusu čokoládou.
0: Těším se.
1: No a zítra už je středa, čověče.
0: Bude nás třeba.
1: No jo, tak
0: budem
1: já přijdu.
0: Tady, já taky.
1: Já přijdu, budu se
0: děkuju.
1: Těšit.
0: Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Emila Hakla. Konec světa je čistě osobní kategorie. Co se jednomu jeví jako konec, v tom si jiný s radostí otevře flašku a má přesný pocit, že teprve teď je to ono. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stadion Bludník ve Strážnici nejspíš čeká kompletní přestavba. Na 11 stovek studentů v Česku dnes nastupuje na dobrovolné vojenské cvičení. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. A dnes čekáme převážně velkou oblačnost a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se na každoročním festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun, popisuje ředitel Martin Šimša.
2: Chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
0: Vojenskou uniformu od dneška oblékne více než 1100 plnoletých středoškolských studentů. Nastoupí k celkem 10 útvarům v Česku a absolvují měsíční dobrovolné vojenské cvičení. Projekt má motivovat mladé lidi ke vstupu do armády, říká mluvčí Prostějovského 53. pluku průzkumu a elektronického boje Jan Králíček.
3: Hlavní novinkou letošního ročníku je sjednocení výcvikového programu napříč všemi útvary armády České republiky, které dobrovolné vojenské cvičení organizují. Cílem je zajistit stejný standard přípravy pro všechny účastníky, bez ohledu na místo, kde výcvik absolvují.
0: Poslanci se dnes vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
4: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
0: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Velké meziříčí u nového bytového sídliště chystá místa k procházkám a odpočinku. Developer ve vznikající lokalitě Čechovy sady postaví 4 nové domy se stovkami bytů. Město u nich vybuduje takzvaný vodní park, popisuje nestranický starosta Alexandros Kaminaras.
5: Bude zde taková síť pěšinek v kombinaci s vodními plochami, vznikne zde i taková větší nádrž. A já takovou tu největší jako devízu, ten největší přínos tady v tom rozvoji vnímám v tom, že tady skutečně skrze tu plochu povedou různé typy cest. A my ze slepých ulic vlastně uděláme ulice průjezdné a průchodné.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy čekáme přibývání oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 zase jezdem na Kroměříž západ ve směru na Brno. Kolona z kilometru 257, 10 až 15 minut se sune na 245. kilometr. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Podyji či po oslavě pošlu pozdrav Bohuslavě, pak vystřelím sektu zátku, to vše každé slávce k svátku. Jistě nejste překvapení, že to ještě všechno není. Pro radost a pro úsměv mám tu hudbu a též zpěv. Ovšem dodám hlasem měkce, že hraju všem bez selekce. Ať jste sudí anebo liší, jsem pro všechny, co mě slyší. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: To zní takto. Pane Junáku, zahrajte prosím písničku od Karla Černocha Ona se brání pro naši maminku, babičku, prababičku Zdenku Zavrtálkovou z Kyjova. Je to její srdcovka. Babi, máme tě moc rádi. Manžel František, synové Pavel a Petr, vnučka Nela, vnuk Vojtěch a pravnučka Stelinka. Děkuji, syn Pavel. Milý pane Pavle, to víte, že rád zahrají pro vaši maminku. Vybral jste písničku, kterou má ona ráda, takže Karel Černoch a Ona se brání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: podívej se, už svítá.
1: Moji milí posluchači, víte, že na dnešek připadá Světový den čokolády? A možná si teď říkáte, no vida, konečně svátek, který by člověk opravdu rád slavil. Jenže čokoláda nebyla vždycky samozřejmostí. Mnozí z nás si ještě pamatují dobu, kdy byla tabulka čokolády, no, řekl bych, malý poklad. Děti ji dostávali za vysvědčení, pod stromeček, anebo když přijela návštěva z ciziny. A kdo měl doma schovanou studentskou pečeť nebo čokoládu s lískovými oříšky, ten měl co hlídat. Dnes máme na výběr desítky druhů. Hořkou, mléčnou, bílou, s čili, se solí nebo s ovocem. Ale možná nám stejně nejvíc chutná ta, která je spojená s nějakou vzpomínkou. Tady mě napsala moje dramaturgině srdcovek Kristýnka Zapletalová, že mám přidat nějakou vzpomínku. Bohužel, rád bych přidal vzpomínku. Mám nádhernou vzpomínku na čokoládu, ale nesmím jmenovat značku. Žádná konkrétní značka. To je skrytá reklama. Takže já si to musím nechat pro sebe. Protože ta historka je spojena s čokoládou jisté značky, kterou nemůžu říct. No, takže, moji milí, dnes klidně jednu kostičku si dopřejeme. Někdy totiž stačí opravdu málo, aby byl den o něco sladší. Tož tak,

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Brno,

0: Písnička dozněla a protože je úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s audioknihou Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní indicie zní: můj prach teď víří nejen mezi žirafami a nosorožci. Opakuji úterní indicii. Můj prach teď víří nejen mezi žirafami a nosorožci. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Janka Ledeckého.
1: Český rozhlas Brno.

0: máme minutku po půl desáté a já tady mám ještě dvě přáníčka ke splnění. To první mi dorazilo formou mailové adresy a zní takto. Dobrý den, fandím vám, pane Junáku. Je málo slyšet písně od Spiritual Quintetu. Můžete od nich něco zahrát? Mám takové písně rád. Je v nich poučení a pravda. Děkuji, Vašek Maca. Tož, milý Vašku Maco, kde jste byl tak dlouho? Proč jste mi nenapsal? No, konečně jste se rozhoupal a poslal jste mi mailík. To víte, že vám rád zahraju v spirituály. To víte, že jo. Ale mám tady ještě jedno přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Chtěla bych pozdravit svou nejlepší kamarádku Pavlínku do Brna, do Obřan. Potom Toničku, to je taky kamarádka z dětství. A ještě Hedvičku Petlachovou a celou její rodinu a pana Petlacha ještě děkuji. Nasledanou, Majka z Vysočiny.
0: Paní Majko, rád splní vaše přáníčko, tak písnička bude i pro vaši kamarádku Pavlínku, Toničku, Hedvičku a taky pro vás. No a pan Vašek Maca si přál Spiritual Quintet, tak tady je a jejich Kocápka. Já.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 7. července pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Můj prach teď víří nejen mezi žirafami a nosorožci. Tak to byla úterní indicie a ještě než se úplně rozloučíme, tak jen připomínám, pokud chcete, abych vám zahrál písničku, jako právě dneska třeba pan Vašek Maca, musíte mi to dát vědět, ano, prosím, ať máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den, konkrétní písničku, konkrétní přáníčko, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to, jak se říká, všechno stačili zprodukovat. No a teď už předávám slovo mému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože za malou chvíli začne soutěž Zámecké léto a já se s vámi loučím a budu se těšit zítra ve středu po 9. hodině opět na shledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Německé léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbrami.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku, tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán, však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná Jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce, ať si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731 800 900, telefonní číslo je prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací čas. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přejím.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím.
0: Tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, ne? Teď ten vysavač.
1: Ten už dosloužil, už máme jiný od synu.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím. Tak.
0: Dobře. Tak pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dělníci v Brně opravují 3 hřbitovy, současně na další 2 se chystají. Přes 60 obcí na Vysočině si rozdělí krajské peníze na nové weby a kyberbezpečnost. Prezident Pavel se na pozvání tureckého prezidenta zúčastní neformální večeře na summitu NATO. A dnes čekáme zpočátku polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. 3 brněnské hřbitovy současně teď opravují dělnici. K rekonstrukci cest nebo potrubí na ústředním hřbitově a v Králově Poli se začátkem července přidali i práce v Řečkovicích. Správa hřbitovů města Brna zároveň na opravy připravuje další 2 areály v Tuřanech a v Komíně.
2: Budou tam úplně speciální kolumbária, které ještě v celém Brně nemáme.
3: A to podzemní kolumbária s dlaždicemi z tvrzeného skla, jak říká o rekonstrukci hřbitova v Tuřanech ředitelka brněnských hřbitovů Alena Říhová. Dělníci tam opraví i kapli a zřídí vsypovou loučku. Práce tam mají začít příští rok, v Komíně ještě letos. Pohřebiště obklopí zeď proti divokým prasatům.
2: Zrovna v Komíně my máme poměrně velkou část oplocení z klasického drátěného plotu, což pro ty divočáky není žádná překážka.
3: Součástí zdi budou kolumbária. Větší opravu čeká ještě hřbitov v Židenicích. Rekonstrukce je teprve na začátku příprav. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Kraj Vysočina zaznamenal velký zájem obcí o příspěvek na informační a komunikační technologie. Ze 138 žádostí podpoří necelou polovinu. Samosprávy nejčastěji žádaly peníze na elektronické služby veřejné správy nebo na posílení kyberbezpečnosti.
4: Například Číchov na Třebíčsku chce na web přivést zprávu různých poplatků nebo žádosti o povolení od občanů. Vedení Vysokých Studnic na Jihlavsku zase chystá rozvoj svých optických sítí. V kategorii kybernetická bezpečnost žádali o podporu i příspěvkové organizace. Zastaralou technologii chce zlepšit a zabezpečit například základní škola Švermova ve Žďáře nad Sázavou. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dostal pozvání od tureckého prezidenta Erdoğana. Pavel to řekl před odletem na summit. Vláda na neformální večeři delegovala premiéra Andreje Babiše z ANO, kterého doprovodí jeho manželka Monika. Prezident Pavel má v Ankaře naplánované taky alespoň 4 bilaterální schůzky. Zatím ale odmítl prozradit, o jaké jde. Sport. Čeští basketbalisté se příští rok mistrovství světa nezúčastní, nepostoupili totiž do další fáze kvalifikace. Na posledním místě 4členné skupiny zůstali Češi i přesto, že v závěrečném utkání v Brně porazili Estonce 75-73. I přes nepostup šlo o významný okamžik v kariéře brněnského odchovance Jakuba Nečase.
5: Jsou ta emoce, je to pro mě moje první reprezentační výhra, mužské reprezentace samozřejmě, a je to o to víc speciální, že jsem teďka v Brně, mohla mě sledovat celá moje rodina a myslím si, že jsme vedli dobrý výkon, že jsme to ustáli, když jsme na konci jsme to mohli jakože už poslat do kytek, ale ustáli jsme to jako tým a byli jsme spolu, což bylo to nejdůležitější. Počasí.
0: Na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě polojasno, během dne přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna za Rousínovem nabírají zdržení kamiony. Zpomalují okolo 215. kilometru a nesouvisle pokračují až do omezení u sjezdu na D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné dopoledne, milí posluchači. Zdraví vás Zdeněk Truhlář od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Čeká nás jako vždy dvouhodinovka plná písniček, které nestárnou. Ano, letní dopolední vysílání, ve kterém uslyšíte nejenom hudbu, ale také třeba našeho regionálního stopaře Vojtu Haleše, který vám dnes představí obec Vítonice na Znojemsku. Kam ho vyslali z předchozí obce, tedy z Ostrovánek. Podrobnosti doplníme za chvíli. Také připomeneme pochoutkový rok. Naučíme vás péct ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou. Pozveme vás také na festival pro židovskou čtvrť do Boskovic. No a babské rady, ty se zase budou zabývat tím, jak zabojovat s různými pachy, a to pomocí bylin a květin. Tak příjemný poslech a teď už první z písniček, které vám budu nabízet. Hana a Petr Ulrichovi, On na mě zapomíná. Pěkné dopoledne.

0: 1 a na obec bylo přeneseno původní pojmenování jejich obyvatel Vítonici, které bylo odvozeno od osobního jména Vítoň, což byla domácká podoba jména dnešního Vít a znamenalo Vítoňovi lidé. Během staletí obec zažila řadu těžkých období, obyvatelé postihly ničivé požáry, povodně, epidemie i válečné události. Přesto se Vítonice vždy dokázaly znovu postavit na nohy. Významným mezníkem bylo otevření školy v roce 1889. Ve 20. století byla obec postupně elektrifikována, na návsi vyrostla kaple Povýšení svatého kříže a po druhé světové válce přišli do obce i noví obyvatelé. V roce 1947 vznikl sbor dobrovolných hasičů, který je dodnes důležitou součástí života obce. Po roce 1990 získali Vítonice zpět svou samostatnost a pokračovali v rozvoji. Byla zrekonstruována řada obecních budov, napojen veřejný vodovod, obec byla plynofikována a získala také vlastní znak a prapor.
1: Určitě kromě výletu do historie nám nabídneš také výlet po okolí, tak co se chystáš ve Vítonicích navštívit?
0: Tak nemůžu vynechat určitě kapli Povýšení svatého kříže. Rád se podívám na soustavu vinných sklepů, které jsou nedaleko obce. Už jsem tam kdysi byl a moc se mi tam líbilo, takže tam se těším. No a určitě si jako vždy nechám poradit i od místních, kam se vydat, ať už v obci nebo v jejím blízkém okolí.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes stráví den v obci Vítonice. Vojto, děkujeme a pěkný den přeji.
0: Díky, pěkný den, naschledanou a naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pěstecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky.

0: Lišky a Batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když se nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno, posloucháte letní dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem. No a v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl druhý nejlepší recept roku 2022. Šlo o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou, původně od Vlasty Pospíšilové z Drnovic v okrese Blansko. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale poradci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vorochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková a Josef Maršálek, také Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho. A toho paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlehanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No je křehká.
3: Je tenou, linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: Vypadají opravdu luxusně.
0: Recept na ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na prvním místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o zámecký kunštátský perník, který po svém upeče kuchař Ivan Vodochodský.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno a teď mám pro vás jednu zajímavou pozvánku. Festival pro židovskou čtvrť začne za 2 dny v Boskovicích. Podrobnosti teď nabídne za organizátory Michaela Jurenová, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak na co se mohou letos návštěvníci těšit a jaké jsou hlavní body programu?
1: Tak návštěvníky festivalu... Návštěvníci festivalu se mohou těšit na hudbu, divadla, filmy, výstavy, performance, přednášky i rozhovory a samozřejmě na program pro děti. Festival vždycky vybírá takové třešinky z různých žánrů alternativní kultury. Ten program je hodně bohatý a já bych možná teda zmínila, co se bude dít hned první den festivalu. Což je ve čtvrtek, teď už 9. července. Kromě toho, že od rána pojedou filmové projekce, tak v 17 hodin v zámeckém skleníku proběhne slavnostní zahájení festivalu. Jehož součástí bude koncert argentinského Cigan Gypsy Tango Trio, kde se právě snoubí taková euforie a vášeň cigánské hudby s melancholií a nostalgií argentinského tanga. A na závěr toho dne proběhne taky speciální projekce dokumentu o Josefu Koudelkovi, světoznámém fotografovi, který je mimochodem rodákem z Boskovicka a vlastně má teď od května v galerii Otakara Kubína v Boskovicích výstavu svého známého souboru Invaze 68. A ten dokument bude promítaný za účasti jak Josefa Koudelky, tak režiséra.
0: Tak to bude určitě zajímavé zahájení toho festivalu, který tedy začne 9. července, jak jsme zmiňovali. Dokdy festival potrvá a kde mohou lidé najít podrobnější informace, protože opravdu toho programu je hodně?
1: Festival proběhne teda od toho 9. do 12. července, do neděle. Informace je možné najít na webu boskovice-festival.cz. Program je tam tříděný podle dnů, žánru, takže opravdu si tam může každý poskládat ten program, jak potřebuje.
0: Na 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích nás za organizátory pozvala Michaela Jurenová. Já vám moc děkuji, přeji, ať se festival vydaří a zase někdy příště. Na shledanou.
1: Děkuji, mějte se hezky.

0: pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Brno vám hráli a zpívali Tomáš Klus a Tamara Klusová. Blíží se nám 11. hodina a vy si možná říkáte, kde pak jsou ty babské rady. Ano, máme teď před sebou. No a ty dnešní babské rady, ty se budou týkat pokojových květin. Myslím si, že pokojové květiny asi má doma snad téměř úplně každý. Ovšem, taková květina, to není jenom květina na parádu, ale naše dnešní babské rady, ty vám představí zelené pomocníky, kteří dokážou i osvěžit vzduch a poradit si s nejrůznějšími pachy. Jako vždycky, babské rady má pro vás naše milá kolegyně Jarka Vykoupilová. Tady jsou.
1: Babské rady.
2: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zvlhčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně Tuřanek vznikne nové zdravotnické středisko, schválili to radní. V červnu opět stoupl počet případů žloutenky a nejvíc případů je na jihu Moravy. Dobírka je pro e-shopy ztrátová, někteří prodejci službu zdražují, jiní úplně ruší. A dnes čekáme zpočátku polojasno, během nepřibývání oblačnosti a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. Brněnští radní schválili stavbu nového zdravotnického střediska na Tuřanském náměstí. Dům zdraví za více než 191 milionů korun nahradí bývalou pekárnu a poštu. Po jejich demolici se zde vybuduje nová pošta, ale hlavně lékařské ordinace a prostory pro další služby. Další změny za magistrát popisuje mluvčí Klára Opálková.
2: V plánu je taky revitalizace okolí, včetně ploch Tuřanského náměstí. Vznikne tady veřejný prostor, vhodný pro kulturní, společenské i komunitní akce, trhy nebo jarmarky. Kapacita parkovacích míst přitom zůstane zachovaná.
0: V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíce nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně potom ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Balíky na dobírku v Česku zdražují. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
3: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
4: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
3: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
5: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
3: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě čekáme zpočátku ještě polojasno, během dne přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 z Přerova do Brna za Kroměříží ještě chvílemi vzniká fronta před omezením na kilometru 254. Po raním požáru nákladního vozidla tam zůstává zabraný pravý pruh. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 11. dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem vstupuje do své druhé poloviny. No a už za chvíli přijde do studia sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Věnuje se také sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého nejen o tomto koníčku, ale také o jihomoravské železnici nebo třeba o parní tramvaji Karoline. Tak příjemný poslech.
1: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A já už tady dnes u mikrofonu vítám sběratele Alana Bučka. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Vy nejste jenom sběratel, k tomu se dostaneme, ale já bych možná začal právě tímto tématem, když se řekne peridromofilie. Pro řadu lidí to bude asi dost neznámý pojem. Co se pod ním skrývá?
2: Pod tím pojmem se skrývá sběratelství železničních jízdenek, jízdních dokladů.
1: Přímo jenom železničních jízdenek?
2: Ano.
1: Není to nějaký povšechný název prostě.
2: Co o tom vím, tak by se mělo jednat výhradně o železnici.
1: Kolik vás takových sběratelů může být?
2: No, těch sběratelů za tu dobu, co se tomu sbírání věnují, což je letos už 47. možná 48. rok, tak si myslím, že těch sběratelů jsem poznal desítky v době, kdy lepenkové jízdenky, což je teda vlastně to gro té mé sbírky, existovaly naprosto běžně, tak to možná byly stovky. A postupně, jak ty lepenkové jízdenky vlastně ubývaly, tak se počet sběratelů rovněž analogicky jako snížil. A v současné době tak nějak aktivně jsem v kontaktu, řekněme, tak s 10 sběrateli.
1: Jak rozsáhlá je vaše sbírka? Je největší z všech těch sběratelů?
2: Největší si myslím, že není, protože ono záleží na tom, jak si ten sběratel zvolí to kritérium, podle kterého sbírá. Většina mých kolegů sběratelů sbírá železniční jízdenky podle stanic výdeje, abecedně, případně si je řadí podle tratí. A to znamená, že vlastně ta sbírka prakticky je relativně malá, ale o to je třeba vzácnější, protože právě ty malé zastávky, kde už se třeba dávno jízdenky neprodávají, jsou obrovské, je prostě hrozně těžké je sehnat. No a ta moje sbírka je podle čísel, což si myslím, že znám, myslím, ještě jednoho sběratele, ale víc už nás takhle podle čísel nezbírá. A takže vlastně ta moje sbírka by měla mít přesně 100 000 jízdenek a tím by to mělo skončit.
1: Tím by to mělo skončit. No a kolik vám teda ještě chybí?
2: No, na webových stránkách mám v současné době, že mě chybí 200. Přes jaro, léto se teď snažím po večerech se vždycky trošku té sbírce věnovat. Utřizuju jednu pozůstalost, která měla velmi pěkné čísla jízdenek a teď jsem na čísle 175 chybějících jízdenek a budu to, ještě to na těch webovkách nemám zveřejněné, poněvadž ještě chci dobrat zbytek sbírky, porovnat, jestli tam opravdu něco ještě jako nechybí, jestli jsem něco nepřehledl a pak to zveřejním.
1: Říkám si, kde se vlastně nebo jakým způsobem se dávají dohromady právě lepenkové jízdenky, protože ty už se dávno nevydávají, takže teď už je to zkrátka jenom toho, co člověk má doma. Přece jenom v té době, kdy jízdenky byly, tak člověk se svezl vlakem a v drtivé většině se jízdenka vyhodila, že? Protože nikdo asi nepředpokládal, že by to mohl být sběratelský předmět.
2: Přesně tak. Kdysi dávno se ještě dokonce museli odevzdávat, ale to bych řekl, že ta novodobější historie nezná, že to se bavíme ještě o poválečných letech. A pro nás, pro sběratele, kde vlastně už jsme odstříženi od těch lepenkových

0: tak samozřejmě to je takový malý poklad.
1: No vrtám v hlavou, jestli náhodou také nemám doma nějakou lepenkovou jízdenku někde zapomenutou. Mám pocit, že jedna nebo dvě by tam být mohly, ale vůbec netuším. Budu se muset asi podívat, to jste mě trošku motivoval. Každopádně je vůbec možné dokončit takovou sbírku právě proto, že těch jízdenek spousta už krátka bylo vyhozených hned po jízdě?
0: Tak v mém případě už to tak nějak statisticky začíná nevycházet. Když vezmu počet jízdenek, které mám, které nemám a vezmu průměrnou délku života, tak už se to tam někde začíná trošku jako srážet, ale prostě i bez ohledu na to, jako o to je ta chuť prostě větší opravdu hledat a pokusit se najít. No a sběratelé, kteří třeba sbírají podle abecedy, a ty stanice a zastávky se v letech různě přejmenovávaly, no tak pro ně si myslím, že už je to taková meta v řadě případů nedostižná. Hmm. To už je potom o těch šuplících, jestli se náhodou někde neotevře nějaký hodně zapomenutý starý šuplík.
1: No a co až to dozbíráte, co potom? Jak si řeknete tak, mám to kompletní a co teď?
0: No, tak jestli to nastane, to jsem si vždycky říkal, tak to bude velká oslava samozřejmě. No a netajím se, že se začínám už taky zamýšlet nad tím, co s tím, protože určitě bych nechtěl, kdyby téměř vlastně skoro 50 leté úsilí o kompletaci takové sbírky, kdyby prostě přišlo vniveč, ani nedat třeba možnost nějakým, já nevím, překupníkům nebo něco takového. Takže trošku přemýšlím, jestli nějaký archív, nějaké muzeum uvidíme, jestli něco takového jednou k něčemu takovému dospěju.
1: Tak zatím ještě máte čas minimálně, co se týče toho počtu 170 jízdenek do kompletní série. Dnes si, milí posluchači, povídám s Alenem Bučkem, sběratelem a také znalcem železnice. Za chvíli si budeme povídat dále, teď zase muzika.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Tím hostem je dnes sběratel Alan Buček. Můžu říct také znalec železnice, že, pane Bučku?
2: No, tak snad ano.
1: Jak by se řeklo, něco málo o tom vím. Jo.
2: Něco málo o tom vím a občas si aj něco na něco vzpomenu.
1: No tak to je dobře, tak doufám, že si vzpomenete během dnešního vysílání, věřím tomu, že ano. Nicméně teď možná budeme opravdu trošku vzpomínat, protože vaše láska k železnici vás provází snad celým životem, co jsem se tak dověděl, co vás vlastně k tomu přivedlo, nebo čím vás železnice uhranula úplně na tom samém začátku, jestli si vzpomenete.
2: No, asi ty parní lokomotivy, který jsem ještě zažil projíždět okolo domu. Mm-hmm. Jsem se narodil v Rosicích u Brna, dnes tam opět žijí. A my jsme nebyli železničářská rodina, i když vlastně můj praděda, který byl, ten vlastně byl u železnice, ale jako truhlář. Jo, takže nebyl to, ale mám ho na fotce a má prostě ten kastrůlek s tím krásným odznakem, s tím znakem z první republiky. A takže jako proto jsem vyrůstal jakoby u tratě. V těch letech, kdy mě to tak nějak začalo zajímat, tak ještě okolo nás projížděly parní vlaky ze zastávky u Brna do Oslavanské elektrárny. Převáželo se tam uhlí a potom prázdné uhláky zase zpátky do zastávky, poněvadž lanovka na uhlí tehda měla nějaké technické problémy, dostavovala se a prostě parní vlaky se ještě využívaly. Takže tam to asi někde tak nějak začalo. Potom se spolužákem jedním ze základní školy jsem se seznámil, který byl podobně, jako měl takovou podobnou úchylku jako já. No a takhle to nějak prostě vzniklo, šlo to dál, no a postupně to vlastně dospělo do fáze, že se železnice stala nejenom mým koníčkem, ale i mojí prací.
1: Tak asi než se železnice stala vaší prací, tak to bylo o čem? Bylo to o tom, že jste se koukal na ty vlaky, nebo jste si o nich zjišťoval nějaké informace, nebo jste si už utřiděval třeba různé typy lokomotiv, vagón?
2: Bylo to sledování vlaků, zapisování lokomotiv, to prostě jsme museli mít deníček, tužku, zapisovalo se, kde co projelo, jaký to byl vlak a podobně. Dokonce něco málo ještě doma jsem našel, že opravdu se to nepostrácelo. To se bavíme třeba o nějak začátku 80. let. Potom to byla právě to nějak sklouzlo k těm jízdenkám, protože že o rychlé šípy v jednom příběhu sbírali lístky pouliční dráhy, čísla a tak mě ty čísla vždycky tak nějak jako, nebo ta čísla mě zaujala, takže mě to nějak tak jako pohltilo. No a jízdní řády. To je fenomén. Takže jako koncem května, jízdní řád se měnil koncem května, maximálně začátkem června, takže to jsem už vyhlížel vždycky v tom knihkupectví, kdy bude ten jízdní řád. Jo? A to prostě, to jsem se pak zavřel a samozřejmě jsem všechno studoval a prostě dělal jsem si výpisky a nějak nahodilá spojení. No prostě vytvořil jsem si vlastně takový svůj mikroželezniční svět.
1: Tak jiní čtou Vergilia v originále a Alan Buček jízdní řády a ano. Nemůže se dočkat, až vyjde další. Umíte třeba jízdní řády nazpaměť, protože jsou opravdu lidé, kteří jsou schopní se naučit ten jízdní řád celý nazpaměť.
2: To ne. To jako ještě někde poskládám jako stanice, tak jak jdou za sebou, když třeba je to nějaká pro mě známější trať. Ale upřímně řečeno, ono právě v té hlavě zůstalo docela dost těch údajů právě z té doby, takže prostě pořád mám, jízdní řád už dneska vypadá nějak jinak, ale já vím, jo, když tam jezdila série 47.00, no jasně, to bylo toto, jo, nebo prostě tam byla číselná série 14.500, která se potom přejmenovala na 45.00 a tak dále. Jo, takže ta hlava vytahuje spíš ty starší příběhy.
1: No je to úžasné, ale hlavně, že se v tom vyznáte. Já bych se tedy v těch číslech úplně ztratil.
2: To mě vždycky bavilo.
1: Každopádně dnes si povídám se sběratelem, znalcem železnice a také železničním profesionálem, jak už jsme prozradili Alanem Bučkem. Budeme si povídat samozřejmě ještě i za chvíli. Teď mám pro vás ale nějaké ty pozvánky a pak nám zaspívá Maria Rotrová. Posloucháte Český rozhlas Brno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaroměři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách? Co byl impuls k počátkům spolkové činnosti? A jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je sběratel a železničář Alan Buček. Můžu říct železničář vlastně?
2: Ano.
1: Můžu.
2: Ano.
1: Dobře, a jaká je vlastně vaše profese u železnice? Protože bavili jsme se o té dětské fascinaci, která pak prostě přerostla v tu profesní, tak jaká byla vaše kariéra u železnice, nebo je?
2: Já mám vlastně, kdyby ještě byly občanské průkazy, do kterých by se dávalo razítko, tak já tam mám pořád jedno jediný. Já jsem nastoupil k Československým státním drahám v roce 89 a my jsme se akorát potom změnili v České dráhy a pak to mělo různé přídomky, zádní podnik, akciová, teď jsme akciová společnost.
1: Ano.
2: A byl jsem napřed na přepravě, tam jsem měl i svůj terniol, jsem si i prodával chvilku ty lepenkové jízdenky.
1: Vážně?
2: Ano. Mm-hmm. Tam jsem si dokonce koupil to nejvyšší číslo, který vůbec existuje. To bylo na 5. nástupišti. Měl jsem pokladnu číslo 15. Byly prostě takový, fakt na to jsou hrozně krásné vzpomínky. A zrovna dobíhala relace, tuším, za 2 koruny. To bylo pásmo 11 až 20 kilometrů. A byly tam úplně nasazeny ty nejvyšší čísla, tak pochopitelně, že ty jsem neprodal, že jo. Takže nějak od 9996 až do té 100 tisícovky, no tak to jsem dal do kasičky, do kasy svoje penízky a to šlo jako domů. Takže ty mám dneska schovaný.
1: Takže ti, co chtěli jet vlakem, tak měli smůlu, protože Buček všechno vykoupil.
2: No tak v tu chvíli, no dostali až ty nejnižší čísla. Jestli se z nich někdo těšil na vysoký, tak měl smůlu. No potom jsem přešel na oddělení na jako grafikony, konstruktor grafikonu vlakové dopravy. Pak jsem chvilku byl na dopravním oddělení a někdy od roku 90 nebo 2000 jsem přešel na přepravu. No, zkrátím to, dneska jsem pod generálním ředitelstvím na obchodním úseku a v každém regionu je regionální obchodní skupina a tam tady v té brněnské jsem vedují.
1: Tak to jste docela vysoko, bych řekl.
2: No, tak v prvním patře.
1: V prvním patře, tak to zase tak
2: vysoko. Na hlavním nádraží.
1: Na hlavním brněnském nádraží, ještě abychom tedy byli přesní.
2: Ano, ano.
1: No tak vy jste opravdu tou železnicí prostoupený od A do Z, bych tak řekl. To asi budete hodně vědět i o Jihomoravské železnici. Mimochodem, mám takový pocit, že na dnešek připadá jedno pro Jihomoravskou železnici docela zásadní výročí.
2: Ano, je to dnes 7. července 2026, je to 187 roků, doufám, že jsem to spočítal dobře, kdy do Brna přijel první přímý vlak z Vídně. Brno se parních vlaků dočkalo už o něco dříve, už to bylo v listopadu 1938, kdy se mezi Rajhradem a Brnem zkoušela jízda parních vlaků a potom se ty parní vlaky v tom mezidobí i občas provozovaly právě, aby obecenstvo, které samozřejmě mělo z těch supících ořů patřičný strach, tak aby prostě se otupěla taková nějaká ty obavy z té nové dopravy. No a 7.7.1839 opravdu přijel teda první vlak nebo první vlaky z Vídně až do Brna.
1: Ještě jedno výročí, dokonce kulaté bychom mohli připomenout.
2: To proběhlo minulý týden, 1.7.1856 vyjeli první pravidelné vlaky s cestujícími z Brna do zastávky u Brna. Tehdy se zastávka jmenovala Boží požehnání. Byla to trať, která byla primárně vybudována pro vývoz uhlí z černouhelných dolů na Rosicku a Slavansku. A ta přeprava začala už koncem roku 1855. No a cestující si ještě půl roku počkali. A 30.6.1856 byla slavnostní jízda a 1.7.1856 začal platit první jízdní řád. Byly to dva páry smíšených vlaků mezi zastávkou Božím požehnáním a Brnem a zpět.
1: A už tehdy se objevovaly lepenkové jízdenky?
2: Už existovaly, v Anglii už byly, ale u nás se rozšířily až víceméně po roce 1860.
1: Říká Alan Buček, se kterým si dnes povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Budeme si povídat i za chvíli, a to nejenom o železnici z pohledu vlaků, ale třeba také tramvají. Teď ovšem Petr Spálený.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Znalec železnice, sběratel Alan Buček, hostem dnešního dopoledního vysílání se Zdeňkem Truhlářem. Pane Bučku, co vy máte osobně nejraději na železnici, když se vezete? Je to jízda v lokomotivě, anebo jízda v nějakém vagónu, anebo ve specifickém vagónu?
2: Tak samozřejmě, že úplně nejhezčí pohled je ze stanoviště strojvedoucího. To jako jízda na lokomotivě je prostě nádherná. Já tam vstup mám jako povolený, takže je to opravdu, můžu potvrdit, že prostě když člověk vidí ty dvě koleje před sebou, návěstidla, tu krajinu, je to prostě co nádherného. Samozřejmě ve vozech tam jezdím v drtivé většině případů. Už teda je to takové to ochuzené, o to koukání se z oken, kde jsem zpravidla se vždycky jako vystavoval tomu větru a třeba na trati do Jihlavy, když ještě vlaky vozily Bardotky, neboli lokomotivy řady T478-1, později 751 či 749 a za zastávkou Brna se prostě na to strojvedoucí tam nařadil až teda ten 8. stupeň, tak to prostě byly krásné zvuky, samozřejmě i kouřové efekty. Mimochodem za tímhle fenoménem dneska sem stále najíždí zahraniční zájemci, kteří si to velmi rádi zaplatí.
1: Dokonce i tohle.
2: Ano.
1: No, já trošku vím, o čem mluvíte, a musím přiznat, že pro mě, když se řekne jízda vlakem, tak i když máme dnes už spoustu moderních souprav, tak stejně nejraději vzpomínám na ten klasický kupéčkový vagón a na to sundávací okno nebo sesouvací. A prostě také si vzpomínám na jeden zážitek, kdy jsem byl vykloněný tak jako lehce opatrně, aby samozřejmě se nic nestalo. Ale jak se tam měnily ty různé vůně, prostě jednou to bylo pole, jednou to byl hnůj, pak to zase byla nějaká grilovačka, tak to mě tak jako utkvělo v paměti, že i tohle to pro mě byla vlastně dráha, možná to tak mají i jiní. Ale já bych rád ještě zmínil jednu věc, nemůžeme asi mluvit o šalině, protože parní tramvaj Karoline, zkrátka je parní, takže to bude tramvaj. Co vy s ní máte společného?
2: Já jsem se už před lety tak nějak přimotal jako průvodčí tramvají, nebo šalin, jsem se přimotal tady právě k té parní. Já někdy tomu říkám šalina, ale je fakt, že mě to tak úplně nejde přes jazyk. Prostě je to spíš ta tramvaj, no, parní tramvaj, když teda jsme v Brně, no. Takže zkrátka ke Karolínce, jak ji říkáme, a jezdím s ní už vlastně docela dost dlouho. Jezdím jako průvodčí, to je taková kumulovaná funkce průvodčí brzdař. A je to opravdu, je to vlastně pro mě vyvrcholení asi takové té celé sezóny, protože se jezdí ve staré uniformě, s kastrůlkem, s brašnou, s kleštičkama, s rukavicama a vlastně mým úkolem je přibrzďovat soupravu ve vhodných chvílích, abychom prostě jeli bezpečně a tou rychlostí, kterou jet máme.
1: Takže strojvedoucí, u Karolinky je to asi strojvedoucí?
2: Ano, na Karolině na stroji tam jezdí strojvedoucí topič a ještě mají pomocník a tam jezdí většinou kolegové ve třech a já jsem vlastně na tom prvním voze, takže to ke mně pěkně sála, vidím tam do pece, když tam přikládají, mají tam na jedné straně uhlí, na druhé dřevo. A samozřejmě, že to vzbuzuje spoustu do jako zájmu u cestujících, u obecenstva. Už jednak teda z toho titulu, že ta Karolínka je vlastně opravdu letitá. Ona je vyrobená v roce 1889. Vagón, v kterém vlastně cestující jezdí, je z 1887. To jsou opravdu už jako úctyhodná léta. A někdy občas už se taky objeví někdo, kdo řekne, na co to jezdí? A my říkáme, no, uhlí, voda. No, to si děláte srandu, že jo? No, to je jako opravdu uhlí, voda. Ale prosím vás, tam je uvnitř nějaký stroj, to já poznám. Jako jo. Říkám, tak to potom, jo.
1: Tak když to pozná, tak to pozná, ale je to zkrátka pořád ten původní parní stroj.
2: Je.
1: Tak ten se nám tu prohání po Brně a milí posluchači, pokud budete mít štěstí, tak tam zahlednete také Alana Bučka, se kterým si dnes povídám. Ještě si budeme povídat za chvíli.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je Alan Buček, sběratel, znalec železnice, železničář a povídáme si o spoustě zajímavých záležitostí nejenom z železnice, i když je pravda, že tramvaj Karoline, to je také železnice, byť tedy městská, ale zkrátka koleje. Nicméně je ještě docela zásadní asi zmínit vaše internetové stránky. Vy jste na to narazil v našem úvodu, když jsme se spolu povídali. Tak tam ale píšete nejenom o tom sběratelství.
2: Mám svoje webové stránky, mají celkem jednoduchou adresu mojemeno-příjmení.cz a založil jsem je v roce 2001, kdy jsem prostě potřeboval asi nějak vyventilovat ze sebe nějaké určité nabrané vědomosti. Jeden z takových impulzů byla tehdejší trošku taková bída po informacích, co se týče železničních vozů. A tak mě to docela nějak jako zaujalo, tak jsem začal prostě si tady ty železniční osobní vozy jakoby studovat, dělat si v tom prostě nějaký systém, nějaký pořádek. A mám vlastně, ty webové stránky byly primárně založeny tady k těm železničním osobním vozům, kde se snažím prostě jsou to teda spíš ty novodobější, řekněme od 60. let minulého století do dneška, je nějakým způsobem popisovat základní charakteristikou a přidávat tam fotografie, aby právě třeba modeláři si mohli k určité časové etapě dohledat, jak ten vagón prostě vypadal, nebo jak vlastně v reálu byl, protože u modelářů, já teda modelář nejsem, když jsem měl doma TTčko, ale nikdy jsem nemodelařil, ale ta touha po té dobové věrnosti, po té skutečnosti tam prostě je. No ale nejsou to teda to železniční osobní vozy, jsou tam samozřejmě jízdenky, o kterých už jsme se tady bavili, je tam i ta moje takzvaná chyběnka, to znamená ty konkrétní jízdenky nebo ta čísla, která mě chybí. No a rovněž tam přidávám podle časových možností nějaké aktuality tady z jihomoravské regionální dopravy, to znamená jaká vozidla, jaké lokomotivy, jaké motorové vozy nám tady jezdí. A má to docela, mám tam docela jako takovou slušnou klientelu, je vidět, že tam zájemci prostě si tady tyto webové stránky najdou.
1: Tak je to taková železničářská encyklopedie, trošku by se dalo říct.
2: Trošinku
1: malinko. No, je pravda, že o železnici bychom si mohli povídat ještě dlouhé hodiny a hodiny. Na druhou stranu čas už se nám přichyluje ke 12. hodině, takže se budeme muset bohužel pro dnešek rozloučit, ale já doufám, že to nebylo poslední povídání s vámi, až zase někdy přijdete.
2: Bylo to velmi příjemné, moc děkuji za pozvání a rád přijdu.
1: To je Alan Buček, sběratel, také železničář, znalec železnice a moc milý host. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No a milí posluchači, teď ještě pár pozvánek a pak muzika.
0: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterým jsem vydal rám pro pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace a vlastně tím to začalo.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: 11 hodin, 55 minut, je čas se pro dnešek už rozloučit, milí posluchači. Končí dopolední letní vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem, a to jenom proto, aby už za chvíli mě vystřídal další oblíbený pořad Morava krásná zem, takže doufám, že zůstanete stále na našich vlnách. No, dnes jsem si povídal se zajímavým hostem, sběratelem a železničářem Alanem Bučkem. Pokud byste si cokoliv z dnešního rozhovoru chtěli poslechnout znova, nebo vám třeba něco uteklo, můžete kdykoliv budete chtít se k tomu rozhovoru vrátit, a to pomocí mobilní aplikace, anebo také na webu můjrozhlas.cz, případně na webu brno.rozhlas.cz. Zdeněk Truhlář se s vámi pro dnešek loučí, příjemný den a zase příště, naschledanou a naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zvýšeným rizikem požáru na jižní Moravě. Silničáři opravují v Ořechově na Brněnsku ulice Sokolská a Brněnská. Stadion Bludník ve Strážnici nejspíš čeká kompletní přestavba. Dnes bude převážně oblačno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Na jižní Moravě od dnešního poledne hrozí zvýšené riziko požáru. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se na každoročním festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun, popisuje ředitel Martin Šimša.
2: Chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
0: V Ořechově na Brněnsku jsou od dneška uzavřené ulice Sokolská a Brněnská. Silničáři je opravují. Pokud se lidé chtějí z Ořechova dostat do okolních Střelic nebo Nebovit, musí využít objížďku přes Želešice a Modřice. Na opravu pak naváže další do sousedních Hajan. Ta začne letos na podzim. Pokračuje nezávislý starosta Ořechova Tomáš Dudík.
3: Ta oprava je velmi nutná a souvisí samozřejmě s návozovými trasami na Dukovany. Ta silnice 2/152 je hlavní tah do jižních Čech. Ty komunikace jsou opravdu už ve stavu jako velmi nebezpečný. Sport.
0: Fotbalisté Španělska postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Portugalsko v Dallasu porazili 1-0 a v dalším kole play-off je čeká Belgie, která po výhře 4-1 vyřadila Spojené státy americké.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě převážně velká oblačnost, částečně i průsvitná. Většina dne bude beze srážek, odpoledne se ale na severu a východě může vytvořit několik drobnějších přeháněk. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na jeho kraje místy bude i kolem 31. Vítr mírný, západní až jihozápadní, místy s nárazy okolo 55 km v hodině, večer se bude měnit na severozápadní. Biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem v nesouvislé koloně, která začíná na 213. a končí na 196.5 kilometru, se zdržíte okolo 10 minut. Silný provoz je také na příjezdu do Brna po D2 a to už od Velkých Němčic. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Klidné poledne vinšují všem našim milým posluchačům z brněnského studia Českého rozhlasu. Moravanka otevřela dnešní první část pořadu Morava krásná zem a já se opět hlásím po 14 dnech jako záskokář za Ivanku, kterou tímto moc jménem vaším pozdravuji. Za chviličku nám snad zaspívá v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky nějaké hodné dítko. Už to začalo, už vím, že to funguje. Tak mu nechte vyvolající prostor pro jeho výkon a hlavně radost ze zpívání. Ano, takže ještě připomenu, kdo slaví svátek. Jméno dnes je Bohuslava, takže Bohumily, Bohuslávky, Slávky, zkrátka tak, jak říkáte, vašim blízkým můžete popřát. Mám tady jednu písemnou gratulaci, jsem se díval, a ještě číslo k nám. 726 46 52 00. Tolik úvodem, já předám první dvě gratulace a ať už se připraví dětičky, které budou zpívat. Tak gratulace. Dnešní datum patří našemu tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi Ferdíkovi Světlíkovi z Pohořelic. Neslaví krásných 85 let. Tatínku, byl si a stále si pro nás tím nejlepším tatínkem i dědečkem. Vždy si to byl pro nás děti, teď i vnoučata, i ty nejmenší pravnoučátka. Chvíle s tebou, ať to byly v bagru, na kole, na zahradce, u vody, u moře, je na co vzpomínat. Přejeme ti zdravý klid a užívej těch nejmenších. Za všechny přeje dcera Gáby a Jirka, dcera Rytka s Michalem, vnučky Nika, Ada a Vaneska s partnery a ti nejmenší pravnoučátka. Filipek, Lucinka, Mateo posílají velkou pusu. Tak tolik první gratulace. A teď písnička, ano, je to tak, Antonín Pernička, Si moje děvčátko a Stříbrňanka.

0: Ano, tolik Stříbrňanka a teď mám tady první zpívající dvě děvčátka, sestry Bělíkovi ze Syrovic a Vendulka a Deniska. Říkám to správně, děvčata?
1: Ano.
0: Výborně. A kdo je starší?
1: Deniska.
0: Deniska je starší, takže Deniska má kolik?
1: 11.
0: Skvěle. A Vendulka tedy kolik?
2: 8.
0: A rozumíte si, děvčata?
1: Ano.
0: Já si myslím, že jo, když budete zpívat společně. Co jste si vybrali za písničku? Řekněte to krásně nahlas, ať to slyší všichni posluchači tady kolem nás.
2: Na okoře cesta.
0: Na okoře cesta, hezky. Tak já vás nechám zaspívat a pak ještě něco promluvíme krátce, lehce, ano. Tak si dejte nějaký tón a můžeme jít na to, pojď.

とつばさとのハンマーのハンマーなこんぺぺぺぺぺぺにてとりくしまやこはらやこはらトランペットたんせしゅわりょびあせしゅわしゅそびえのとばな hradě okoří, světla už nehoří, bílá paníša už dávno spát. Tam měla bez

0: Hradě?
1: Ne.
0: Ještě jste nebyli na Hradě?
1: Ne.
0: Tak to musíte říct tam těm vašim kamarádům, blízkým rodičům, rodině, ať vás někam vezmou. Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli jste viděli někdy bílou paní na Hradě a vy jste ani na žádném Hradě nebyli, tak to musíte napravit. Co říkáte? Uh-huh. Jak bude nějaké volno, krásně, tak vy jste ze Syrovic a když se vydáte třeba na Buchlov, to zase není tak daleko, nebo tady do Brna, máte to úplně kousek, na Špilberk, tam chodí jedna taková, víte? My jsme tam bydleli dlouhá léta, 30 let pod Špilberkem a v noci jsme to vždycky pozorovali dalekohledem. No, takový dlouhý vlasy měla, zlatý, svítila jako hvězdička. Ne, snad mě nevěříte, děvčátka. Takže děkujeme moc krát, mějte se krásně a uvidíme, kdo pak vás v neděli, nebo kdo bude vylosován, že jo? Protože v neděli bude to losování. Tak jako bývalo kdysi, tak večer teď neopakujeme, tak si to můžete najít třeba na našich stránkách, ten váš krásný výkon. Mějte se moc hezky, Vendulka Deniska Bělíkovi ze Syrovic. Ať se vám daří, děvčata, krásný prázdniny. Ahoj, ahoj, čau. No a teď si poslechneme od Jirky Wolfa, Ládi Salčáka písničku Vracove, milí Vracove v podání Vracovia.

0: Tím stříbrňáka i v Rakvicích v sobotu, i v neděli 12. v Vratiškovicích. To je už tradiční kapela, která hrává na obou dvou festivalech. Milan ze Smolinského se dovolal. Milý, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner.
0: No.
1: Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátě pěsničky k 81. narozeninám pro kamaráda Vladimíra Reháka zo Smolinského. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a božího požehnania do dalších rokov života. Prajeme mu to manželka, dcéra a syn a všetci kamarádi, ktorí ho poznajú. Zahrajte pre radosť a potešenie a jeho manželke Beáte. Ďakujem, pane Hegner, a niekedy nasledanou.
0: Milí, mějte se krásně, nasledanou.
1: Nasledanou.
0: A zdravíme do Štěpánova paní Zeničku, které předáme slovo. Zení, dobrý den.
2: Dobrý den. Po rozhlasových vlnách bychom chtěli poslat blahopřání a od vás hudební dárek do Bíkovic paní Lence Menšíkové k významnému životnímu jubileu. 9. července je tvůj den jediný a ty oslavuješ půlku latiny. Milá manželko, maminko a babičko, říká se, že v životě tím nejcennějším darem je zdraví. Proto ti přejeme zdraví pevné jako skála. Vše, aby se napravilo a dále tě nic netrápilo. K tvému jubileu přejeme, aby každý den ti přinášel hodně radosti, lásky, klidu, pohody a spoustu šťastných chvil v kruhu rodiny. Ať je vše, co tě dělá šťastnou, nekonečné a těš se z každého prožitého dne. Ve čtvrtek budeš mít krásný den. Užij si ho. Skleničku pozvednem, s tebou si připijem. Tak tedy, Leni, na zdraví. Jen to nejlepší do dalších let přejí syn Radek, dcera Petra s rodinou, manžel Petr, maminka s tatínkem, maminka Menšíková, sestra Eva s rodinou, manželé Vávrovi a medovou pusu posílají babičce Kubík a Maty. Pane Hegnere, děkuji.
0: Zení, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Pro paní Boženku Vykoukalovou z Brna Lesné přejeme jí k narozeninám hodně zdraví, boží požehnání, ať je každý okamžik všedních dní plný pohody, radosti, skvělých zážitků. To přejí dlouholeté kamarádky, paní Boženko. A další gratulace. Dnes slaví krásných 80 let naše maminka, babička, prababička paní Ludmila Hořčicová z Boršic u Platnice. Přejeme jí písní přání a posíláme a písničku. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ. Maminko a babičko, tvé narozeniny jsou vzácnou chvílí, kdy ti můžeme poděkovat a srdečně popřát hodně štěstí, pevné zdraví, bez bolístek, anděl strážný a tě chrání na každém kroku a boží požehnání do dalších roků. To ti přejí všichni tvoji blízcí a Adelku a Stelinka, Adelka a Stelinka posílají velkou pusu a děkuji za hlídání. A ještě 10. oslaví 29. narozeniny váš stálý posluchač, velký milovník dechovky, náš skoro zeď Martin Adamec ze Suché Loze. Jemu přejeme jen to nejlepší zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání. Děkujeme s přáním hezkého dne, Blanka Zemčíková. Písnička letí, František Koutek, Dalibor Kozmík, jmenuje se Klebetivá a hraje Lidečanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: No, tak to byla upoutávka krásná. A teďka dáme slovo Ivance z Jaroměřic nad Rokytnou. Ivanko, vidíš, až se mě zamotal jazyk.
2: Děkuju.
1: No, povídejte.
2: Ráda bych touto cestou popřála našemu kamarádovi Levínkovi Procházkovi z Třebíče. Právě dnes slaví své krásné 50. narozeniny. Hodně zdraví, lásky, štěstí i pohody a dobrých kamarádů mu přejí ze stacionáře Barevný svět, ze stacionáře z Úsměvu, oddělení medvědů a všichni, co jezdí do Hartmani, i pan vedoucí Petr a kamarád Karel s Pavlinkou. Za všechny přání s písničkou posílá Ivana a Katka.
1: Ano.
2: Děkuji.
1: Dobře, dobře, dobře, paní Ivanko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Dáme slovo Vlaďce z Vícemilic. Vladi, také vás zdravíme. Pěkné poledne.
3: Já vás zdravím ještě jednou, pane Hegner. Krásný poledne a chtěl bych touto cestou poslat písničku a popřát narozeninám Jarmi, paní Jarmily Poláčkové z Příklu, která právě dnes slaví svých krásných 88 roků. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně úrody na zahrádce a to jí přeje celá rodina Poláčková, určitě se přidají ani Horňáčkovi z Rakvic a kamarádka Jana Nečasová z Příkluk. Takže vám děkuji.
1: A my děkujeme za zavolání. Ano, Vladi, mějte se pěkně, nashledanou. Dnes slaví 70. narozeniny naše milá švagrová Anička Koláciová z Louky. Pevné zdraví, hodně štěstí a neutuchající optimismus přejí Jarka a Jirka s rodinou. A další gratulace. Dnes také má naše maminka, babička, prababička Zdenka Zavrtálková z Kyjova narozeniny. Babi, všechno nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody ti přejí manžel František, synové Petr a Pavel, vnoučata Nelča a Vojtěch a pravnučka Nelinka. Tak, teď nám zahraje cymbalová muzika primáše Aleše Smutného, budou zpívat Vojta Račický s Aničkou Zlomkovou, písničko od Slavka Smišovského Stanislava Pěnčíka Pod Dubňanskou horu.

0: Jan Antolík, Vojta Anička a zhodou okolností cymbalo a muzika Aleše Smutného hrála v neděli na sváteční dny v Trenčanských Teplicích v rámci pořadu Morava krásná zem. To je nádherná zhoda. Oni tam mají takovou společnost v Plievníku, pánové Luboš a Janko a folklorní skupina a prostě dělávají takové krásné setkání. Morava krásná zem, taky tam byl Franta Uher, potom po nás bylo to prima. Tak někdo právě volá, tak to zkusíme. Haló, kdo pak?
1: No zase, František.
0: František Urbánek, teď je to super, protože nám to někdy začne dělat takovou paseku, fakt některé ty hovory, opravdu, jako to je pro všechny posluchače, Františku, teď to říkám, a to je prostě, to je nepoužitelné, to znamená, že se třeba na nás zlobí, že je vypneme, ale to se nedá, prostě to dělá. Tak Františku, povídej, kulomet, ano, tak povídej, ale ne jako kulomet, povídej krásně, pomalu.
1: Dobře, jo, pomaličku. Takže 9. července bude slavit narozeniny Mirka Hrozková z Kyjova. Tak Miri, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka ti přeju Urbánkovi. Dále švagrová Helenka a švagrmutra Josefka Hrozková a manžel Karel. Tak pěkně si to oslavte ve zdravíčku a zatancujte si pěkně, svražte stolí a Urbánkovi skřepic, že jo, to je jasné. A manželce pro potěšení, aby to bylo teda, ona mě upozorňuje, víš, tak
0: no. No, tomu rozumím, no, tak prostě, když upozorní a řekne si o písničku, to by byl problém, no. To by byl v rodině rozkol, kdybyste zahrál.
1: Tak, víš, to by dostal fakana, víš.
0: Tak. Fakt, až takhle je to? Až tak dramatické?
1: Ona už nachystala pěst na mě, víš. No.
0: My to tam slyšíme, že to není pravda. Mamka se ozývá. Tak v klidu, Františku. Žijte blaze, žijte šťastní, ve zdravíčku. Ať se daří, jo? Ano.
1: Taky,
0: ahoj, nashledanou. Další přání je pro paní Ruženku Handlovou z Modřic. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti k významnému jubileu 80 let. Hlavně zdraví, pohodu a boží požehnání. Ze srdce přejí syn Rostě s manželkou, vnoučata Monička a Petřík a pravnoučata Timík s Elenkou. A ještě jedna gratulace k svátku, ano. Naší mamince neslaví své jmeniny paní Bohuslava Divoková z Dolní Lhoty u Luhačovic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí božího požehnání přeje manžel Josef, dcery Ivana a Michala z manželi, vnoučata Lukáš, Filipek, Marek a Zuzka. Tak, tolik gratulace a teď je Antonín Pernička, každý chce lásku mít a Nivněčanka nám zahraje, zaspívá.

Ano, to lidní vnitřanka, každý chce lásku mít a předávám další gratulaci. Dnes u Uherském Hradišti v části Mojmír oslavuje 57. narozeniny sympatický pan bakalář Jaroušek Bystrý. Milý oslavenče, vše nejlepší, pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví v dalších letech života se svou manželkou Miluškou. Ti upřímně přejí Joška šťastný s přítelkyní Ivou. A k přání se jistě připojují bývalí kolegové z obvodního oddělení policie České republiky v Uherském Ostrohu z let 1991 až 93. Rostě, Ivošek, Stěpa, Milda, Merťák, Franta, Staňa a Jarek. A ještě jedna gratulace pro pana Antonína Rybu z Ratíškovic, který právě dnes slaví své narozeniny. Do dalších let mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí Rybovni z Dubňan. No vidíte, v Ratíškovicích v neděli festival, tak možná pan Toníček se tam zastaví. Písnička, dívám se, ale je to česká lidovečka, Černý cigán a Krajanka.

0: Tak se si možná zaspívali s krajankou, kdo to byl. To je prostě známá hitůvka, že to se zpívává s kytarou a různé kapely to hrávají, no prostě takovej tradicionáleček. Mám tady ještě přání k narozeninám pro našeho člena klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Ferdinand Světlík z Pohořelic slaví dnes narozeniny. Tak, pane Ferdinande, zdravíčko, pohodu, klid, štěstí, prostě nebudeme to nijak protahovat. Hlavně, ať jste v pohodě, šťastný a spokojený. A teď vám zahraje Gloria od manželů Gurských písničku s názvem Dvě dcerečky.
1: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tak to byla Gloria. A teď paní Věruška z Lančota se dovolala. Věruš, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner. Já mám prozbu, jestli byste, pokud by byla dechovečka, byla bych strašně ráda. Moja sestřenka se dožívá, to... Zdenka Studenková z Kostic, dneska 90 roků. Já bych jí chtěla, sice jsme to už slavili, ona miluje dechovku, nějakou krásnou pěsničku, kdybyste jí zahráli. No. Že jí přejeme celá rodina, aj za její rodinu, která je skvělá, stará se o ňu. Mm-hmm. Všecko nejlepší, to nejdůležitější, aby to ještě s náma vydržela, protože opravdu děti má skvělé, které ji opatruju.
0: Tak je to fajn.
1: A jim pozdrav.
0: Věruš, tak zdravím vás do Lanžhota.
1: Děkuju.
0: Jo, mějte se krásně, užívejte tam hezký.
1: Děkuju, pane Hegner. Děkuju vám moc pěkně za písničku.
0: Ano, nashledanou.
1: Třeba v Lanžhotě.
0: A třeba v Lanžhotě, tam to neznám.
1: Právě, dobře.
0: Dobře, tak, taky nashledanou. Bětuška z Petrova se dovolala a je velmi ráda, jak jsem to poznal podle hlasu.
2: Ano, dobrý den, pane Hegner, opravdu jsem moc ráda. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát do strážnice mojí dceři Bohunce Svobodové, která dnes slaví svůj svátek a zítra narozeniny. Bohunko, já ti přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně tého zdraví a božího požehnání. To ti jistě všichni přejí, co tě rádi mají. Bohunko, aj za taťku, který tam měl moc rád a tak rád ti chodil přát. A ještě bych se chtěla pozdravit všechny moje přátelé a známé a posílám jim písničku. Pane Hegner, nebyla to Věruška Vališová?
0: Já si Zlanžota, je to možné, že to byla Věruška, já jsem zapsaný jenom Věruška.
2: Jestli to byla ona, taky posílám pozdrav a písničku. Děkuji vám moc.
0: Dobře, a Bětuško, s Bohunkou se potkáte nebo nepotkáte, když má
2: narozeniny? Potkáme, za chvíli pro mě dojedu.
0: Aha, tak vy popřejete a pak máte odvoz.
2: Ona má prázdniny,
0: dobře,
2: jako včilka, jasně. Ona učí a tak fajn. Je doma.
0: Mějte se hezky, Bětuško, nashledanou.
2: Nashledanou a ještě jednou moc děkuju.
0: Ano, nebudeš moja, to je písnička od Miloše Procházky, budou hrát ti Skaličané.

Ano, ano, mám tady, jak jsem zdravil na začátku Ivanku, že místo ní zaskakují, tak Jarda Wolf taky zdraví, přeji spoustu sil, úsměvů a myslím na tebe, přeji ti, aby si každý den cítila lépe, chybíš nám a těšíme se, až tě zase uvidíme usměvavou a patruj se a věř, že na tebe mnoho lidí s láskou vzpomíná. Tak to Jarda. No a teď rychle další písničku. Anička Rušička, poslechněte si krásně s Kunovianem.

Přátelé, budeme končit. Krásné odpoledne vám přejeme. Poslouchněte si Borka Kapitánčíka odpoledne, stojí to za to. A večer v 18 hodin se těším na setkání s vámi. A teď nám hraje Moravská 12, skladbu Františka Jiřábka Freddymu. Mějte se hezky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na většině území Jihomoravského kraje je meteorologická výstraha před rizikem požáru. E-shopy zdražují dobírky, některé už je přestali nabízet. Hudebníci od zítřka oživí Znojmo díky letnímu opernímu festivalu. Dnes bude převážně oblačno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Jihomoravském kraji hrozí požáry. Důvodem je sucho a vítr. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu se týká většiny území, kromě severní části. Platí do odvolání. Lidé by neměli odhazovat na zem nedopalky cigaret nebo rozdělávat oheň v přírodě. Pokud je to nezbytné, doporučuje krajský mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška několik zásadních opatření.
3: Ohniště mělo být vzdálené od budov, od porostů, od lesa a mělo by být ohraničeno například kameny a odděleno od suché trávy, případně dalších materiálů, které by mohly splanout. Před samotným pálením je dobré mít nachystané hasební prostředky, konev s vodou, kýbl s vodou a tak dál.
1: Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou také v Prostějově. Studenti se budou učit, jak číst z map, zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky. Kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Zítra odstartuje hudební festival Znojmo. Nabídne klasickou hudbu a inovativní projekty v historickém centru města a v okolí, například na Vinicích nebo na vodní hladině. Hlavní událostí bude česká premiéra barokní opery Galantní světy v nově opraveném centru Jízdárna. Letošní ročník je úzce spjat s výročím 800 let založení města, popisuje prezident festivalu Jiří Ludvík.
4: Dá se říct, že vlastně celý festival opěvuje Znojmo a jeho historii, takže 800 let je opravdu velká událost a my jsme tomu vlastně podpídili veškeré umělecké koncepty, které jsme do dramaturgie vložili.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně velká oblačnost, někde může být i částečně průsvitná nebo bude občas polojasno. Přeháňky jen s malou pravděpodobností, a to spíše na severu a východě. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na jeho kraje může být lokálně kolem 31. Vítr čerstvý, západní až jihozápadní, s nárazy okolo až 65 km v hodině. Silnější nárazy pak můžou být na jihozápadě kraje. Biozátěž je pro dnešek střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pokud jedete po dálnici D1 z Prahy na Brno, pozor před velkou Býteší. Máme tam hlášenou dopravní nehodu na 162. kilometru. Další podrobnosti ale k nehodě nemáme. Ve Strážnici počítejte s uzavřenou ulicí Veselská. Je to uzavírka v obou směrech, je tam vysypaný náklad, dopravu řídí policie. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji, krásný dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct zříkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne, normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala a on mi zase řekl, já vám tu písničku tak rád. Ten, jako ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, který vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím teď, nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že ji nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo.

0: Halo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, a kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
1: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
0: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
1: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majer
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejné obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohle nebo tamhle to. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: byla Die Happy Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, když mi vzala za ruku a řekla Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teď bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, jsem chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím nějak křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí, Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabici kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností říkal, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou v jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže tady to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona si vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme, já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No.
0: No, v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, to tak. Ale já to použiju, já to Jandová jsem se nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mě někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. Ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi. Já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou, teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Brně začala rekonstrukce Řečkovického hřbitova. Ve svatoanenské nemocnici pacientovi poprvé operovali chrupavku mrtvého dárce. První česká studentská družice Kostka dnes začala svou vesmírnou misi. Bude většinou oblačno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Začala rekonstrukce hřbitova v Brně Řečkovicích. Nové budou cesty a přibyde další kolumbárium. Rozvody vody dělníci zahloubí, aby v zimě nezamrzaly a nepraskaly, vysvětluje ředitelka správy hřbitovu města Brna Alena Říhová.
4: My momentálně máme rozvody vedený opravdu úplně po povrchu, někde i ty trubky můžete vidět, že třeba procházejí přes nějakou schodnici schodu a teď vyloženě bude opravdu v zemi 70 cm plus.
2: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo způsob uchování štěpu. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž, uvedl přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš. Podrobnosti o operaci a výhody této metody vám přiblížíme v odpoledním vysílání po 14:30. První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavili tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX.
5: Kostka Oasis Alpha, separation confirmed.
6: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. Máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
7: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
8: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
7: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny 28-29 lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Severočeši o tom informovali na klubovém webu.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude většinou oblačno, na severu a východě se může objevit slabá přehánka, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na jihu lokálně kolem 31. Čerstvý vítr s nárazy až 65 km v hodině, večer částečně zeslábne, biozátěž je střední. Více o počasí za chvíli s meteorologem Petrem Hruškou a Borkem Kapitančikem, který vás provede nejen dnešním odpolednem, ale celým zkráceným pracovním týdnem.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 opatrně, pokud jedete od Prahy na Brno mezi stým 54. a stým 53. kilometrem je uzavřený levý jízdní pruh, pracují tam silničáři a opatrně také na tahu Brno-Svitavy u Kuřimi jsou popadané desky z nákladního auta. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Milé Bohuslavy, všecko nejlepší k vašemu svátku. Je to tak, právě tyhle dámy dnes slaví své jmeniny. Píšeme 7. července 2026, je skoro 5 minut po 14. hodině a v odpoledním vysílání, které právě zahajujeme na vlně Českého rozhlasu Brno, vás čekají jednak reportáže, písničky, které nestárnou a informace o počasí, ty oficiální, přímo od pramene, od brněnského meteorologa Petra Hrušky už za pár chvil. Od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitán. Ale vlastně měli bych pogratulovat i těm, kteří slaví své narozeniny. Máte-li tedy ve rodném listě ty dvě sedmičky, přeji vám zdraví, štěstí a lásku. A nemyslete si, slavíte je v dobré společnosti. V roce 1962, 7. července, přišla na svět doktorka Kateřina Zeithamlová. Ale mám ještě i narozeniny spoza hranic. Je to už 83 let, co se narodil Salvatore Toto Cutugno a své 86. narozeniny má dnes Richard Starkey. Kdybyste si náhodou zrovna nemohli vzpomenout, to je Ringo Starr. Bubeník nejslavnější kapely rockové éry, členem Beatles se Ringo stal jako náhrada za Peta Besta v srpnu 1962. No a dnes je Ringovi 86 let.
3: Český rozhlas Brno.
10: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: počasí.
1: Za pár minut bude čtvrt na tři. Přeji vám krásné úterý s datem 7. července. Svou tvář nám na jižní Moravě občas sluníčko ukáže, ale střídá se i s oblaky. Otázka je, jestli bude přibývat spíše slunečního svitu nebo oblačnosti. A to už se vlastně budu moci zeptat Petra Hrušky, meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který právě čeká na naší lince. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Petře, ale tohle všechno jsou otázky, které vám teprve položím. Ta úplně první zní, jaké teploty máme a není náhodou sem tam někde nějaká přehánka na jižní Moravě?
2: Teploty většinou jsou od 27 do necelých 31 stupňov Celzia. Najteplejšie je na Znojemsku. Prehánky sa v tejto chvíli nevyskytujú skoro žiadne. Jedna bola lokálne na Blanensku, ale tam zasiahla len veľmi malú plochu územia. Tiež sa snažila vznikať teraz v poslednej dobe jedna v oblasti Hodonínska, ale tiež plošne veľmi drobná, takže na 99% územia bez zrážok. Počasie je celkom veterné, fúka nám väčšinou čerstvý vietor západných smerov, sem tam i s nárazmi okolo 50 km za hodinu. No a tá oblačnosť, to ste už dobre popísal, strieda sa slnko a mraky, sem tam tá oblačnosť je čiastočne priesvitná, alebo sa trochu zmenšuje.
1: Moje další otázka je tým pádem jasná. Bude smerom k večeru, tedy během odpoledne a na večer více oblačnosti anebo slunečního svitu?
2: Teraz v najbližších hodinách ešte by to malo byť podobné ako v týchto chvíľach, takže také striedanie slnka a mrakov, aj keď tie mraky väčšinou budú prevažovať, je malá pravdepodobnosť na prehánku i v najbližších hodinách, skôr by to bolo na severe a východe kraja. No a potom večer celkovo by mala oblačnosť postupne pribúdať.
1: Včera som od Jitky Kučerové slyšel, že nás už brzy, konkrétne v noci z úterka na středu, čeká přichod fronty. Potvrdíte?
2: Áno, áno, potvrdím. Dneska cez nás prešla teplá fronta, preto sme sa prechodne dostali do teplého vzduchu, kde niekde máme i tropické hodnoty nad 30 stupňov Celzia, hlavne na juhu kraja, ale v noci nás prejde zase fronta studená, takže čakáme oblačno až zamračené. Okolo polnoci od severu by sa mal rozširovať na časť územia kraja prehánky alebo slabší občasný dážď. Skôr by to bolo na severe a východe kraja, ale celkovo tá fronta bude zrážkovo nevýrazná. Takže veľmi drobné úhrny gránu, potom od severu zase tie zrážky budú ustávať a zároveň sa začne pretrhávať oblačnosť, minima 18 až 15, no a vietor v noci by mal byť taký svižnejší západný až postupne severozápadný a na fronte prechodne môžu sa objaviť nárazy okolo 55 km za hodinu.
1: Bývá to tak, že po prechodu studené fronty sa vyjasní a máme sluníčko. Bude to tak i zítra, tedy ve středu 8.
2: Ano, tak by to malo.

0: bude nás chladzovať čerstvý severozápadný vietor miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: K zítřku ešte dodám, že platiť bude stupeň číslo 1 biometeorologické záťaže a že stále platí, že v Brně vychází sluníčko před pátou. Konkrétne zítra to bude ve 4 hodiny a 56 minut, co vykouknou první sluneční paprsky. Západ nastane 2 minuty po 21. hodině středoevropského letního času. Ale nenechám vás odejít, aniž byste nám řekl, jak bude ve čtvrtek a v pátek, Petře.
0: No, príliš sa toho meniť nebude. V štvrtok ešte aj veterné počasie, ale inak väčšinou by malo byť slnečno. Obloha skoro jasná až polojasná, len občas i oblačno. Zrážky žiadne a postupne sa nám bude oteplovať. V štvrtok maxima 23 až 27 stupňov, potom v piatok 26 až 30 a od soboty už väčšinou 27 až 31 stupňov Celzia. To už predbieham, ale vychádza to na ten ďalší týždeň, že nás čaká suché a celkom slnečné počasie i s tropickými hodnotami nad 30 stupňov Celzia, ale nemali by to byť až také extrémy, ako sme mali v tej predošlej vlne horúčav, keď sme sa blížili až k 40 stupňom.
1: Tak aspoň, že nieco, řeknou si mnozí. Petře, ďakujem za informácie, ktoré sa týkali už i vlastne toho příštího týdne a přeju vám hezké odpoledne.
0: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaromíři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Už to před vámi nejde skrývat, ta informace, ke které pomalu spěju, ale ještě si dovolím jednu drobnou vsuvku. Vsadím se, že kdyby teď byla ve studiu Českého rozhlasu Brno i Lenka Filipová, že krásně vystřihne i ten francouzský text skladby, kterou jste právě slyšeli. Ona si ji vlastně na počátku 80. let přivezla z Francie. Původem je ta písnička tedy ze země galského kohouta a se stejnými slovy vlastně v roce 79 naspíval i skladatel téhle skladby, tedy Francis Cabrel, Je l'aime à mourir. No ale teď k té informaci, kterou už nemůžu déle tajit, protože v tomhle okamžiku to byla Shakira, která vám ji zaspívala, tak vám můžu říct, že pokud máte rádi tuhle zpěvačku, tak se dívejte 19. července na finále mistrovství světa ve fotbale, protože podle všeho, co se motá na internetu, jsem vyrozuměl, že ta přestávková show, ta takzvaná halftime show, bude za účasti opravdu zvučných jmen. Konkrétně Madonna, konkrétně Shakira, tahle Kolumbíka, která vám teď zpívala, a potom taky kapela BTS 19. července. No ale teď, když už jsme tak u těch nabídek, tak mám ještě jednu nabídku, ještě jednu pozvánku na místo, kde by se vám mohlo líbit. A vlastně jsou to dvě pozvánky. Ta první je třeba do kina, protože i dnes platí, že za tohoto počasí by bylo hezké navštívit ta místa, kde se společně s dalšími podíváte na dobrý film. Letní kino Brno Střed dnes nabízí o 9:30 film Otec, matka, sestra, bratr. Letní kino na Hvězdárně o 9:30 Kruh, Bouřlivé výšiny nabídne v 21:30 Skalní Janáček a Skalní místodržitelství dnes v 21:30 Ztraceno v překladu. Ale pokud to nejsou zrovna filmy, které vás lákají, měl bych ještě jednu nabídku na dnešní večer. Na 20:20, a to do Mikulova na zámek. V rámci 38. kytarového festivalu Mikulov se totiž představí rumunský kytarista Bogdan Mihailescu. Výrazná osobnost mladší generace evropské kytarové školy, pravidelně koncertující na mezinárodních festivalech. Jeho hra vyniká kultivovaným tónem, přirozenou muzikálností a technickou jistotou, díky nímž si získal uznání na koncertních pódiích i mezinárodních festivalech po celém světě. Ve svém programu propojuje Bogdan Mihailescu respekt k hudební tradici s osobitou interpretační invencí. Posluchače čeká dnes večer plný večer jemných hudebních niancí, virtuózních pasáží i hlubokého výrazu. Od 20:20 na zámku v Mikulově v rámci 38. kytarového festivalu Mikulov. Přeju vám skvělý zážitek. No ale teď k tomu, co vás čeká na naší rozhlasové vlně už za pár chvil. Částečně to naznačila i Věra Šembeková ve zprávách. Pacient ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně dostal chrupavku do kolene od mrtvého dárce. Lékaři zákrok provedli jako první v Česku. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací a k tomuhle tématu se vrátíme už za pár chvil. Jen co zazvoní Eda a zaspívá Michal Penk, možná že i Olympik. Edův
1: zvonek. Staré Doda valí kolem rybála a najednou slyší, že někdo hantýruje.
2: Hej, ty, pojď sem.
1: Doda rekognoskuje terén, nikde nikdo, jde dál a zas...
2: Ty, pojď sem.
1: A najednou to Doda zgomne. Krpatá zelená žaba.
2: No, zvedni mě.
1: Dodinu sebere a žaba mu hoká.
2: Když mě políbíš, proměním se v krásnou mladou debrecinku a udělám, co budeš chcet.
1: Dodin nahodí myslivnu, lapne žabu, strčí ju do kapsíře a valí palí. Žaba se v kapsíru vrtí a hoká.
2: Ty, vyndej mě z té kapci.
1: Doda ju vyndá z kapci a žaba vaří.
2: Já jsem ti přece hokla, že když mě dáš kysanec, tak se čenžnu do mladý krásný debrecinky a udělám, co budeš chcet.
1: Víš, v mých jařinách si radši nechám žabu, co hantýruje.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak tohle byla jedna rozhlasová trvalka. Tohle byly Olympic a jejich Agáta. A když jsem tu službu udělal Madoně a Shakyře a taky teenagerským idolům BTS, tím, že jsem vás upozornil na tu takzvanou poločasovou halftime show na mistrovství světa a jejich vystoupení, no tak to udělám i pro Olympiky. Zrovna se dívám na jejich program během července, který prožíváme. A pokud byste to měli, co by Jihomoravané a Jihomoravanky mít blízko, no tak řeknu, že 18. července vystoupí Olympik ve Znojmě. To bude hudba na Vinicích. Potom hudba na Vinicích v Kutné Hoře 25. Možná budete mít blízko jejich další místo vystoupení Olympik na zámku v Plzni. 28. července a v poslední červencový den Olympik zahraje v areálu základní školy Ladná Čeladná, tak abyste věděli. Informace jsem čerpal z jejich oficiální webové stránky skupina-olympik.cz. Mrkněte tam taky. Ale teď si poslechněte to, co jsem už před malou chvilkou ohlásil, respektive připravil jsem vás na návštěvu zdravotní povahy. Lékaři v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny totiž poprvé pacientovi operovali štěp s kolenní chrupavkou od mrtvého dárce. V Česku tento zákrok provedli vůbec poprvé. Odborníci posledních několik měsíců řešili povolení nebo to, jak štěp s chrupavkou uchovat. Oproti jiným metodám by měla tato chrupavka zvládnout větší zátěž a vydržet déle.
1: Byla zahájena artroskopie, kdy vlastně do toho kolenního kloubu se budeme dívat pomocí kamery a zjistíme, jak moc velký defekt tam je.
2: S lékařem Martinem Barešem z první ortopedické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se díváme na operační sál. Podle něj je jedna věc vidět defekt na zobrazovacích metodách, lékaři se ale musí přesvědčit, jak vypadá na vlastní oči.
1: Jelikož ten osteochondrální defekt je nerovný, tak je zapotřebí očistit defekt od chrupavky, připravit si kostní lůžko a potom pomocí takzvané presfitové implantační metody, tedy nalisování nebo vtlačení, tak se dostává ten štěp do toho předem připraveného lůžka.
2: To znamená, že štěp nebudou kotvit pomocí šroubů ani jiného materiálu a během chvilky už vidíme i malou krabičku, ve které je připravená chrupavka.
1: Vlastně dochází k otevření toho kolenního kloubu a poslední přípravě toho kostěného lůžka a následné implantace předem připraveného štěpu.
2: Zařadit zákrok na český trh bylo podle přednosty kliniky Tomáše složité. Lékaři o to usilovali od roku 2024. Vyřešit bylo potřeba například techniku odběru a uskladnění štěpu.
3: Muselo to projít celým legislativním procesem, kdy musela být schválena kvalita toho štěpu, skladovací podmínky, média, ve kterých ten štěp bude přetrvávat. Problém hlavní je v tom, že to uchování není dlouhodobé. Ten štěp v tom fixačním médiu vydrží asi 6 týdnů.
2: Pro tento zákrok existuje několik metod. Přednosta kliniky Tomáš říká, že podle zkušeností z celého světa považují lékaři tuto variantu za nejlepší.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže.
2: Pacienta 22-letého Jiřího Čermáka potíže s chrupavkou trápily dlouhodobě a omezovali ho při sportování.
4: Dřív jsem dělal házenou a atletiku, ale už se tomu nemůžu věnovat. Je to takové specifické onemocnění, při kterém se nedovyživuje část chrupavky a tím pádem je to tam vlastně křehké. Já jsem vlastně byl už na několika zákrocích a nepomáhalo to.
2: Po operaci ho teď čeká několik měsíců rehabilitací. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Přeju vás hezké letní odpoledne. A hlásím také to, že už za chvilku půjdeme na výlet. Jste zvyklí, že Hana Slabáková z Klubu českých turistů, která víceméně vždy zve na konkrétní termínované akce, se ozývá až v závěru pracovního týdne. Ten důvod, proč uslyšíte její pozvánku už dnes, ten bude za chvilku zřejmý. Dáte-li na její slova, v nadcházejícím typu na výlet strávíte celý týden na turistických trasách na Valašsku. Jen poslouchejte. Dobré odpoledne vám přeju. Tady Borek, kapitánčík, a tohle je Sebastian.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré prázdninové odpoledne s Českým rozhlasem Brno je tu. A je tu i další tip na výlet. A možná trošku netradičně se už z kraje týdne ozve i Hana Slabáková s tipem na výlet. To proto, že to je pozvánka už vlastně na tenhle čtvrtek, tedy začíná ta akce ve čtvrtek 9. července. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co pak je to za akci?
1: Tak tentokrát je to pozvánka na 35. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. To je tradiční akce, která bývala původně organizována klubem českých turistů ve Vsetíně a nakonec se tak rozrostla, že nyní je hlavním pořadatelem město Vsetín a pomáhá turistům s organizováním vlastně celé té akce, protože je to vícedenní a je potřeba se vydat na různá místa. Nejsme opravdu jenom ve Vsetíně, vyrazíme i na Slovensko. Ve čtvrtek se účastníci zaregistrují, projdou si naučnou stezku okolím Vsetína a absolvují slavnostní zahájení. V pátek začínáme v Zašové, v sobotu je zájezd na Slovensko na Malou Fatru, v neděli pak jsou to Hostýnské vrchy, Tesák Ratibor neboli Hošťálková a Troják Ratibor nebo Hošťálková. V pondělí se jde přes Krošenky na Vsetín, v úterý zavítáme na Vizovické vrchy přes Vartovnu na Vsetín. Mimochodem Vartovna je rozhledna, kterou považuji za jednu z nejkrásnějších u nás. Ona je kovová, ale vypadá jako krajková, takže Vartovnu opravdu doporučuji. No a ve středu se jde z Dušné na Vsetín a završí se to opékáním na Moštárně. Ostatní dny mohou všichni využít navržené zážitkové cyklo a turistické trasy. Všechny ty trasy najdeme na webu města Vsetína pod MTTV, čili Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Dá se tam samozřejmě jet jenom na jeden den nebo na více dní, jak kdo chce, podle toho, jak si to sám zařídí. A myslím si, že se dá takhle krásně poznat jedna taková méně využívaná oblast naší republiky, ale neméně krásná.
0: Tentokrát vás Hana Slabáková v uvozovkách vytáhla z vašich pelíšků navíc než jen na jeden či dva dny na celý týden turistiky na Valašsku. Byla ta pozvánka v našem odpoledním vysílání. A já vám za ní děkuji, Hanko. Přeju vám krásné léto.
1: Děkuji i posluchačům.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý, nás dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně Tuřanech má být nové zdravotnické středisko, schválili to radní. Silničáři v Ořechově na Brněnsku opravují ulice Sokolovská a Brněnská. Do týmu prvoligových fotbalistů Artisu Brno přichází senegalský útočník Ndiaye. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brněnští radní schválili stavbu nového zdravotnického střediska na Tuřanském náměstí. Dům zdraví za více než 191 milionů korun nahradí bývalou pekárnu a poštu. Po jejich demolici tam má být nová pošta, ale hlavně lékařské ordinace a prostory pro další služby. Další změny za magistrát popisuje mluvčí Klára Opálková.
2: V plánu je taky revitalizace okolí, včetně ploch Tuřanského náměstí. Vznikne tady veřejný prostor vhodný pro kulturní, společenské i komunitní akce, trhy nebo jarmarky. Kapacita parkovacích míst přitom zůstane zachovaná.
1: V Ořechově na Brněnsku jsou od dneška kvůli opravě uzavřené ulice Sokolská a Brněnská. Objížďka do Střelic a Nebovit vede přes Želešice a Modřice. Na opravu pak naváže další do sousedních Hajan, která má začít letos na podzim, informoval nezávislý starosta Ořechova Tomáš Dudík. Nová letní hra Panská sídla Kroměřížska nabízí možnost v létě navštívit 18 hradů a zámků v regionu. Návštěvníci získají razítko do hrací karty a zapojí se tak do soutěže. Mezi panskými sídly jsou běžně dostupná místa i lokality zpřístupněné jen pro tuto hru. Například zámky v Přílepích a Žeranovicích nebo hrad Kurovice, uvedla manažerka Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska Alena Horáková. Na zámek vás vezmeme i v následující půl hodině v dalším dílu zámeckého léta. Více než 1100 středoškoláků z celé republiky dnes nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení. K útvarům jich letos přišlo o zhruba 400 více než loni. Například u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se počet dobrovolných branců od minulého roku zdvojnásobil.
3: Čekám hodně disciplíny, hlavně ten tvrdý výcvik.
4: No, čekám velkou fyzickou námahu, málo spánku.
5: Formují své představy o nadcházejícím měsíci někteří ze 128 středoškoláků, kteří v úterní ráno přišli před bránu kasáren ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. Jejich velitel Filip Šilhan ale upozorňuje na to, že jsou i tvrdší výzvy, než je fyzická příprava nebo nedostatek spánku.
6: Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce. A jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii.
5: Pokud dobrovolníci vydrží do konce července, čeká je kromě vojenské přísahy také finanční odměna a status vojáka v záloze. Milan Soldán, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalový Artis Brno oznámil první příchod po administrativním postupu do nejvyšší soutěže. Ze Zlína přichází senegalský útočník Latir Ndiaye. V Brně podepsal 26-letý hráč dvouletou smlouvu.
7: Fotbalista Latir Ndiaye sice přichází do Artisu Brno z prvoligového Zlína minulou sezónu, ale strávil v druholigové Opavě. Tam se potkal se současným trenérem Artisu Romanem Nádvorníkem. Senegalec je tak už druhá letní posila Artisu, která uplynulý ročník hrála právě za Opavu. Ještě před postupem do první ligy přišel křídelník Papa Lele. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci a zítra ráno bude oblačno až zataženo, někde s přeháňkami nebo slabým občasným deštěm. Přes den čekáme většinou polojasno, postupně i jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, denní vystoupí na 24 až 27. Vítr ráno mírný, během dne čerstvý a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Se silným provozem počítejte na dálnicích D1 a D2 ve směrech na Brno. Zdržíte se jak od Prahy, nesouvislá kolona začíná u Kývalky, a také od Vyškova, tam začíná nesouvislá kolona na 222. kilometru a zdržíte se v ní déle než od Prahy přibližně 15 minut. Silný provoz je také na příjezdu po D2, a to od 12. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pár chvil po 15. hodině začíná další hodina našeho odpoledního vysílání s reportážemi, zámeckým létem, ale taky soutěží, ve které můžete trefit ty správné odpovědi, pokud si ovšem nevyberete křížovku. Tam nedávám možnosti, spoléhám na vaše znalosti. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám krásné odpoledne s teplotami letními. Ano, některým se to nemusí zrovna dvakrát zamlouvat, ale v tom případě doporučuji najít si chládek, něco na popíjení, pokud možno nealkoholického, musíme myslet na pitný režim. A poslouchejte, jak se ti, kteří budou mít hold štěstí a dovolají se na 726 465 200, popasují s otázkami v trefě. V téhle soutěži, ve které každý den můžu rozdávat hezkou cenu. I dnes je to kniha z nakladatelství Kazda, ale tím, že je to Dívka v bouři, kniha ovšem, co by dívky a jejich rodiče měli vědět o pubertě, tak tím se vlastně obracím na vás, kteří takové děvče doma máte. Je to, myslím si, velice podrobný návod toho, co by vaše dcery měly vědět, dokonce i se zajímavými obrázky. A tuhle knížku máte za dvě správné odpovědi. Už za 7 minut. Možná za 6. Telefon do studia je 726 465 200 a vybírat bude moci ten nejrychlejší z téhle čtveřice otázkových témat. Až jsem se z toho málem zachraptěl. Brno, suvenýry z Chorvatska, hlavní města a křížovka. Držím vám pěsti, volejte do studia Českého rozhlasu Brno. Český.

0: dobré letní odpoledne s Českým rozhlasem Brno, při uvážení přátelé. Už i já to teď vidím o něco jasněji, jak o tom zpíval Jimmy Cliff, který vidím už jasně a slyšíte to, už slyšíte to za chvilku taky, kdo bude dnes soutěžit v trefě. Soutěži, která vás vždy po 15. hodině na naší rozhlasové vlně čeká. Je to Pepa, který telefonuje z Nepomuku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Včera jste si dal pauzu, ale to bylo tím svátkem, že Pepo?
1: Ano.
0: Jak vás znám, dokud nevyhrajete...
1: Taky se dovolit.
0: To bývá těžké, s tím souhlasím, ale vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, tak obecně máme trošku jiné starosti, než telefonovat kvůli soutěži do rádia. Ale vy jste taková stálice, řekl bych. Pepo, vybíráte ze čtyř témat, jak už velí taky tradice. Brno, suvenýry z Chorvatska, hlavní města a křížovka. U křížovky, tedy u tohoto tématu, nedostanete varianty odpovědí.
1: Máme Brno.
0: A?
1: Zkusím ty suvenýry, ale nemohu, zkusím je.
0: Zkusíte suvenýry z Chorvatska. No včera to byl řecký suvenýr, to modré oko, Mateochandro. A dnes se podíváme trošku severněji, tedy sice pořád ještě na Jadran, ale severněji. Mimochodem, brněnský hantec asi jako Nepomučan moc neovládáte, že?
1: A to ne, ale zkusím.
0: Dobře, já vám to řeknu po našem a potom ještě přeložím. Začínáme totiž v Brně. Dneska je to 35 jařin, co kocor valil tlačit mraky. Jinými slovy, dnes je to 35 let, co zemřel František Kocourek. Kde v Brně už 5 roků můžeme najít pomník, který připomíná tohoto siláka, herce a recesistu? V Králově Poli, Řečkovicích nebo v Jundrově?
1: Já zkusím to Bčko.
0: Říkáte v Řečkovicích, jak bychom my řekli v Řečkách. A teď k suvenýrům z Chorvatska. Suvenýrem, který si odtud můžete přivést, je i Barkajol. Je to slaný ovčí sýr, nebo kulatá čepička, nebo loďka? Barkajol. No?
1: Tak,
0: Pepo.
1: Já zkusím Ačku.
0: Slaný ovčí sýr je odpověď našeho soutěžícího. Trefa ještě neskončila, čekám na závěrečný zvonek. Ten se právě dostavil a oznámil nám, že na půl by to šlo, tedy že polovinu knížky, kdyby to bylo možné, vám pošleme, ale my vyžadujeme obě dvě správné odpovědi. Správně jste odpověděl, že pomník Františka Kocourka se nachází v Řečkovicích, ale bohužel suvenýrem Barkajol je loďka, taková malá lodička.
1: Bohužel,
0: není to trefa, no.

0: Taky, nebo to bych věděla taky. No tak v tom případě telefon 726-465-200 zítra po 15. hodině také můžete zkusit. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Za chvilku tu bude zámecké léto. Já vím, že je jasné, že se vydáme na zámek, ale kam se konkrétně tentokrát vypravíme, to se už za chvíli dozvíme od Františka Kinského.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního

0: infekčního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když se nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Přeji vám hezké letní odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. I o letošních letních prázdninách putujeme po našich zámcích, jak asi mnozí ví. Chutě vám dělá, tedy měl bych spíše říct, že zámecké léto vám každý den nabízí pozvánku na jednu z našich památek. Ano, to jsou ty chutě na váš možný letní výlet. Kam se vydáme dnes, prozradí tradičně náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Welserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Welserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Dávali jste dobrý pozor? No já taky, samozřejmě společně s vámi. Poslouchal jsem dobře, takže teď už vím, jak se obcházela pravidla v dávné minulosti, což je samozřejmě jenom drobná poznámka, moje osobní. Ale no tak není to jako dnes s fotbalovou federací, že? Teď se vraťme ke zítřejšímu vydání zámeckého léta. Víte, kde se budeme pohybovat? Já už dopředu naznačím, že to bude spíš jižní okraj naší republiky. To vás napínám. Zítra opět touhle dobou zámecké léto.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Máme 15:30, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a pokud vám stejně jako mě něco nebo někdo chybí v našem odpoledním vysílání, tak vás uklidním. Vojtu Halaše, našeho regionálního stopaře, uslyšíme už za chvíli.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš dál brázdí Jihomoravský kraj a ve svém seriálu si klade, jak už asi víte, za cíl poznat a představit nám jeho obce. Dnes Vojta zavítal do Vítonic, které leží mezi Miroslaví a Znojmem. Vojto, dobré odpoledne, kam se během dne stihl podívat?
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No kromě procházky po obci jsem se byl podívat také do kaple Povýšení svatého kříže. Shodou okolností kostel má teprve týden novou fasádu a nově je opravená také věž kostela. No a nemohl jsem minout oblíbenou sklepní uličku nedaleko obce, tedy soustavu hezkých sklepů, kde se zrovna o uplynulém víkendu konaly otevřené sklepy.
1: No tak to je, myslím si, docela hezký program, ale teď bych se spíš zaměřil na místní, tedy na obyvatele a obyvatelky. Jak se jim žije v obci a jaké akce se tam pořádají?
2: Je tu aktivní spolkový život. I to je jedním z důvodů, proč se podle místních žije ve Vítonicích dobře. Je tu také klid. No a do obce se v posledních letech stěhují mladé rodiny. Dalšímu rozvoji však částečně brání skutečnost, že část území leží v záplavové oblasti, což komplikuje výstavbu nových domů. No a o společenský život se starají především právě spolky, kterým během roku pořádají řadu akcí, ať už pro dospělé s vínem například, nebo i pro děti bez vína. Významnou roli v obci mají myslivci, vinaři a dobrovolní hasiči. Právě hasiči vychovávají mladou generaci a jen mezi dětmi, jak jsem se dozvěděl, mají více než 30 členů. Kalendář akcí je během roku také pestrý. Tradicí je pouť, která se koná první srpnovou neděli. V létě nechybí ani promítání letního kina s doprovodným programem na hřišti nebo pohár mladých hasičů. Na své si přijdou milovníci tradic. Obcí prochází masopustní průvod, o Velikonocích se ozývá tradiční hrkání, myslivci zase mají svou poslední leč a hasiči každoročně zvou na lednový ples. Zároveň si Vítonice zachovávají vinařský charakter a právě sklepní ulička ožívá nejenom začátkem července, což bylo o tomto víkendu, ale také poslední srpnovou sobotu se zde koná kost vítonické Rolandy, kterou připravují právě místní vinaři.
1: No právě tahle ulička a právě to, že je to de facto vinařská obec, mě tak trošku uvádí do pochybností o tom, jak říkal, že některé akce jsou bez vína kvůli dětem. No ale to raději nechme být. Na závěr, co ti bylo vylosováno a do jaké obce se tedy podíváš příští červencový týden?
2: Podívám se do Černovic, ale pozor, ne do brněnské městské části, ale do obce nedaleko Kunštátu. O Černovicích toho zatím příliš nevím, takže se nechám překvapit a rád se zase něco nového o další obci v Jihomoravském kraji dozvím.
1: Ano, to mluvíme o obci u Kunštátu, ano, nikoli o brněnské městské části. Tam je toho samozřejmě taky plno k vidění, ale myslím si, že to necháme na příště. Měj se hezky, ahoj Vojto.
2: Ahoj, já naslyšenou.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes strávil den v obci Vítonice. No a vám můžu nabídnout to, co v učebnicích nebylo. No, jak se to vezme? On to bude Martin Písařík, který vás za malou chvilku o něčem poučí. Viděli jste někdy polární záři? Ne? No tak dávejte dobrý pozor. Jak tenhle úkaz vzniká, přiblíží právě v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. S Vojtou jsme se rozloučili, můžeme jít směrem k Bee Gees.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jinými slovy ke skladbě, která na konci 70. let zněla odevšad, tedy pokud jste byli za železnou oponou na té správné straně. U nás taky občas, to je fakt. Ale ten film, na ten jsme si museli počkat.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší

letos 84-letý Antonín Gondolán a jeho písnička, které se formou prodeje desek, tedy které se na deskách prodalo víc než 150 tisíc výlisků. Tolik tedy ta cílová rovinka dnešního dobrého odpoledne. Ale pozor, ještě nejsme v samotném cíli, ještě vám stihnu říct, že po zprávách Věry Šembekové v 16 hodin vás čeká další humoriáda a že jejím hostem bude dnes Martin Zounar. V 17 hodin pravidelný Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z našeho kraje, tedy toho Jihomoravského. A Karel Hegner se vám ohlásí po 18. hodině s druhým dílem Moravy krásné země. Já vám přeju krásné odpoledne. S datem 7. července. Ringovi ještě jednou všechno nejlepší k 680 nám a zítra naslyšenou. Zastí.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno zahájilo opravy svých hřbitovů. Na jižní Moravě hrozí požáry. Znojmo ožije hudebním festivalem. Zítra bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Tři brněnské hřbitovy současně teď opravují dělníci. K rekonstrukci cest nebo potrubí na ústředním hřbitově a v Králově Poli se začátkem července přidali i práce v Řeškovicích. Správa hřbitovů města Brna zároveň na opravy připravuje další dva areály v Tuřanech a Komíně.
2: Budou tam úplně speciální kolumbária, které ještě v celém Brně nemáme.
3: A to podzemní kolumbária s dlaždicemi z tvrzeného skla. Jak říká o rekonstrukci hřbitova v Tuřanech ředitelka brněnských hřbitovů Alena Říhová. Dělníci tam opraví i kaply a zřídí vsypovou loučku. Práce tam mají začít příští rok. V Komíně ještě letos. Pohřebiště obklopí zeď proti divokým prasatům.
2: Zrovna v Komíně my máme poměrně velkou část oplocení z klasického drátěného plotu, což pro ty divočáky není žádná překážka.
3: Součástí zdi budou kolumbária. Větší opravu čeká ještě hřbitov v Židenicích. Rekonstrukce je teprve na začátku příprav. Tomáš Krimr, Český rozhlas.
0: Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav, platí až do odvolání. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. V Sokolnicích na Brněnsku připravují stavbu polifunkčního centra, nahradí bývalé zdravotní středisko. Součástí bude zázemí pro komunitní centrum Lípa a několik bytů s pečovatelskou službou, uvedl nezávislý starosta Libor Beránek, který si od nového střediska slibuje propojení generací. Byty s pečovatelskou službou budou převážně pro obyvatele, kteří prozatím nejsou vhodnými adepty do domova pro seniory, ale potřebují pomoci s běžnými denními činnostmi. Zítra odstartuje hudební festival Znojmo. Nabídne klasickou hudbu a inovativní projekty v historickém centru města a okolí. Hlavní událostí bude česká premiéra barokní opery Galantní světy v nově opraveném centru Jízdárna. Letošní ročník je úzce spjat s výročím 800 let založení města, popisuje prezident festivalu Jiří Ludvík.
4: Dá se říct, že vlastně celý festival opěvuje Znojmo a jeho historii, takže 800 let je opravdu velká událost a my jsme tomu vlastně podpídili veškeré umělecké koncepty, které jsme do dramaturgie vložili.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě oblačno až zataženo, někde přehánky nebo slabší občasný déšť. Přes den čekáme polojasno, postupně i jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 stupňů. Vítr ráno mírný, během dne čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda je na dálnici D1 na výjezdu na 203. kilometru ve směru na Vyškov a kvůli nehodě je uzavřená silnice z Rájce Jestřebí do Petrovic, která pak dále vede do sloupu. Na místě zasahují záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, který vítá Patrik Rozehnal.
6: Já tě zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. S Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsíň, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky, otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? A dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byli oni na chodbě, jo. Oni na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policajt se neví, co tady dělat. Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říkám, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunul do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župana za bouk. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, tibuky, ty šuky, tibuk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
4: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedi to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, protože ty co tady děláš? A bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor, opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Připomínám humory a jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím, Ačko, Volečka.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok,
7: no,
5: jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto. Bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo. Ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. Nevím.

0: Бартошка с пюра.
1: Улыбка.
0: Доброволная. Спиров, а ты со своим камарадом разумеешь, вон. Ты трошку вопил. Вопил сегодня рано, а он тебя пожрал, цепи коньяк, а Спиров просто. А русский то не я, он то я уже шампанский, а уж вот в том панаку, а кто? Он говорит, Спиров, я же милую горы, а сестер. Он говорит, я же не дается. Я бych jel na Ory, já říkám, teď někam se jí na Ory, ale lidi léto, je červenec. Co je to Ory? A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schole v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já teď začnu štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu! Paschodek až dole! Tak dole! Ne, já myslím dolů, jako.
1: Vnizu.
0: Vnizu, no, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Protože on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z tý ušanky dole. A já se, probuď se. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž. No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, a jo, počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čověč, no prosím tě, ona, bába, čověč. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
2: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu?
3: Ne,
2: bláznivina.
3: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, takové recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
2: V občance?
3: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
2: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, a tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti...
3: Jo, poslouchej, no, ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišli ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem náhle to začal, to bylo zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem trošku nabopnout, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal, on přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

ten popel, kamaráde, do bílé.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár, co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme.
1: Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobré.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to
2: bylo,
1: to je, a pro posluchače, sanitka, seriál, sanitka, třeba tyhle, no, ty první, no, sanitky, se, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý, vzadu to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvie byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágo, no jasně, ježišmarja, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd Mandragora, Machiavelliho, a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásné peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v tu Zexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Je tu humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunara.
3: Martina, to taky jak byl Miroslav. A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhá vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme moc, mějte se, co daří, kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale víc jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Bílá paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké,
2: děkujeme. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roman Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Já zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat. I když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten dál trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: ne, ne, ne,
2: v oboru?
3: Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no. Ti by všichni povídali samozřejmě, bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkala, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední reži s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, Chutě medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, ale posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první soubor. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš proti místo
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, Ačko, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já bych hele a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Kdo pak tam? Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý ano. den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Hře Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. Děkuji. Dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Díky. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím
2: budeme.
3: Béčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkujeme.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobré.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, pánové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak
1: potřeboval
2: byste potřeboval já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme nás, moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děkujeme. Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebude. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Jak tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepi.
8: Si všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám, zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevágu, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrázundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s merunou, která byla z hadrák. No hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi šreklich, ale s junge komme her, pojď sem, hožím to. A povídá, ich kaufen eine Miede, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. Uch, i geben dich, jo, a ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den merunu, tu merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat při skopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. Oni říkali, a oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim koupil
8: album města Štrálzundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfen, jo, že jdeme spát a nikam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že máme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát až druhým, pohá, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, je blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. Pama, komu to tady prodáme? Pán norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlejvali šampáňo na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný hodný člověk a říká, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Je to úplně posra.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepiček. Vinklář, no, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martin, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně začala rekonstrukce Řečkovického hřbitova. Maximální cena nafty i benzinu zítra oproti dnešku znovu poroste. V Česku dnes nastoupilo více než 1100 studentů středních škol na dobrovolné vojenské cvičení. Zítra bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. Začala rekonstrukce hřbitova v brněnských Řečkovicích. Opravené budou cesty nebo nová kolumbária na urny. Především pak dělníci zahloubí do země potrubí, aby v země nezamrzalo a nepraskalo, upřesňuje ředitelka správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.
2: My momentálně máme rozvody vedený opravdu úplně po povrchu, někde i ty trubky můžete vidět, že třeba procházejí přes nějakou schodnici schodu a teď vyloženě bude opravdu v zemi 70 cm plus.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korunu a 31 haléř. To je o 21 haléřů více než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů. Litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Opatření zavedla vláda v první polovině dubna. V 10 vojenských posádkách v Česku dnes začalo dobrovolné cvičení plnoletých středoškoláků. Akce se účastní více než 1100 zájemců. Během měsíce se seznámí se základními dovednostmi vojáka a pokud budou chtít, můžou ve vojenské kariéře pokračovat. Cvičení se koná také v Prostějově.
3: Mně se ta armáda líbila už od malička, že vlastně člověk se každý den připravuje na to, že kdykoliv může být poslán chránit svoji zemi.
4: Říká absolventka zdravotnické školy Barbora Hrušková. Cvičení je ideální způsob, jak studenty motivovat pro vstup do armády. Je přesvědčený Michal Pírek, zástupce náčelníka štábu pro operace Prostějovského pluku, průzkumu a elektronického boje.
5: Tak, aby jsme nezůstali pozoru, co se týče aliančních armádách a chceme, aby tady ti mladé lidi právě doplňovali řad profesionální armády. Chceme jim ukázat to prostředí armádní. Můžou se potom rozhodnout, zda budou pokračovat dál nebo případně jiný integrovaný záchranný systém.
4: Loni cvičení předčasně ukončilo 11% studentů, nejčastěji z osobních důvodů. Z Prostějova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. Sport.
1: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii, oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor zároveň předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak můžou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles.
0: Počasí.
1: V noci a zítra ráno bude oblačno až zataženo, někde přehánky nebo slabší občasný déšť. Přes den čekáme polojasno, postupně i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27. Vítr ráno mírný, během dne čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude částečně slábnout, biozátěž bude zítra mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz je stále na dálnicích u Brna, na D1, na Brno ve směru od Prahy a také od Vyškova. Tam je i nesouvislá kolona od 2.11. po 96,5 km. Zdržení je do 10 minut. Silný provoz také na D2 ve směru do Brna, a to od 12. kilometru. Silný provoz a kolona je také na spojnici Znojma a Pohořelic mezi 24. a 29. kilometrem. Zdržení okolo 10 minut a 5 minut naberete na tahu Brno-Svitavy, a to v úseku mezi Kuřimí a Lipůvkou. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, 5 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Dnes je úterý 7. července roku 2026. Den v kraji začne přehledem aktuálních informací z Jižní Moravy. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology. No a nebudou chybět ani zajímavé reportáže a písničky, které nestárnou. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 8 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Věrou Šenbekovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Při brněnské hřbitovi současně teď opravují dělníci k rekonstrukci cest nebo potrubí na ústředním hřbitově a v Králově Poli se začátkem července přidali i práce v Řečkovicích. Správa hřbitovů města Brna zároveň na opravy připravuje další dva areály. V Tuřanech a v Komíně uvedla ředitelka brněnských hřbitovů Alena Říhová. Strážnický stadion Bludník potřebuje opravu. Životnost statici odhadují na maximálně 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun, potvrdil to ředitel Martin Šimša. Více o něm uslyšíte za chvíli. V Jihomoravském kraji hrozí požáry, důvodem je sucho a vítr. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu se týká většiny území, kromě severní části, platí do odvolání. V Sokolnicích na Brněnsku připravují stavbu polifunkčního centra, nahradí bývalé zdravotní středisko. Součástí bude zázemí pro komunitní centrum Lípa a několik bytů s pečovatelskou službou, informoval nezávislý starosta Libor Beránek. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku mrtvého dárce. Podle přednosti první ortopedické kliniky Tomáše Tomáše by měla vydržet větší zátěž. První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavili tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. K čemu družici využijí, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
3: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě.
2: Zítra odstartuje hudební festival Znojmo, nabídne klasickou hudbu a inovativní projekty v historickém centru města a okolí. Hlavní událostí bude česká premiéra barokní opery Galantní světy v nově opraveném centru Jízdárna. Letošní ročník je úzce spjat s výročím 800 let založení města, připomněl prezident festivalu Jiří Ludvík.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaroměři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: stadion Bludník v zámeckém parku ve Strážnici na Hodonínsku čeká nejspíš kompletní přestavba. Na pódiu se při každoročním festivalu setkávají folklorní soubory z celého světa. Jen letos tam přišlo 30 tisíc návštěvníků. Železobetonová konstrukce podle expertů dosluhuje a do několika let bude potřeba ji nákladně opravit nebo zbourat. Národní ústav lidové kultury na místě plánuje úplně nový amfiteátr za zhruba 200 milionů korun.
1: Největší problém je v tom, že ten stadion má už za sebou půl století. Byl postavený v polovině 60. let. Navíc ten plášť, který vlastně měl krýt izolací, byl nějak nepravě kvalitně provedený, takže nám do těch konstrukcí přímo zatěká.
2: Popisuje ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Podle posouzení statiků vydrží konstrukce 5 až 10 let. Se sanací možná díl.
1: Všechny ty betonářské práce se prováděly přímo tam, kde on je. Při takovéto stylu práce se neubráníte tomu, že ne vždycky ty armatury úplně přesně umístíte, někdy se vám dotknou toho bednění a potom, když prostě praskne ta horní slupka toho betonu vlivem povětrnosti, vlhkosti, tak ta armatura začne korodovat. A ve chvíli začne korodovat, o to víc trhá ten beton a to je právě největší problém této stavby.
2: Ze studií ale vyplývá, že je výhodnější celý amfiteátr srovnat se zemí a postavit nový.
1: Vzhled se v zásadě nezmění. Trošku chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný nebo jeho část mohla být využívána celoročně. To zázemí, které tam v současné době máme, bychom chtěli pojmout tak, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
2: Národní ústav lidové kultury ještě musí podat žádost na povolení zbourání amfiteátru, doplňuje Martin Šimša.
1: Můžeme se do ní pustit teprve chvíli, kdy vlastně nám ministerstvo potvrdí, že zhruba těch 180 milionů, jak to odhaduje studie, jsou ty reálné prostředky, které mají pro nás připravené, aby jsme se do toho mohli pustit. Potom už to bude prostě otázka 2-3 let zbourat, postavit nové.
2: My jsme na tohle téma poslali dotazy na ministerstvo kultury. To na ně ale zatím nereagovalo. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se k tomu na sociální síti Facebook vyjádřil takto.
3: Musíme něco udělat s amfiteátrem, který se jmenuje Bludník. A co se stane? Jako první krok dokončíme projektovou dokumentaci Bludníku řádově za desítky milionů korun. Protože podpora lidového umění a folkloru je pro mě a pro naši vládu priorita.
2: Zbourání stávajícího amfiteátru Bludník a stavba nového zázemí nejspíš ovlivní minimálně jeden ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ten příští to ale ještě s největší pravděpodobností nebude. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Tolik o plánované přestavbě stadionu Bludník v zámeckém parku ve Strážnici. A po písničce si řekneme podrobnosti o rekonstrukci hned několika hřbitovů v Brně.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Tři hřbitovy současně opravují dělníci v Brně. Na další dva se chystají. Vyměnit a víc zahloubit musí především praskající vodovodní potrubí. Jinde zase zřídí speciální podzemní kolumbária nebo postaví zeď proti divokým prasatům. Podrobnosti připojil v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem redaktor Ondřej Schneider.
1: Kde teď dělníci pracují?
2: Tak od loňského jara stále na ústředním hřbitově, nedávno tam dokončili čestný kruh, opravují další poničené cesty, které zužují tak, aby podél nich mohly lépe růst stromy. Hotová už je kanalizace, funkční kamerový systém, přibudou taky nové směrovky a hotová je technická příprava pro robotické sekačky, aby mohly po hřbitově jezdit stroje na elektřinu. Taky už jsou nachystané retenční nádrže na zachytávání dešťové vody pro další zalévání, říká ředitelka správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.
3: Při prvních deštích, které jsme teď tady měli v posledních 14 dnech, tak samozřejmě jsme byli velice zvědaví, jestli nám to do toho teče, tak tady z této části té poloviny už nám to do toho teče a ta druhá polovina se teprve teda dopojuje.
2: V červnu začali dělníci opravovat taky Královopolský hřbitov, tam budou nová kolumbária a rozptylová loučka a v červenci začala rekonstrukce Řečkovického hřbitova. Tam se rovněž počítá s novými kolumbárii. U všech tří zmíněných hřbitovů dělníci opravují cesty a především potrubí, které je teď nízko pod povrchem. Dělníci ho víc zahloubí, aby trubky v mrazech nepraskaly a lidem tekla voda na zalévání nebo umývání náhrobků.
1: Na jakých dalších hřbitovech dělníci opravu chystají?
2: Tak ještě letos by měli začít pracovat v Komíně, tam jde především o stavbu nové pevné zdi, která má zabránit, aby na hřbitov vnikla divoká prasata. Ta totiž pohřebiště ničí a rozrývají, dodává Alena Říhová.
3: Zrovna v Komíně my máme poměrně velkou část oplocení z klasického drátěného plotu, což pro ty divočáky není žádná překážka, oni si to zvednou, jak potřebují. I když jsme tam už dávali karisítě, roxory a podobně, nefunguje to úplně tak, jak by mělo a z pohledu teda té piety si myslím, že určitě by tam stálo za to, aby byl zděný plot, který vlastně jediný osvědčený prostředek, který tomu zabrání.
2: A protože má komínský hřbitov zaplněná nebo pronajatá kolumbária, součástí zdi budou nové schránky. Příští rok by pak měla začít rekonstrukce hřbitova v Tuřanech, kde dělníci kromě dalšího opraví hřbitovní kapli, zřídí vsypovou loučku a taky zřídí místo pro urny, které ještě nikde v Brně není. Takové kolumbária v zemi, zakryté pevnými tlažticemi stvrzeného skla, na které si pozůstalí budou moci vygravírovat jméno, datum narození, úmrtí a další podobné informace.
1: Čím to je, že se teď dělá nebo připravuje rekonstrukce pěti hřbitovů současně?
2: Tak podle ředitelky Říhové je to spíš náhoda, že se všechno takto sešlo dohromady. Některé opravy třeba na ústředním hřbitově byly dlouho připravované a ty další se připravují. Teď mluvím hlavně o židenickém hřbitovu, kde je taky potřeba výměna nebo oprava cest a větší zásah do celého areálu. Tam jsou ale plány teprve na začátku a protože ty opravy budou velmi drahé, tak je bude nutné provádět po etapách. Už teď ty práce na všech těch zmíněných hřbitovech stojí dohromady 100 miliony korun.
0: O opravách brněnských hřbitovů mluvil moderátor Pavel Kašpar s redaktorem Ondřejem Schneiderem. Už za chvíli se budeme věnovat tomu, že filmová nadace v rámci podpory pro nadějné české scénáristy vybrala i tři spojené s Brnem. Spisovatele Jana Němce a absolventy Janáčkovy Akademie muzických umění Anu Mrázkovou a Marcela Peterku.
4: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 39 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Filmová nadace ocenila na Karlovarském festivalu nadějné české scénáristy. Z celkem 4 děl se 3 věnují silným osobním příběhům prezidenta Emila Háchy, novinářky Mileny Jesenské a taky vynálezce Oty Wichterleho. Poslední oceněný scénář je pak podle povídky brněnského spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
1: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s nima bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
2: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
1: Ale je to hodně i film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíš je to film o našem jako pohledu na Ukrajinu a o různých taky jako našich iluzích.
2: I další nadací oceněný scénář má producenta a režiséra, konkrétně Filipa Renče. Scénarista Ivan Hubač připravil předlohu pro film o prezidentovi Emilu Háchovi.
3: Teprve po roce 89 historici začali odkrývat, kdo vlastně Hácha byl. A zjistilo se, že on nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec, ani zrádce národa. A to mě na tom zajímalo.
2: V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, pak uspěl Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle, který se věnuje patentovému sporu o vynález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou, pokračuje autorka Anna Mrázková.
4: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak mi bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco její maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
2: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem 2 věnovali právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Další má dnes premiéru na festivalu tady v Karlových Varech. Lucie Pávová, Český rozhlas.
0: A už za pár minut nás čekají temné letopisy moravské. Tentokrát budou o požáru v televizním podzemí v Jezuitské ulici v Brně.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézi, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Posloucháte Český rozhlas Brno, je tu pořád Den v kraji, je 17 hodin a 46 minut. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Isteník.
4: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
5: 1964, požár v televizním podzemí. Uplynulo jen o něco víc než 2,5 roku od prvního přímého televizního vysílání z Brna. Televize v moravské metropoli byla v plenkách. Několikapatrové podzemí domu Typos v dnešní Jezuitské ulici, které dostala, předtím sloužily pro přednášky, schůze, kabarety, jako tančírna, ale i divadlo. A v někdejší vinárně se na začátku roku 1964 rozbíhalo dabingové studio. Výroba českého znění k zahraničním dílům měla ukázat, co v Brně umělci i technici umějí. V zadání byl 22. ledna 1964 první brněnský dabing. Film Romana Polanského Nůž ve vodě. Jak praví propagační věta, sól pro dva muže, jednu ženu a plachetnici. Dílo nominované ten rok na Oscara. Ideální film pro dabingový začátek jen se třemi herci. Souběžně v nedalekém velkém podzemním studiu chystal režisér Evžen Sokolovský zkoušku jiné inscenace, nazvané Stín. Po budově se tak pohybovali třeba herci Jiří Tomek, Jaroslav Dufek nebo Jarmila Vesela. Dým, který se podzemím začal šířit, všechny zaskočil. V podzemí uvázly desítky lidí, schodišti se valil dusivý kouř, vypadla elektřina. Jedny schody, jindy volně průchozí, zůstaly nečekaně nahoře zajištěné mříží. Část lidí, která nemohla ven, se ukryla v dabingovém studiu, naději upírali k větrací šachtě a rychlému příchodu záchranářů. Ti nasazovali vlastní životy, aby vyprostili umělce, techniky i další přítomné. Nájemníci z tehdejších bytů nad televizí nemohli uniknout pasáží, museli po střechách. Více než desítku lidí lékaři hospitalizovali kvůli otravě, dalším ošetřovali zranění a popáleniny. Dabingový režisér a kameraman Miroslav Ambro, kterému mělo být za necelý měsíc 30, stál jen kousek od záchrany. Podle pamětníků se dostal k mříži na schodech, kterou mezitím řemeslníci otevřeli, a chtěl na šanci na útěk upozornit ostatní. Plazil se zpět dolů a na cestě padl k zemi. Lékařům už se mu nepodařilo pomoci. Jednou z jeho dcer byla Alena Ambrová, pozdější herečka divadla Husa na provázku. Příčinu požáru vyšetřovala veřejná bezpečnost i požárníci. Podle nich vznikl v dílně na výrobu kulis. Oheň však nikdo nezapálil úmyslně, ani nešlo o samovznícení. Spíš za něj mohla blíže neupřesněná neopatrnost nebo nedbalost. V budově našli požární inspektoři řadu nedostatků, takže v zápětí vydal televizní ředitel mimo jiné zákaz kouření s výjimkou pasáže, kde navíc musely být popelníky naplněné vodou. Televize pak dlouho vysílala z provizoria. V technice se vrátila téměř na začátek a sváděla diskuse s obyvateli domu, jestli je soužití bezpečné. Byty se postupně měnily v kanceláře. Většina lidí, kteří do podzemí chodili na natáčení a vysílání, už o tragédii ani nevěděla.
4: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
3: To byl další díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.
4: Český rozhlas Brno.

0: Den v kraji na závěr přináší pár dobrých rad, které se vám mohou hodit, pokud plánujete zahraniční dovolenou. Jak na svých stránkách upozorňuje ministerstvo zahraničí, rozhodně totiž nestačí jen zbalit zavazadlo a koupit jízdenky nebo letenky. Z pokynů, které najdete na jeho webových stránkách, proto nyní stručně citujeme. Před odjezdem se pokuste získat co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země, tamních zvláštnostech, rizicích a zemi jako takové celkově. Základní orientační informace naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí České republiky v kapitole Cestujeme v podkapitole Státy světa – informace na cesty. Dále si pečlivě zkontrolujte platnost cestovních dokladů. Ověřte si, zda potřebujete do cílové i transitní země vízum. Pokud si na místě hodláte vypůjčit auto, pak také zkontrolujte doklady k řízení motorového vozidla. Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebních výloh pro pobyt v zahraničí. Současně se informujte, se kterými státy má Česká republika sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Na místě pak respektujte rovněž předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů, například mincí, drahých šperků, starožitností, archeologických nálezů, léčiv či dokonce minerálů. Porušení místních předpisů bývají přísně sankciována. Výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech vyžadujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly. Před samotným nákupem prověřte, zda vývoz daného zboží nepodléhá zvláštnímu režimu. A rozhodně nezapomeňte, že vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci a v případě porušení místního právního řádu vám může být uložena sankce dle místních předpisů a ta může být značně odlišná od postihu v České republice. A to už bylo z dnešního vydání Dne v kraji všechno. Zítra se opět ohlásíme a zase se dozvíte mnoho zajímavého a užitečného. Tak nás tedy po 17. hodině opět poslouchejte. Hezký večer vám přeje Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Ořechově začala oprava ulic Sokolská a Brněnská. Ve svatoanenské nemocnici v Brně pacientovi poprvé operovali chrupavku mrtvého dárce. Do týmu prvoligových fotbalistů Artisu Brno přichází senegalský útočník Ndiaye. Zítra bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. V Ořechově na Brněnsku jsou ode dneška kvůli opravě uzavřené ulice Sokolská a Brněnská. Objížďka do Střelic nebo Nebovit vede přes Želešice a Modřice. Na opravu pak naváže další do sousedních Hajan. Ta začne letos na podzim, pokračuje nezávislý starosta Ořechova Tomáš Dudík.
2: Ta oprava je velmi nutná a souvisí samozřejmě s návozovými trasami na Dukovany. Ta silnice 2/152 je hlavní tah do jižních Čech. Ty komunikace jsou opravdu už ve stavu jako velmi nebezpečným.
0: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě, zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou muset také zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů. Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití a ubytování. Dohodu ještě musí formálně schválit Rada Evropské unie. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž, uvedl přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš. Sport. Fotbalový Artis Brno oznámil první příchod po administrativním postupu do nejvyšší soutěže. Ze Zlína přichází senegalský útočník Latir Ndiaye. V Brně podepsal 26-letý hráč dvouletou smlouvu.
3: Fotbalista Latir Ndiaye sice přichází do Artisu Brno z prvoligového Zlína minulou sezónu, ale strávil v druholigové Opavě. Tam se potkal se současným trenérem Artisu Romanem Nádvorníkem. Senegalec je tak už druhá letní posila Artisu, která uplynulý ročník hrála právě za Opavu. Ještě před postupem do první ligy přišel křídelník Papa Lele. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě oblačno až zataženo, někde přehánky nebo slabší občasný déšť. Přes den čekáme polojasno, postupně i jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 stupňů. Vítr ráno mírný, během dne čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy a také mezi Brnem a Vyškovem. V Brně pozor na dopravní nehodu v Královopolské ulici, zasahují tam záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Moravanka nám dohrála, Břeťa zaspíval Ivanka, Danka a Franta Uher a příjemný klidný úterý podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem našim známým i neznámým posluchačům, kteří si chtějí z naší stanicí odpočinout a třeba nemyslet vůbec na nic, co se děje v jejich okolí. No někdy to člověk opravdu potřebuje, co říkáte. Pokud chcete potěšit někoho, koho máte rádi, vážíte si ho, tak můžete zavolat. To je úplně jasné, tady je číslo 726 465 2000. Svátek dnes slaví Bohuslavy, už jsme v poledne přáli jedné Bohunce, tak možná se objeví nějaký další gratulant. Tak mám tady hned první přáníčka od Broňka Uhra, chce nechat zahrát písničku pro kamaráda, spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání. A dále 5. července měla narozeniny paní Elka Uhrová z Domašova u Brna. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžela Radek, dcera Tatiana, syn Matyášek, maminka Květoslava, rodina Uhrova a rodina Zapletalova. Tolik úvodem a písnička Nebanuj Kačenko, Václav Maňas mladší, Marie Kolomazníková a Valaška.

0: Ano, tak dovolal se Mirek z Bánova. Dobrý večer, Mirku, ahoj.
1: Dobrý večer, tak Karle, já mám jeden rest. 5.7. na Cyrilka metodě já měla krásné 40. narozeninu moje druhá dcera Magdalena Vašíčková, no já jsem ji samozřejmě popřal, ale takže písničku od vás pěkně, ještě bych jich nechal zahrát, no a dneska si vzpomněl, že se přálo jedné Bohunce, tak já bych se teda připojil taky té Bohunce Svobodové, popřát tomu svátku a k zítřejším narozeninám do Strážnice, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, ať se zase potkáváme někde na nějakých těch akcích, buď dechovkových, anebo pouťových, když chodíme na nějaké ty poutě, a zdravím taky její maminku a taky patří poděkování za to, jak se o ní pěkně stará, jo, takže zdravím všechny přátelé a známé maminku na Březovu, jestli poslouchá, bráchu Petra, tady v ulici Pavla Bochina, bratránka je po operaci kolene, tak on teďka i má na to čas, tak si to občas pustí, takže ho taky zdravím.
0: Dobře, tak třeba tě zrovna slyšel. Děkuji.
1: Jo, díky.
0: Taky, tak, Miri, měj se moc hezký, taky jo. Pěkný večer, děkujem. No a v Hevlíně čeká Bohouš, zvaný Bob, Bohouši Bobe, dobrý podvečer.
2: Poslouchejte, Karličku.
0: Ano.
2: Já mám takové zvláštní přání. Včera volala paní nějaká Evička,
0: no.
2: A psala sama sobě, a že sama nemá si s kým popsát. Já jsem taky sám nemá se čím popsat. Tak bych chtěl poslat moje číslo telefonu a že bychom se mohli občas po telefonu potkat.
0: Bohuši, to je krásný.
2: Já jim přeju včerejším narozeninám a ty dále tušku a papír a napíše si číslo moje.
0: Aha.
2: No, a já jim přeju včerejším narozeninám.
0: Bohuši, tak to musíte nadiktovat.
2: Oni štěstí, zdraví. Lásky a božího požehnání.
0: Bobe, to musíte to číslo nadiktovat, já ho neznám za prvé.
2: Ne, já taky neznám, ona musí dodat.
0: Tak to teďka nezjistíme, to opravdu ne. To musíte, musíte dát vy teď.
2: Ona zavolá k vám a řekne, že chce Boba a řekne číslo, nebo zavolá, zeptá se na číslo.
0: Aha, no dobře, Bobe, tak my jsme taková malá seznamka, no to je krásné.
2: No jistě, no tak... A my se známe hodně dlouho, já myslím.
0: No, to, jasně.
2: Abyste mi mohli pomoct. Já jsem sám už...
0: Jo, no tak třeba to klapne, jako proč ne? No, teď to, že jo, láska klíčí v každém věku a když si budete mít co popovídat, ale zkrátka, ale musíte nějak to spojení nalézt.
2: Já potřebuji napomínání, ano, napomínání.
0: Dobře.
2: Budou dlouhé zimní večery, mm-hmm. A já jsem sám.
0: No, tak to už můžete začít v létě, to nemusíte čekat.
2: No, to zimu. Už to teď dělám, to je právě on.
0: První výkop, jasně, dobře.
2: Jste to chytl. Tak kdyby paní Evička, co včera si psala sama sobě, číslo telefonu 515-274-752. Ještě jednou zopakuju. 515-274-752.
0: No, Bohuši.
2: A můžeme se i po telefonu nám bavit.
0: No jasně, to už je záleží na vás, Bohuši. Ale. No, uvidíme pak, třeba vám popřejeme tady...
2: Kaličku, když to vyjde, tak vás pozvu na dobrou kozárku, budeme pálit.
0: Dobře, dobře. Tak, Bobe, hezký večer, díky moc.
2: A já vám děkuji, dobrou
0: noc. Ať se daří, dobrou noc. Honzík posílá tady takové přáníčko, já to budu rovnou citovat. Posílám písničku paní Smutné, Zdeně. Bohužel nevím, kdo to je. Také posílám písničku paní Ješkové, Strakům, Peťovým rozněte svíčky a babičce Aničce pošlete také do nebička písničku. Ano, pošleme samozřejmě a ta písnička se jmenuje... V té strážovské dědině Václav Váňac Mlačil a Nena Slabáková a hrají Žadoviáci.
3: Český rozhlas

0: Ano, tolik žadoviáci, taky v Ratiškovicích v neděli na festivale. Tak se budeme na to těšit samozřejmě, kromě toho veselá muzika Ratiškovice v Racoviáci. Muzikanti Ládi Prudíka, Drietomanka, Stříbrňanka, Sebraňáci, Záhumenka, ještě Západská z Holandska. A v 11 hodin to vypukne v areálu v FK Baníku Ratiškovice a Dáša Bělíková Kama z vás bude uvádět od 11 hodin. Já se vám objevím až pak ve 2 hodiny, to už tak nějak máme nacvičeno za ta léta. Janička od Boskovice dovolala. Dobrý den, Janí.
1: Dobrý podvečer. Ráda bych prosím nechala zahrát hezkou písničku pro maminku Marii Kučerovou a Richarda pana Kučery. Maminka oslaví 90. narozeniny a můj tatínek oslavil v říjnu 91. Takže já bych chtěla nechat zahrát nějakou moc hezkou písničku.
0: Poslouchají
1: v kuchyni a večeří. Dobrou chuť jim k tomu přeju.
0: To je krásné. Janíško, no to je požehnaný věk, že jo? Mamka a taťka, no to je úžasný, jak tak spolu.
1: Jsou šikový.
0: No, jsou šikovní. A to je dobře, ještě když to takhle nějak trošku to zdravíčko slouží a jsou šikovní, tak je to fajn. Že jo? No.
1: A v dubnu oslavili 63. výročí svatby.
0: No to je taky pecka, to je taky roku a roku lásky. Jo. Janíčko, tak se mějte krásně a určitě jste potěšili Marušku a Ríšu. Určitě hodně.
1: Určitě, poslouchaj.
0: Možná si cinknou něčím nějakou skleničku a připísi.
1: To si cinknem, všichni tři.
0: Dobře, Jani, mějte se krásně, nashledanou.
1: Vy taky, děkuju.
0: František Drásov z Darkomeťáku.
2: Na zdar Komeťáku, já tě zdravím a i se svýma kamarádama Petrem a Ladem, ti nedávno oslavili svátky, tak jim přeju dodatečně všechno nejlepší, sedíme tady při vínečku a těšíme se buď to do Rakvíc nebo do Ratiškovic, někde se spolu uvidíme.
0: Tak, to je dobře, my se rádi potkáváme s našimi posluchači a když se udělá trošičku prostě takové té radosti z té muziky, tak je to fajn. A co pijete, jako odrůdu? Jako odrůdu pijete teďka?
2: Víš to, vymyslel jsem takového zajímavého směsku.
0: No.
2: Pil takové kyselé Sauvignon.
0: Ano.
2: Se sladkým vlašákem a nemá to chybu. Je to zrušované divišovko. Perfektní.
0: Tak, Františku, hlavně, když vám chutná, chlapci, chutná. Nepřežeňte to. Já vím, že jak se říká, že člověk pozná, kdy pije. Jo. Ačkoliv zvířata to poznají daleko lépe, že to se vždycky říká, že zvíře ví, kdy má rost. Na rozdíl od lidí.
2: Nevím, jestli poslouchá paní Šnefenberková, Majka, z Malostovic taky zahraje.
0: Dobře. Františku, krásný večer, ať vám šmakuje. Jasný. Užijte
2: to
0: si to.
2: To víš, že vám bude šmakovat, dobrý. Už máme skoro vypito.
0: A tak vy si najdete další zdroj. Tak děkuju moc, Fanny, ať se ti daří a na viděnou.
2: Jasný. Ahoj.
0: Ahoj. Tady máme další prosbu o písničku. Panu Ferdíkovi Světlíkovi z Pohořelic u Brna k jeho dnešním narozeninám. Přejeme mu mnoho zdravíčka, štěstíčka, lásky, rodinné pohody, mnoho šťastných chvil s rodinou a přáteli. Máme tě rádi, dědečku Ferdíku. Vše nej z celého srdce přeje vnučka Vanessa s přítelem.

Radkem a pravnoučkem Matem, kamarádka Eva Odkoní s Justínkou a Lukem. No a na e-mail naskočilo naskočila gratulace panu Ferdíku Svědlíkovi z Pohořelic. Přeji mu hodně zdravíčka, štěstíčka, osobní pohody. To vše přeje Radek a Marcela Šlezovi z Jezeřan Maršovic. Přání se připojují Václav, Jiří a Milan Šlezovi s rodinami a Mařenka Šlezová. Tolik gratulace Ferdíkovi a naše písnička a Martiňák, Staňa Esterka, Šohajek od Hodonína a Bojané.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Ano, Zlatá láska, vidíte, to máte upoutávku krásnou a já teď... Dovolala se jedna Hanička, no a ona mě slavila narozeniny a že prý jí žádné kamarádky nechtějí popřát. Já ne, že by nechtěli, ale že se stydí zavolat do rozhlasu a popřát Haničce Novotné ze Žabčic, protože slavila narozeniny, dokonce vím, že 74. Tak Haničko, když vám ty kamarádky se stydí nebo se bojí zavolat, tak jménem všech posluchačů a možná i jménem těch vašich kamarádek, tak je trošku možná nakopnu, trošku je inspiruju, tak vám přejeme zdravíčko, lásku, pohodičku, ať si to užíváte v tom životě v Žabčicích. Tak to jedna gratulace. A teď bude hovořit Josef z Borského Mikuláše. Joži, dáme to krásně dohromady. Dobrý podvečer.
4: Děkuji, dobrý podvečer, zdravím celý rozhlas Brno a hlavně tady Podluží Moravu a chtěl bych se zagratulovat mojemu bývalému raditelovi a konatelovi jedné strojařské firmy, který teda bývá v Jablonici. Bude mít zajtra meniny a asi o týden, o jednu nedělu bude mít tady narozeniny, tak všecko nejlepší, lestěk počúvá nebo nepočúvá.
3: Oni mu to když tak vyřídí, Joši.
4: Asi tak.
3: No, to tak bývá, no. Že když nepočúvá, tak jo, oni ti přáli v rozhlase, jo, Joška z Borského Mikuláša ti přál, hned to ohlásí, takže v klidu úplně, Joži.
4: Dobře, děkujem a v Rakvicách v sobotu se zajdeme určitě.
3: Hezky, hezky. A Joži, to jsme rádi právě, ale když voláte a říkáte, že v Jablonici bydlí ten váš kamarád, tak mě naskočilo, ano? Představte si jedna kratička jenom vzpomínka, že já jsem začal jezdit tenkrát s Petrem Olivou a Joškou Černým na koncert, tak moje, ano? První vystoupení s nimi, to bylo jenom taková trojka, takový jenom malinký, malinké združeníčko, tam nejela celá kapela, tak moje první vystoupení právě s Joškou Černým bylo v Jablonici. Proto to mám zafixované, mám to tam prostě v té hlavě. To bylo, myslím, v rok 1988. Tak prostě, jak slyším Jablonica, tak říkám, tady jsem poprvní byl s Joškou a s Petrem Olivou. No, tak se mějte krásně, Joži. Nashledanou.
4: A já vám prajem pěkný podvečer, hodně zdravia a
3: V sobotu, ano, doví.
4: Tak se uvidíme, ano, doví. Mějte se krásně.
3: Taky. Jarda Wolf děkuje Toničkovi Rizovi z Lidečka. Chci ti poděkovat za krásné profesionální moderování v Lidečku. Bylo vidět, že svou práci děláš srdcem, svým příjemným vystupováním, humorem, pohodovou atmosférou si přispěl k tomu, že si celý festival všichni skvěle užili. Přeji ti mnoho dalších vydeřených akcí, hodně zdraví, radosti, spoustu spokojených posluchačů. Tak děkuji, ať se ti ve všem daří. Tak to je krásné poděkování a Toníček Seriza je samozřejmě velmi šikovný a milý chlapec. Písnička, ano, tak to budou tři strážnické písně, natočeny v roce 1974, to tady mám poznamenáno, a zpívají bratři Můčkovi, takový slavné bratrské trio, dá se říci. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů tenkrát řídil Slávek Volavý.
0: Český rozhlas Brno.

0: krásná nahrávka, jak jsem říkal, z roku 1974, bratři Můčkové, no prostě pohádka, řídil Slávek Volavý, legenda strážnická. Pavel z Kašperských hor se dovolal a mě to moc těší, Pavlíku.
1: Dobrý podvečer, jak tobě, Karlíčku, tak všem posluchačům. Rádia, jak Brna, tak i Zlín.
0: Ano.
1: A chtěl bych využít tu příležitosti. Teď jsme slyšeli jednu cymbálovku a my jsme v sobotu slyšeli také krásnou cymbálovku.
0: Aha.
1: To jsem byl u toho.
0: Už tuším, kam míříš, ano. Další strážnická, dnes už legenda. Primáš Aleš Smutný, že jo? Já vždycky, když to řeknu, že je to taky už taková legenda, tak on se zlobí, no. Jako, ale je úžasný.
1: To fakt teda, ty zpěvy, ty vejšky, no to je neskutečné.
0: Tak on je vysoký tenor, já se tam snažím vždycky mu tam doladit ten spodek, víš?
1: Ale jde vám to krásně teda. Takže já bych chtěl využít ty příležitosti, že jsem se teda dovolal, poděkovat organizátorům, který teda pozvali cymbálovku Aleše Smutného a zakončili jste krásný festival asi tím nejlepším, co mohlo být. A vyšlo nám i počasí, takže všem, kdo se na tom podíleli, v Čepicích, v Počumaví, u Sušice, moc děkuju a přeju jim, aby se jim takovýhle věci dařily i nadále. Měli 15. ročník, tak si myslím, že to byla krásná oslava.
0: Ano, jako musím, Pavlíku, říct, promiň, že ti tam skáču do toho, že v krásném prostředí u řeky Otavy. To bylo velmi milé, jestli se nepletu.
1: Jasně.
0: Tak takový areáleček hezký a bylo to setkání heligonkářů, abychom tu přesnili pro posluchače.
1: Ano. No, oni tam byli jako takový ty místní kapely, takový, byla tam nějaká i trubka, nějaký křídlovky, ale vesměs to bylo harmonikáři, jo. Ale,
0: ano.
1: Ale vy jste tam ještě měli z toho pódy, z toho nákladňáku krásný pohled na ty vápencový skály, to je bývalý lom u hradu Rábí. Jestli jste na to viděl, nevím.
0: Ano, no viděli jsme právě, my jsme se na to ptali, já říkám, co pak to je, a to bylo, že jo, toto vápen, prostě lom vápencový.
1: Ano, tam se těšil vápenec a vedle vlastně byly vápenky v Čichovicích přes řeku. No, já jsem ještě teda chtěl využít, abych to moc nezdržoval. Měl jsem teda včera narozeniny, takže až se tě to bude hodit, ty máš v pátek, si říkal, že budeš vysílat.
0: Vám, no, vysílám.
1: Najdeš kapelu Aleše Smutného, cymbálovku, dej tam něco, jestli se tě to povede.
0: Vidíš to zrovna
1: nejlepší
0: dneska.
1: Nejlepší by bylo, kdybyste zpívali vy dva. Teda,
0: tak to tam máme nahrávku,
1: tak ale, něco dej, prosím tě,
0: ale já už mám vybranou, ale tak možná to tam,
1: vybrano.
0: No ale tak můžu tak, to tam zkusit zařadit ještě, když je teďka dneska tak. Úterý. Ale prostě v poledne zrovna hrála cymbálová muzika Aleše Smutného. Ale
1: já to slyšel, ale já jsem nebyl doma, to víš, že jsem to slyšel.
0: Anička Zlomková s Vojtou zpívali písničku.
1: No právě, a to jste nespívali vy dva. No,
0: Pavlíku, nevadí, děkujeme moc krát. Jasný. A bylo potěšení, že jsme tam potkali taky Mílu Vacka a Karla Novotného, kteří jeli 200 kilometrů se podívat na setkání heligonkářů. Taky to jsem byl mile překvapený. Takže zdravíme, pokud poslouchají.
1: Ale myslím, že i tady na té Šumavě dost lidí přes ten internet to Brno poslouchá a de facto si takhle tu cymbálovku nebo i ty krásné moravské dechovky připomenou.
0: Tak to nás moc těší. Z toho máme, Pavlíku, velkou radost. A přijeme.
1: Já to tam takhle s těm kamarádům jako ukazuju, jak se to najde. A navíc ještě dohledávání zpátky v tom archivu.
0: Ano.
1: Bezvadná věc.
0: Dobře. Měj se moc hezky a děkujeme za pozdravení a za připomenutí.
1: Ať se daří
0: poděkování.
1: Dobře. V konci srpna se možná uvidíme.
0: Ano, děkuju, ahoj, hezký večer.
1: Ahoj.
0: Vážená redakce, zahrajte jako poděkování milé paní Marušce Hanákové, jejímu manželovi Zdenkovi Domoravce. Děkuji za pozdrav, oběma přeji mnoho zdraví, stále veselou mysl, ze srdce přeje Jana s rodinou. Tak a písnička Josef Uher, Švarný Šohajek, Podlužanka nám zahraje.

0: Tolik Podlužanka, Alenka Janotová, Dana Pospíšilová, František Uher, Břeťa Osíčka nám zaspívali a umělecký vedoucí Jara Janota to všechno spískal, dal dohromady krásně. Vraťa z Kněžpole, Vratíku, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Karlíčku, přeju já a tobě a všem posluchačům Rádia Brno, nebo Zlín.
0: Ano, povídej.
1: Já bych nechal, nebo chtěl bych nechat zahrát mojí manželce Liduše za tu její lásku ke mně, za to všecko, co pro mě dělá. Moc jí děkuju, a takže ta písnička, ať ji potěší. Má také chodina takové, rozumíš, problémy zdravotní, ale na to všecko se ještě snaží mě ve všeckém pomáhat. Mám ju rád.
0: To je krásný.
1: Je to písnička pro ňu a ještě mám kamaráda Radima Kašného, Zedníka nebo něco, také mě chodí na barák něco pomáhat. Takže obům dvům pěknou písničku a moc za všecko děkuju.
0: Vratíku, taky je to krásné vyznání lásky, to je moc hezké.
1: Děkuju.
0: Pěkný tak večer do Kněžpole, jo?
1: Taky. Děkuju.
0: Ahoj. Mirek z Hroznatína se dovolal. Vidíte, sami mužové volají, to je krásné. Miry, máte slovo.
2: Zdravím, krásné písničky a chtěl bych dneska popřát Bohunce Koukalové z Horních Vilémovic k jejímu svátku. Je Bohuslavy.
0: Ano, ano.
2: Je hodně zdraví, štěstí, pohody a je tak šikovná, že vede náš evangelický sbor skvěle a neúnavně. Takže jí přejeme hodně sil, aby to zvládla i nadále. A máme pro ní básničku, ať ti slunce štěstím září, na tvém místě v kalendáři, ať nepoznáš nikam, to ti přem k meninám.
0: Hezky. Tak ať krásně zpíváte v tom sboru. Jo, Miri, a to je vždycky potěšeníčko, tak ať se daří.
2: Tak, taky.
0: Jo, děkujem.
2: A zdravím do Tosova i Karla.
0: Ano, pojedu tam zase na střídačku. Miri, hezký tak, večer. Taky, ahoj, nashledanou. Milý pane Karle, nedávno jsem přečetl zajímavou knihu Od hvězdy ke hvězdě slavného francouzského režiséra Rogera Vadima, jehož celé jméno zní Roger Vadim Plemianikov. Plemianikov znamená synovec. Není jen vzpomínáním, ale citlivou a zábavně psanou sondou do zákulisí evropské i hollywoodské kinematografie 50. let do 80. let 20. století. Vadim detailně přibližuje, jak tyto slavné ženy miloval, jak je formoval jako režisér a jak zásadně ovlivnili jeho život. Moc pěkný je epilog knihy, říkali mi nejméně 100krát. Měl byste natočit film, v němž by jako hvězdy hrály všechny vaše ex-manželky. Náhoda jednou zhromáždila tyto bohyně na vrcholu krásy na jedné scéně. Točil jsem s Jane Fondovou v ateliérech San Morris film La Rey. Při předvádění pádu z okna jsem si zlomil klíční kost. Anette Strojbergová projížděla Paříží, přišla mě pozdravit, stala se tak svědkem příhody. V jiné části ateliéru zkoušela Catherine Denveová, jenž přišla zjistit, co se se mnou je. Když přijela záchranka, Jane, Catherine a Aneta do ní nasedli se mnou. Jiná neuvěřitelná náhoda způsobila, že na nádvoří ateliéru vjelo auto s Bridgetou Bardotovou právě ve chvíli, kdy jsme odjížděli. Ve scénáři nebo románu se podobná souhra okolností nepřipouští. V životě se však může stát. Krásný, děkujeme Honzíkovi Boleslavovi. Je to milé, protože zrovna probíhá festival filmový, tak se to zrovna hodí. Písnička Okolo měsíce a Mistřiňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: A právě se dovolala v tuto chvíli Maruška z Hustopečí. Mařenko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co to skočilo? Co to byla rychlovka? Tak povídejte, budete končit.
1: Zítra má moje milá kamarádka Helenka Veselá z Brna krásných 79 roků, říkala poslední sedmička, ještě ano, se tam objevuje.
0: Ano.
1: Takže jí přeji hodně zdraví, plnou náruč zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti do dalších let, ať má radost ze všech vnoučata. Ať si užívá života plnými doušky.
0: Dobře.
1: Přeje rodina Klimešová z Hustopečí.
0: Ano, ano, Maruško, slyšeli vás. My vás taky a přejeme krásný večer. Naschledanou.
1: Děkujeme moc, naschle.
0: Naschledanou. Já se ještě podívám, tady naskočil. Jo, ještě jeden e-mail. Prosíme o písničku pro manželku kamaráda z vojny, paní Jitku Aignerovou z Ostružna, která je v lázních Bechyni po operaci krčku. Přejeme brzké uzdravení, to přejí kamarádi z vojny, jejího manžela Jára Čech, Pavel Vacek, Mirek Pošvec s manželkami a děkujeme. Pozvánky ještě dechová hudba Ratiškovice, že jo, na festival tedy 12.7. to je neděle v areálu Baníku Ratiškovice. V 11 hodin začíná, ano, Dáša Kamaz-Bělíková a budou Sebraňáci, Záhumenka, Západská z Holandska, Veselá muzika Ratiškovice a pak Pracovjáci, muzikanti Ládi Prudíka, Drietamanka, Žadovjáci, Stříbeňanka, jste srdečně zváni od 11. A pozor, a v sobotu od 16, ano, přesně od 16, festival zahájí dechová dětská dechovka z Podivína Rakovic, pak bude hrát Straňanka, Stříbrňanka a Tufaranka. Takže v 16 hodin v Rakovicích jste srdečně zváni, no a teď to vypadá tak, že už nám zahraje už jenom a právě Tufaranka, jejda, mám to tady, Jaroslav Janota, Jan Janulík, Smutné klekání.

Tak to bylo smutné klekání tu Franka ze Šakovic. No a my se budeme loučit. Ano, je 18.55, už nám to akorát takhle vychází. Mějte se moc hezky. Zítra paní Jiřinka Ostra, já zase ještě v pátek mám jedno vysílání, pak zase 14 dní. Ne, tak se na vás těším v pátek. No a teď Vlado Kumpán, Mirek Kolstrong mladší, Noční slzy. Taková oblíbená skladba. Mějte se moc hezky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Meteorologové a hasiči varují na jižní Moravě před požáry. Ve Znojmě zítra začne hudební festival. V Sokolnicích chystají výstavbu polifunkčního domu. Zítra bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. V Jihomoravském kraji hrozí požáry, důvodem je sucho a vítr. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu se týká většiny území, kromě severní části. Platí do odvolání. Lidé by neměli odhazovat na zem nedopalky cigaret nebo rozdělávat oheň v přírodě. Pokud je to nezbytné, doporučuje krajský mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška několik zásadních opatření.
4: Ohniště mělo být vzdálené od budov, od porostů, od lesa a mělo by být ohraničeno například kameny a odděleno od suché trávy, případně dalších materiálů, které by mohly splanout. Před samotným pálením je dobré mít nachystané hasební prostředky, konev s vodou, kýbl s vodou a tak dál.
2: Zítra odstartuje hudební festival Znojmo, nabídne klasickou hudbu a inovativní projekty v historickém centru města a okolí. Hlavní událostí bude česká premiéra barokní opery Galantní světy v nově opraveném centru Jízdárna. Letošní ročník je úzce spjat s výročím 800 let založení města, připomněl prezident festivalu Jiří Ludvík. V Sokolnicích na Brněnsku připravují stavbu polifunkčního centra. Nahradí bývalé zdravotní středisko, součástí bude zázemí pro komunitní centrum Lípa a několik bytů s pečovatelskou službou. Nezávislý starosta Libor Beránek si od nového střediska slibuje propojení generací.
5: Na jedné straně bude toto komunitní centrum, které vlastně se stará úplně o nejmenší generaci, až po ty nejstarší, kde tam probíhá cvičení právě seniorů, výuka samozřejmě nebo vzdělávání gramotnosti na počítačích a tak dále.
2: Družice Kostka studentů Vysokého učení technického v Brně je na oběžné dráze. Vynesla ji tam dopoledne raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Kostka podle nich bude v provozu až 5 let. Bude snímkovat zemi kamerou, vědci s její pomocí ověří využití svých komponent ve vesmírných podmínkách a také změří rušení v UHF pásmu na orbitě, popsal vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda. Sport. Tenista Jiří Lehečka končí na Wimbledonu v osmifinále. Po včera přerušeném duelu s Němcem Zverevem dnes prohrál 1-3 na sety.
3: Počasí.
2: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě oblačno až zataženo, přehánky nebo slabší občasný déšť, v noci spíše na severu a východě, ráno na jihu. Přes den čekáme polojasno, postupně i jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 stupňů. Vítr ráno mírný, během dne čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Vyškova na Brno pozor na 213. kilometru. Je tam odstavené porouchané nákladní auto, blokuje pravý pruh, kolona se ale netvoří. Na D2 je po nehodě ve směru na Brno neprůjezdný pravý pruh mezi prvním a nultým kilometrem, ani tam ale nepočítejte s kolonou. Silnice z Rajce Jestřebí do Petrovic je po nehodě už průjezdná jedním jízdním pruhem a autobusy místo vlaků teď jezdí mezi Moravskými Bránicemi a Moravským Krumlovem. Trať zablokoval spadlý strom a najel do něj spěšný vlak. Podle webu Českých drah by měl provoz být obnovený za hodinu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

je. Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Velmi rozšafně jsme dnes zahájili pořad Na pěknou notečku. Je tu s vámi Jan Kosík a doufám, že si opět užijete můj dnešní výběr písní. Budeme se dnes věnovat druhému brněnskému cymbálovému tělesu, který s naším rozhlasovým Brolnem tvoří nerozlučnou dvojici na poli nejvýznamnějších profesionálních folklorních orchestrů. Vojenský umělecký soubor Ondráž. Pojďme si dnes udělat takový malý průřez jejich tvorbou a já se musím přiznat, že často jejich úpravy byly i pro mě přínosným materiálem při studiu hudebních aranží. Takže krásný poslech přeje Jan Kosík.

Malované vajíčko nám zaspívala Jitka Málková a poté nás určitě příjemně naladili Točené. Vojenský umělecký soubor Ondráž je profesionální umělecké těleso, jež spadá pod Ministerstvo obrany České republiky. Tvoří jej orchestr lidových nástrojů, taneční soubor a dívčí pěvecký sbor. Jejich folklorní záběr je veliký. V jejich repertoáru najdeme kromě českých a moravských regionů také Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko. Vše ale vychází z původních lidových tradic, i tomu napovídá název Ondráž. Můj osobní první zážitek s tímto tělesem byl v době primáše Karla Martiše. Pojďme si tohoto neobyčejného člověka připomenout.

Milí posluchači, svižně jsme vpluli do druhé části pořadu Na pěknou notečku a nyní jsme si připomněli osobnost primáše Karla Martiše, nejprve co by zpěváka a nyní i jako výborného primáše. Počátky samotného VUS Ondráš spadají až do roku 1954, kdy byl v Olomouci založen soubor ludových pěsní a tancou Janošík. V roce 1957 se přesunul do Brna, kde sídlí dodnes. Od té doby se rozvinul do prakticky 100členého kolektivu.

Co se týče historie samotného Ondráše, to by vydalo na několik pořadů. Já jen vzpomenu na jednu událost. V roce 2008 se kvůli rozhodnutí tehdejší ministryně obrany zrušit vojenský umělecký soubor Ondráš semkla celá folklorní obec a připravila petice Zachraňte Ondráš. Bylo to úžasné gesto a díky tomu můžeme my, posluchači a diváci, stále přijímat jejich krásu, dovednosti a čirou nádheru s odkazem na folklorní tradice dodnes. Kdyby toho nebylo, dnes bych vám o vojenském uměleckém souboru Ondráš mluvil v minulém čase a pouze vzpomínal. Takže mějte krásný večer, milí posluchači, děkuji do režie zvukové mistrové Janě Meluzínové a loučí se Jan Kosík.

0: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když se nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačerat, Šukar, Šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát pěkný večer a posloucháte Oromava Keren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vás, podle vašeho výzkumu, nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně. Takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže. Protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholdery, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyošovce nedaleko Branova na Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale nepřímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že porých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vyprávila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na té svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde, jak má být, kdy tam má přijít. Protože to bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů. No. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání, to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne, normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, a, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten, jako ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, který vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval Moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná.

0: celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu, tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě, ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různý blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover, tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulej týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy.
2: No.
1: Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si Goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl, no člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten spratek, který mu tatínek Petra Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, že mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kdo je Petr Janda, kdo je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý, v tom, co dělá. A je to jakoby, on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice. A i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnila, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dali kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že zase, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělala se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, zase jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? No, tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona si myslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala,
1: tatínka. On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci, a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme, já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem jí to vyprávěla a ona, to máme, to zní superově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, ty jo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už se o to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyší, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou, a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodrom Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčí, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce, květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombr?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marl, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jim podařilo s dcerou sehnat tenhle byt. A tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: A... Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: Předtím jste bydleli?
6: 57 roku ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si parka pobrčela to, jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
5: Jo, děda náš.
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. V práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Rodiče, naši rodiče, ano, ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Bylo mě akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Třeba nejúž jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodí takhle kluci a to s tatínkama nikam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všechno se přežilo. A s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu... Vaše rodina, Marto, nahradila tatínka i Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v sedmý, v osmý třídě a on pak jezdil dědečko, i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky, a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu, a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš. No a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale ne, nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, no, 2 roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
6: Ano. No, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na gympl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. 3 roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já taky nevím, Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkala smetíčko, ale nevím
7: no,
6: proč.
7: No to už ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, to jo. Ale jinak Marti a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
6: Nebo nechce. To je klidně.
4: To lepší. Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadlo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
6: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
6: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladý, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
6: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: Jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
6: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
6: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala.

0: a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak o to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl do teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé?

0: nebo uvolněnější, větší starosti, ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
1: Jo, to jsme si udělali,
2: víš. Jo, a nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Hmm. Když jsme se věnovali dětem.
1: My doteďka žijeme dětma
2: a,
1: prostě.
2: A bylo to fajn. No.
0: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první, kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma?
1: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
0: Byl plánovaný?
1: Byl plánovaný.
0: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
2: Byl jsem šťastný, no. Co jiného k tomu říct?
1: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No. Tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ale ono nám to ze začátku moc ani nešlo ještě, o tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře, a nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to. Pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvílek a byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky a vlastně i tu dceru, že je vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty jsi nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
0: Takže do života vám vstoupily dvě děti.
1: Ano, dvě děti.
0: Přibylo starostí?
1: No to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídat tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabal. No a pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v Chocni, tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
0: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
1: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
2: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
3: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé? Rodiče? Partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
4: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
3: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
0: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
2: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
1: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
0: Na manžela ne.
1: Taky. Pořád se na něj těším, toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je, ale jinak já se skoro těším na všechno.
0: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
1: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
0: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
2: Nespomínám.
0: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
2: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
0: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
2: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
0: Celou jste ji přikryl?
2: Ne, jenom nohy. Celou ne.
0: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takové?
2: To bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
0: Kde jste byli na prvním rande?
1: To vím. Když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátky sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy. No a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
0: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
1: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
2: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, ale jim ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mě moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
0: Kolik času trávíte společně?
2: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
1: Pořád. Pořád, od rána do večera, až do rána, od noci do rána.
0: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
1: Kouření. Kouření, to bylo nejvíc.
0: V čem vás chtěla žena změnit?
2: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
0: Kdo platí v restauraci?
1: No, většinou já.
0: Kdo cáluje v restauraci?
2: Já.
0: Berete to na sebe jako chlap?
2: Jo, to jo.
0: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
2: Manželka.
0: Jak se to projevovalo?
2: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc to. Ale jinak tak je to.
0: Jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
1: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
0: Kdy naposledy jste si dali pusu?
1: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
0: Kdy naposledy jste si dali pusu?
2: Každý den.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár, Jiří a Marta Vodstrčilovi, je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout. I když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo? Taky dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. To byly špatné někdy věci, no. To.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné, na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, a, takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to, no, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to...
4: To je život. Život je? Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám. No. A tak nakonec, no a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, to jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, jestli proč se mě to takhle zdálo.
4: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
3: No, tak nějak to bylo. Prostě já jsem oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
4: Vy jste se nám vrátila?
3: Asi jo.
4: A z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám? Že na dlouho týdny v nemocnici, na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlet?
5: Že jo, to je jako člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
4: Jirka je citlivý. On musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít myšlenka.
3: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Pak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
3: Protože on, si, on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice, tak už a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Protože jsem se bála pak o něj spíš, no.
4: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám, já ho tu nechci ještě nechat.
3: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda ne, děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84, a tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak ví, že kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak ji řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního bydliště. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi, že jo.
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím, kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout, díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo. Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. Určitě jo. No. No a už to třeba nebude na dlouho, že jo. To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším? Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky?
3: Určitě, jo.
4: Pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste, to snad ne.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za co jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujeme. Opravdu to.
5: Co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste nám vyrazili dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím. Zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No, když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: On jde umýt záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili a kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: Tak já většinou vstávám dřív. U maličko by už nevydržím ležet. Pak stane Martino a já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček v přípravě snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče a
6: na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
5: No.
6: Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho by mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno jmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. Už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No, ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo, že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona stará dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit bej bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
4: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
3: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
3: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
6: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
3: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maděrová a Ester Ledecká zlaté medaile.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho touše leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušej, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvážněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko zabád Hofgastein. Přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůz i okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem, a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení

0: Leč toho dne bylo vedro. Sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
1: Ty nemáš klíč, viď?
0: Ne, nemám.
1: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
0: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
1: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
0: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
1: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
0: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
1: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
0: No a kde ji máš?
1: Tamhle.
0: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam
1: no,
0: pod tou dekou?
1: Ano.
0: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
1: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
0: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete najít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zděděl. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček. A s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat party a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček Fouských. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rajče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl, kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. No. A já umím, umím, umím. No. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No, no, počkej, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
3: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No, kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo.
2: To je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
3: Ano.
2: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
3: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
4: Abys mi to honem nepřipomínal.
2: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tačuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
4: No, prosím, prosím. Jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
2: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
4: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
2: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
3: Jejda nám ke pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
2: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
3: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
4: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
2: No, ještě jednu a budu mít první.
3: No, právě.
4: No tak, to ti blahopřeju.
3: No, to je tady pravda.
2: Klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je tak vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
3: No, to tady je.
4: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
3: No, vidíš, vidíš, to je.
2: No jo, už se vyšklebuje.
3: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
2: Jenom černě? Co? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
3: No právě.
2: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
5: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby, ryby.
3: To tady není zrovna moc sportovní.
2: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
5: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
3: Ty jsou ale hezké.
2: Má jich plnou káč.
3: To tady ano.
5: Tak kolik jich chcete, mladí muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
2: Takovou nový zvědě tvář se jakoby nic.
3: Je to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
2: Ale to vypráví holubům.
4: Tak co? Jaký je stav opoločase, Hurvínku? Po chlupce? Já mám 4. Kolik ty?
2: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
4: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
2: No to víš, rybařice musí umět.
4: Umět, umět. To je štěstí, to je náhoda.
2: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
4: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
3: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
2: Zbytečně nemluv a pojď.
6: To mě taky ne.
2: Slyšíš pana prodavače?
3: No, neslyším, toho slyšíš.
2: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
3: Třeba ochraněl. Nebo se na chvilku odskočil, co já vím.
2: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
3: Jej, Danánky, my jsme ale... Pojď sem, pojď. Tamhle ta tabulka visí.
2: Sláva, to je má záchrana.
3: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
2: Vyprodám. No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
4: Nevěř tomu, Hurvínku.
2: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
4: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
2: Čekal?
4: No ano. A víš proč?
2: Proč?
4: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsem je poznal.
2: Poznal?
4: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
3: Když to, Hurvínku?
2: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
4: Proč byla? Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
3: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
2: La, žížala až krybičce hopla a rybka je na uhdičce. Kapři líp.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přeci jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku. Dáte tam špetku česneku?
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano, to ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No.
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: že ano?
1: Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Vlastně Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se země bude kouřit.
4: Vlese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A vlese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, jde, tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: O, Jerry, prosím tebe,
2: a nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně. Osolit, zamíchat, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno, abych myslela já. Že zapomněl pan Spejble, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jej, Danonky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Víď, Žaričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, hledaže? Leda, že bych doběhl do sámošky pro noc.
1: To je vůně. No kde pak? Je. Domácí bramboračka je.
3: Domácí bramboračka. Žáno, taťuldo.
1: Správně. Tak co? Chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
4: A já 6. Našel si víc hurvínku.
3: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
1: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
4: Děkuju.
1: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
4: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
1: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
3: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
4: No jistě.
3: Ochutnej, tati.
1: Prosím, dávám přesolenou polívku.
3: No ochutnej.
1: Kazíci, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
4: Co?
1: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
1: To je dobrota.
2: Jo.
1: To je ta pravá.
3: Domácí bramboračka, že ano?
4: Ano.
3: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
1: Za co?
4: Jak to?
1: Prémii vyhrála Mánička.
4: Ano.
3: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
4: Jak to?
3: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
4: Sáčku?
3: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barbuříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let. Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov.
0: No.
1: Mě už posluchači určitě znají, já furt volám. Já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce. A teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, jsem ráda jim říkala, no, slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Pri kunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Pri můj bracha. On chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat, já jsem se chlámala.
0: Ivetka, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano. Ty děcka jsou úžasné.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40 let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo. Aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec. To byl mazec. Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili. To byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, to se stalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
1: Mě je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mě je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme. Telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to. Jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích. Volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš, Uhlíčky Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou takovou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama, je to pravda? A mama říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo, jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí obdivovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná, ale ona vlastně to dělala dcera, jo?
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně? Já nevím, no tak já jsem jí říkal, hele, ona vždycky říká, hele, ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, hele, tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, ale jíte, jak bych... Ale jíte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte jo? na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedné slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci, ne v legraci. Vážně ten svůj život brát, ne vše musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklerářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a zase

0: dedeček, aby teda dali si pohádky v posteli, jo. A pak už vnučka byla malá, menší pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje a tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, Běda vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili, babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám, byla jsem unavená, jak to bývali celý týden a třeba tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
1: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
0: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní a přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám, a proč tě byla plínkou? Já jsem volal, sestřičko, já jsem počunaný, štípe noha. To ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce. A už si vykládal, Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
1: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. No. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
0: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou, už ve 2 letech už hraje na kytaru.
1: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
0: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
1: To je fajn.
0: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
1: Určitě. A je také krásné, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
0: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům a všem souhranímce, protože tady je Iveta.
0: Paní Ivetka z Poděbrad, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, tak doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hláček dětských u nás proběhlo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mnojíma dětma je velký věkový rozdíl. A můj vnuk byl má rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila. A on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, strýco, chceš taky? Strýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to spůjnkovo.
0: To je milé.
1: To nás odbíral. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro Poděbradku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, Ivko, limonádu, jo, jo. No tak šli spolu teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhledla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nikdo nevěnoval pozornost, protože to by byl už štěstího svojí nikdo jiné, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme totiž dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědeček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím nic říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadět, dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jste tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přijel si, že to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se těho nevoženil, když tam nebyla. Jak
0: šikula.
1: To dětku muselo celou tu dobu šrotovat v hlavě, celý ten týden, že jako, no ty mámky mi to asi bylo líto.
0: No věřím, že jinak... to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neoženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc, vnouček si utrh větičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koptisku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: To je jenom takový ty běžní hlášky našich dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá, moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe 100 holek, nevadí, běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků, třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v 1. třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že nějakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, a vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, a že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, a tedy a prostě a tohle to tamhle to. A teď jak ta moje dcera tam zadní byla blízko, tak paní učitelka je trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám blíz pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já říkám, tak mě, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
0: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
0: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
0: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
0: Ano,
1: ano. To jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
0: Uh-huh.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili na tu logopedii, prostě té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím, jsem ráda, že jsem se dovolala, už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček, mladší, šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl v důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějako smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, nebo přes 60. A potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roku, a protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich a zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli, a Kristýnka říkala, tačka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, teto, myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To, no. to je hodně pěkné, ale...
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zeleně byla s maminkou, stáli frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno čtyřicátníci, o kterých už mluvím, jo, i ten unouček, i tato tam zdeš. A tak byli zeleně, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplný obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška jenom, že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal, těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví, ho vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní
1: Evi. Já vám děkuju moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu, no a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh, no a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No,

0: a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starý popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, má takovýhle, jíst takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší. Je to takové koření našeho života.
1: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
0: Já myslím, že ne. Děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko, daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky. Takže já si myslím, že ty děti se nemění.
1: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to ne, nebo...
0: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli, no ale... Ty takové důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už, to jim připomínám, takže takhle to je, no.
1: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
0: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni, aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Je i přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli. Oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. Aha. A pak mám ještě, máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budem vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tři roky ten Jareček a jednou on seděl většinou pej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. A on řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívat, byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, když utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka právě vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: Krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit. Všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám. Děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Mhm. Helejte, já asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady, ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá cupitela a tak dále, tak já kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, seš hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Má tam šla, říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedu a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má chtěl říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 1:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ohrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu k sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no ale nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den mě přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona nestačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byli, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To takže je pěkná historka. Jako,
1: on byl jako s trůjcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perl, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně tak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, no už jednou jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě a jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kde si, co si. Ráno se šlo do školky, jsem to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka, jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když jsem jí říkala, že to kura je vlastně slepice, no tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně, jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. Já se vás musím zeptat, jak se to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam se si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam, tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. My bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem se musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po více 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík? A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo Jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdo si neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz vroubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení.
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahu o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu, Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charlím. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili. Opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provazem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod Cheb, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka.

0: Cenější, co dneska máme, holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožem, halo, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Alo, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně. Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přesta. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. To co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
3: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
2: To není marný nápad, co jste na druhé straně, to není marný nápad.
3: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
2: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že, rozumějte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
3: Jo, takhle, vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
4: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsnýho chlapa nevidím.
3: A to si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
4: No a

0: Vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
1: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
2: Tak mluvte.
1: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
0: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne. No. Jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
3: Cože?
0: Ano.
3: Kormidelníka?
0: Ano.
3: To jako vy...
0: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to no. Nevidím.
0: Nevidíte dvojmo?
3: To jsem blázen.
0: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
4: Podívejte se... Ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím, prosím.
4: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
4: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
0: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
4: No to nemám.
3: Nemáme.
0: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka. Ostuda.
4: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
0: A vy mluvíte s dámou!
4: No.
0: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak... antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
3: Jo, a za to tě takhle zřídila?
6: Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal. Jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
9: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
10: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíc tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já se s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už ji asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šeřilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu-ňu-ňu-ňu-ňu-ňu a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínel. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení.
Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šššš.

Jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza, zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal, zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou, to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě? No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali. Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala? Zde, řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde. Vochomůrka? Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se svíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.